0: Zatím není jasné, kolik lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly a lidé by vodu z uvedené šarže rozhodně neměli pít. Armáda během několika příštích hodin zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A potom oznámí další postup. České televizi to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala všechno, na co vláda ukáže. Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojšínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
1: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Ještě doplním, že na akci pojedou taky speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. A budou jezdit kyvadlová doprava i od nádraží ve Studence.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přes den pak bude nejdřív docela dost slunce. A teploty 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat, může i na pár hodin zapršet.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 správy.
1: A ze studia zdraví Láďa Jakub. Pojišťovny vyplatili za předloňské povodně 18 miliard korun. Češi loni odevzdali 770 tun prošlých a nespotřebovaných prášků. A poslanci se nově řídí novými pravidly ve sněmovně. Šarže minerální vody Natura jemně perlivá, ze které pochází lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských hygieniků naznačil přítomnost žiraviny, se podle hygieniků v České republice vůbec nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodaná jen na slovenský trh. Uvedla to hygienická služba, která spadá pod České ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Zrostl počet vyřízených pojistných událostí, řekl pro naše rádio mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
2: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%. Aktualizované statistiky zároveň ukazují další pokrok v likvidaci škod. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl o 5 tisíc z 95 na 100 tisíc.
1: Největší dodatečný nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění tam vzrostl o 7%, na víc než 7 miliard korun. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc, uvedla to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle průzkumu asociace je ale vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Pro poslance platí nová pravidla jednání ve sněmovně. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
3: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek. Od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. V novém kolektoru budou uložené veškeré inženýrské sítě mimo plynovodu, což do budoucna zjednoduší opravy. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Pokračuje Michal Benža z technických sítí Brno.
4: Celkem nás čeká 235 metrů ražby. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory. Aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že vlastně se musí připravit prostor pro budoucí jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, která pak bude zakomponovaná pod podlahu toho finálního kolektoru.
1: Po skončení ražby bude tato brněnská chodba osazená ocelovou konstrukcí, která ponese inženýrské sítě, jako je horkovod, vodovod nebo kabelové rozvody.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem čekejme teploty už jen kolem 10-12 stupňů. Přes den ale bude ještě babí léto, dokonce 27 stupňů místy naměříme. Přes den bude nejdřív polojasno až oblačno, ale právě odpoledne se zatáhne a tak si na cestu z práce a ze školy raději přibalte deštníky.

nezmůžeš s tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. A o víkendu vyrazí z Prahy do Ostravy speciální vlaky. Podrobnosti teď s Láďou Jakubem. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji šoféři podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení.

0: na přítomnost silně zásadité žraviny, která může způsobit vážné poleptání trávicího traktu. Problém se týká šarže s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Zatím není jasné, kolik lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly a lidé by vodu z uvedené šarže rozhodně neměli pít. Armáda během několika příštích hodin zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A potom oznámí další postup. České televizi to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala všechno, na co vláda ukáže. Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Na dny na to v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojičínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce, řekl to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
1: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Ještě doplním, že na akci pojedou taky speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. A budou jezdit kyvadlová doprava i od nádraží ve Studence.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přes den pak bude nejdřív docela dost slunce. A teploty 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat, může i na pár hodin zapršet.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ze studia zdraví Láďa Jakub. Pojišťovny vyplatili za předloňské povodně 18 miliard korun. Češi loni odevzdali 770 tun prošlých a nespotřebovaných prášků. A poslanci se nově řídí novými pravidly ve sněmovně. Šarže minerální vody Natura jemně perlivá, ze které pochází lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských hygieniků naznačil přítomnost žiraviny, se podle hygieniků v České republice vůbec nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodaná jen na slovenský trh. Uvedla to hygienická služba, která spadá pod České ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Zrostl i počet vyřízených pojistných událostí, řekl pro naše rádio mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
2: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%.

0: na schvalování ve sněmovně.
1: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. V novém kolektoru budou uložené veškeré inženýrské sítě mimo plynovodu, což do budoucna zjednoduší opravy. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Pokračuje Michal Benža z technických sítí Brno.
2: Celkem nás čeká 235 metrů ražby. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory. Aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že vlastně se musí připravit prostor pro budoucí jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, která pak bude zakomponována pod podlahu toho finálního kolektoru.
0: Po skončení ražby bude tato brněnská chodba osazená ocelovou konstrukcí, která ponese inženýrské sítě, jako je horkovod, vodovod nebo kabelové rozvody.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem čekejme teploty už jen kolem 10-12 stupňů. Přes den ale bude ještě babí léto, dokonce 27 stupňů místy naměříme. Přes den bude nejdřív polojasno až oblačno, ale právě odpoledne se zatáhne, a tak si na cestu z práce a ze školy raději přibalte deštníky.

0: sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ano, 6 ráno, tady už se snídá.
3: Ranní dávka vitaminů.
2: Je to mandarinka. Potřeba, jo? Čím to nahodila? Mandarinkou, jo?
3: Tak to jsem teda na ty zprávy zvědavá.
2: No, o něj tady Vánoce. Tak přátelé, hezké ráno, začínají zprávy.
3: Po mandarince.
4: Hezké ráno. Šéfka Evropské komise pronese projev o stavu Evropské unie. Veřejnost se dnes naposledy rozloučí s Richardem Tesaříkem. Prezident Pavel navštíví Ústecký a Karlovar. Kraj. V Europarlamentu ve Štrasburku dnes vystoupí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s každoročním zhodnocením stavu Unie. Členské státy se podle europoslankyně hnutí STANA Danuše Nerudové potýkají s migrační krizí.
5: Má problém s migrací, která se ukázala teď v Ceutě. Já pevně věřím, že i zde toto téma bude Ursula von der Leyen adresovat a že bude trvat na daleko rychlejší implementaci vlastně návratového nařízení, které už jsme tento rok v Evropském parlamentu odhlasovali. Evropská unie má problém s tím, že jak občané, tak firmy čelí až trojnásobně drahým cenám elektrických energií.
4: Lidé se dnes ve velké síni Strašnického krematoria v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin dopoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou míří na dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho také setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří anebo projektu Vagony na horách na nádraží Kovářská v Krušných horách. Kennedyho centrum ve Washingtonu bude okamžitě uzavřeno. Hlasovala proto jeho správní rada. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soudce v úterý už podruhé znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jeho jméno. Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zvýšili agresivitu a další tři sady získali v poměru 25-16 a dvakrát 25-20.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dneska bude zpočátku krásně jasno až polojasno. Během dnešního odpoledne už ale od severozápadu začne se zatahovat a přes Česko začne postupně přecházet studená fronta. Odpoledne namíříme ještě mezi 22 a 27 stupni. Zítra už budou ale maxima většinou pod 20. Na frontě se dnes večera v noci na pátek pak mohou vyskytovat i silnější bouřky.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A ještě míříme na hlavní tahy. Je klid.
3: To jsou ty vitamíny. To jsou ty mandarinky.
2: Tak dávejte na sebe pozor. Kdyby klid nebyl, tak nám dejte vědět. Já samozřejmě moc zdravíme, přejeme hezké ráno.
3: Krásné ráno, krásnou středu. Tak, svátek dneska slaví Ludmila, tímto já zdravím babičku na Moravu, tímto zdravím na náměstí Republiky, tam je krásný kostel svatý Ludmily a celkově tak jako svatá Ludmila.
2: Máš to kompletní?
3: Byla jako dobrá ženská.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 11 minut, Frekvence 1 s vámi, já tady studuju tu Ludmilu, to je strašně zajímavý příběh, z něj něco popustím.
1: Jako je to strašný, co se jí stalo, ne, že
0: to,
1: jo?
0: Hele, pojďme si to klidně v půl probrat, mě už mě zajímá to, že byla z Mělníka, já to mám moc rád,
1: jo,
0: to
1: jo.
0: Jsem třeba nevěděl.
1: Tak bacha na to jako.
0: Teď si ale dáme horoskopy.
1: Krásné ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné středeční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den ochrany ozonové vrstvy a Evropský týden mobility. Svátek slaví Ludmila, Lidmila, Lola, Lolita a Kornélie. Blahopřejeme. Luna ve Štíru reaguje velice citlivě na emoce. Na hádky dnes zapomeňte, naopak. Nešetřete milými slovy a doteky. Co čeká pany? Všechno by mělo jít podle plánů. Jen žádné obavy. Toužíte po úspěchu, ale na partnera poněkud zapomínáte. Napravte to. Váhy, snaha o disciplínu vám je na obtíž. Létáte s hlavou v oblacích a máte dojem, že vaše touhy jsou snadno dosažitelné. Ach jo. Štíři, dnešní den se nese ve znamení pozitivních aktivit a zpráv. Někdo zajímavý o vás projeví zájem. Střelci, chcete se mít v životě dobře a jdete si umíněně za svým cílem. K tomu ale potřebujete klid a jistotu pevného rodinného krbu. Kozorozi, máte dostatek odhodlání i síly k tomu, abyste změnili svůj život k lepšímu. Netutlejte své emoce. Partner potřebuje mít jasno o tom, co se s vámi děje. Rozumné tedy bude vše si vyříkat. Vodnáři, toužíte stále něco podnikat, ale když přijde na věc, zjistíte, že se vám vlastně do ničeho ani nechce. Většinou se ale přemůžete. Ryby, nelze vyloučit, že vás potrápí zažívání. Je třeba odlehčit jídelníčku, vyřeďte tuky, cukry a bílé pečivo. Zkuste to a uvidíte. Berani, uprostřed týdne vás popadne touha někam si vyrazit. Oznámíte-li to dřív, bude vás víc. Býci, rodina je pro vás na prvním místě. Kdybyste nemuseli, nevytáhli byste paty z domu. Ale práce vás volá, patříte k zodpovědným lidem. Blíženci, rozum a duše vám velí často v naprostém protikladu. Býváte neklidní a roztěkaní, ale nakonec logické myšlení zvítězí. Máte totiž pod čepicí. Radci, na nudu si určitě stěžovat nebudete. Jste dobře naladěni, každý od vás může získat dobrou radu a nezištnou pomoc. Jste super. Lvi, chystáte-li se na nějakou cestu, nechte si raději potvrdit jakoukoliv rezervaci a ubytování. Jedině tak přejdete možným problémům. Milí přátelé, nápadů a inspirací budete mít dnes opravdu hodně. Využijte toho. Události nabírají rychlý spád, přicházejí důležité zprávy a rozhodnutí. Nebojte se jednat, správná volba vám přinese kýžený výsledek. Přeji úspěšný den. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Teď jsou 3 minuty po 6:45, hezkou středu a dobré ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno.
0: Tak pojďme si ten dnešní den takhle z kraje vylepšit nějakým tím fórem. Jeden bych tady měl takový gentlemanský.
1: Gentlemanský?
0: Ano.
1: Míro, je to v rukavičkách, jo, dneska.
0: Ale úplně a zcela.
1: Dobře.
0: Není pravda, že gentlemani vymřeli. Náš soused třeba držel deštník manželce nad hlavou, když měnila kolo u jeho auta. Měnila jsi kolo někdy u auta? Už je to potkalo na cestách?
1: Jakože bych to dělala sama, to ne. Uh-huh. Ale na blondýnu už jsem být musela.
0: Jo, stopovala.
1: Ale nebylo to kolo.
0: Byl to motor.
1: V podstatě jo, kouřilo se mi spod kapoty. No. A ještě to bylo tak, to normálně řeknu teda, to jsme jeli i s dětma a manželem. A já jsem je normálně zahnala do lesa, i jo. Manžela.
0: Budu stopovat já, to by nezastavili.
1: A šla jsem na tu občerstvovnu, kde jsme stáli, u cukráku. Přišla jsem tam v takových bílých krajkových šatečkách a říkala jsem, mám problém. Jo, přišli dva chlapy a víš, co ten chlap ten můj udělal? No. Jemu se zdálo po 20 minutách, že to trvá dlouho a přišel se podívat.
0: Fakt? Jak se na něj tvářili? To je vlastně moje auto, chlapi, díky, mějte se, čau.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Tak to vypadá, kdo by si chtěl ještě střihnout grilovačku jedno rychle. Z posledních, tak rychle dneska.
1: Hlavně ráno. Jako pokud jste na Karlovarsku, Plzeňsku, Klatovsku, vlastně tímhle s tím směrem, jakoby západní část. Západní část Šumavy a západ, tak tam, přátelé, ta grilovačka dopoledne, protože odpoledne první mraky, silné bouřky, silný vítr, přívaly deště. Jinak nejvyšší odpolední teploty na západě jen okolo 22, na jižní Moravě ještě krásné léto a odpolední maxima u 27 stupňů.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
0: A paní Černá přináší krátké zprávy. Hezké ráno.
5: Hezké ráno. Po úterním zátahu na radnici v Nymburku a dalších místech v Česku policie zadržela celkem 5 lidí. Zatím však nikoho neobvinila. Novinkám to pozdě večer upřesnil šéf vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek, jehož úřad věc dozoruje. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si zadržené odvezli podle informací redakce na služebnu k výslechu. Podle informací serveru Aktu.cz byl mezi nimi i starosta Nymburka Tomáš Mach. Úterní policejní zátah se týkal prověřování veřejných zakázek. Zájem o hypotéky v srpnu klesl. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. V předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů zvítězil 2-0.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě míříme na hlavní tahy.
7: Zvolnit radíme řidičům na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Olomouce na 319. kilometru. V úrovni odpočívky ve Vražném překáží po nehodě odstavené osobní auto. Blokuje odstavný pruh, místo je označeno světelnou šipkou. Překážka na D1 také u Jihlavy. Ve směru z Prahy do Brna stojí na 113. kilometru porouchané nákladní auto. Neprůjezdná je pravá krajnice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: A hezké ráno, středa s datem 16. září, Ludmila dneska.
1: Kalendáři.
0: Říkal jsem, že jsem si to tady pročítal z té historie a že mi to přišlo vlastně docela zajímavý.
1: Hustý je to.
0: Jako není to úplně nejhezčí příběh teda, co si budeme povídat, ale tady konkrétně píšou třeba dne 15. září, což bylo tedy včera.
1: V noci, no.
0: Rok 921 byla na hradišti Tetín uškrcena dvěma vraháči.
1: Vraháči?
0: Vraháči je tady napsaný Tuna a Gomom.
1: No, tak jsem to, tak jsem říkal. Najala jako snacha.
0: Je, snacha je najala.
1: Snacha. Snacha jí nechala, Drahomíra jí nechala uškrtit. To je
0: kvůli tomu, že měla pocit, že má špatný vliv na Václava.
1: To je hodně jako zjednodušený, nebo,
0: no. Ale v podstatě.
1: Prostě se jí, ona ho vedla ke křesťanství,
0: no,
1: že jo?
0: No.
1: Tak Drahomíra se rozhodla
0: nekřesťanský. To jako nechtěla.
1: Jí uškrtit.
0: Každopádně je ochránkyní rodin, matek, babiček, a křesťanských vychovatelů.
1: Jo, a až...
0: Ochránkyní snah není evidentně, všimla
1: jsi. Ne, až se budete snažit jako jí poznat někde, tak je to právě ta, která je zobrazovaná s tím šátkem na krku.
0: A na hlavě, a všude.
1: A všude, no, ale tak uškrtil jí ten na krku, že jo?
0: Dobře, tak jo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Polský astrolog dostal 500 000 korun jako dotaci z EU. Zaskočilo to jeho samotného. Co vy na to?
2: A na co to dostal?
1: Těžko říct, na nějaký projekt zvyšování kompetence osob působících v nevládních organizacích.
2: Jo, takhle, tak to je zlodějna. To není žádný eko. Jo, to je takhle, z ekologie se stala největší černá díra na krádeže vůbec v historii, jaksi politický zprávy.
1: Astrolog, to je úplně vedle.
2: No já vím, to je jedno, ale já myslel, že třeba něco vymyslel, nebo tak. No, si požádal a ne, oni mu to dali s tím, že teď se mu ozvou ty, co řeknu a musím nám dát podíl, my jsme ti to zařídili. Tak podívejte, u nás, že jo, máme taky se o tom moc nepíše, tam seděli na ministerstvu lidi, kteří přidělali peníze neziskovkám, v kterých seděli.
1: No tak, kolik tam seděli, ne?
2: Ale víte co, z ekologie se nejsnadnějším způsobem dají vybírat prachy, protože když řeknete tohle, máme na trávníky, tak ono to vždycky lidi zahalí takovým studem, že si nemůžou dovolit být proti trávě. No. A proti trávníku. To se zneužívá takovým způsobem.
1: To máte pravdu. Ale...
2: Že tam lítají miliardy. Jo. Kdybyste řekl, my si chceme taky koupit hadry a uťáky, hele, tak vám samozřejmě nikdo nic nedá. Ale když to zabalíte do toho, že budete sledovat pohyb kosů v období předjaří a že na to chcete 2 000 000 a pak se smějete někde u vína, jak vám výborně platí dovolenou, tak to je ta ekožračka, kterou je třeba vymlátit z toho systému.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Tak si snídaňový toast, prosím.
1: Krásné ráno. No, pojďme se podívat na to, kdo je tady chytrej jak rádio.
0: Jsem připraven. Máš tam něco?
1: Tak, mluvili jsme tady o té Ludmile, což teda byla babička svatého Václava. A tak jsem si tak jako říkala, že bych se tě mohla zeptat, kolik svatých je na pomníku svatého Václava na Václaváku?
0: Wow. No jednou, když jsem se vracel z Lucerny, tak jsem viděl všechny svaté. Jo, ale...
1: A těch bylo kolik, Míro?
0: 32.
1: 32 svatých si viděl, co s tou z Lucerny, nebo je na pomníku?
0: Je na pomníku.
1: Myslíš, že tam je 32 svatých?
0: Nevím, mám takový 32 týden, protože sirky jsem taky typoval 32. 32. Tak si říkám, zůstanu toho čísla, jak se mi zamlouvá.
1: Mimochodem, k těm sirkám přišla ještě potom odpoledne jedna odpověď, že někdo to přepočítával a měl jich tam 36.
0: Fakt? No. Takže míň o dvě. Okradli staženku.
1: Takže o dvě míň.
0: Kolik svatých je na pomníku?
1: Na pomníku svatého Václava.
0: 32, pojďme se toho držet.
1: 32 si myslíš. Jo. Co myslíte vy? 736-344-44. Je za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Boom, Chytrejak Rádio. Otázka s ohledem na to, že je dnes v kalendáři Ludmila. Kolik svatých je na Václaváku, na pomníku
1: Václava.
0: Svatýho Václava?
1: No. Tak ty jsi řekl 32.
0: 32, protože nemám, ale jako vůbec šajnu.
1: Vůbec šajnu. Víš, jak ta socha vypadá?
0: Vím.
1: Kolik je tam lidí?
0: Nevím, jeden.
1: Václav.
0: No.
1: Svatý. A pak jsou ještě 4 takhle dole.
0: 4 jenom, jo?
1: No. Svatý Vojtěch, svatý Prokop, teda Ludmila, pak je tam teda babička.
0: No.
1: Je tam i s babičkou. A svatá Anežka Česká. Mimochodem.
0: Mám se, tam jsou jména někde ještě napsaný.
1: Ne.
0: Tak jsem myslel, že 32. Vy jste se zeptala přímo na ty.
1: Kolik je tam soch, viď?
0: Soch, tak...
1: Kolik je tam postav? Takhle bych se tě musela zeptat.
0: Ano, jistě bych neřekl 32, to bych byl idiot. Což evidentně teď jsem.
1: Ne, to no. Úplně v klidu. Svatý Vojtěch, prosím tě, to je taková zajímavost, má tvář tehdejšího kardinála. A svatý Prokop je autoportrétem samotného Myslbeka. A víš, co se stalo?
0: Mm-hmm.
1: Myslbek, když ten pomník dělal, tak kardinál zemřel. A Myslbek si řekl, tak to je docela výzva. Takže vepředu měl být Vojtěch, což měl být tenkrát ten kardinál. On si říkal, hele, tak když se toho nedožil, tak ho šoupl dozadu a dopředu dal sám sebe. To znamená teda svatýho...
0: To mi připomíná Trumpa trošku.
1: Svatýho Prokopa. Řekl si, tak co, tak já se tady postavím hrdě dopředu. Mimochodem, uvnitř té sochy na Václaváku je láhev se vzkazem.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tak to bych toužil teda.
1: Viď?
0: To bych toužil rozdělat. A myslím, že má blbej ocas ten kůň.
1: Jo.
0: Že má nějaký jako svázaný.
1: Jo, tak to nevím.
0: Což by mít neměl, ale když to nějak vyráběli, tak to vyráběli podle nějakého standardního koně v té době.
1: Jo, to byl nějaký počkej, ten kůň měl dokonce jméno, podle kterého se to dělalo.
0: Jak se jmenuje kůň na Václaváku?
1: Jak se jmenuje kůň na Václaváku? Počkej, to tady někde je Ardo.
0: Ardo?
1: Jo, byl to vojenský kůň z Hřebčína v Písku, kterého Myslbek dlouhé měsíce podrobně studoval a kreslil.
0: Ardo, jo? Takže Ardo. Sejdeme se pod Ardem.
1: Přesně.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.

0: Tady ještě studuju toho koně na Václaváku, když už jsme to začali řešit, tak on ten odtaz samozřejmě spletený fakt mít neměl. Mě ho nějak zapomněli jenom rozplíst.
1: Jo, takhle.
0: Dřív se to tak jako dělalo u těch vojenských koní. A zajímavý je, že reálně svatý Václav na konkrétně tomhle koni jet nemohl, protože v době jeho vlády tohle plemeno ještě vůbec neexistovalo.
1: Jo, takhle. Jo, no tak vidíš.
0: To začalo v 17. století, jako je vyšlechtil.
1: To jsou strašně zajímavý věci. Jinak já jsem tady prosím tě omylem řekla, že je Ludmila na náměstí Republiky, ne? Samozřejmě na Míráku.
0: Ale to bylo tak omylem, já jsem záměrně řekl, že je tam 32 svatých a jsou tam 4 nebo kolik?
1: Ne, musíš počítat i toho Václava, no, že dobře, to sedí nahoře.
0: Takže prosím tě, to je náměstí
1: Mírák, Republika, jasně.
0: To máš úplně jedno.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno, podlaha dělá domov.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
13: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
14: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Popřejmě hezké ráno.
1: Jsou tu zprávy a Lucie Černá.
15: Hezké ráno. Šéfka Evropské komise pronese projev o stavu Evropské unie. Armáda dnes na Šumavě provede průzkum znečištěného místa. Pardubice zahájí obhajobu titulu východočeským derby s Hradcem Králové. Ve Štrasburku dnes na plénu Europarlamentu vystoupí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s každoročním poselstvím o stavu Unie. Od jejího posledního vystoupení před rokem se toho ale podle europoslance z hnutí ANO Jaroslava Bžocha až tolik nezměnilo.
16: Sice představila velké plány, velké investice, velké strategie, ale od té doby se nic moc nestalo. A co Evropská unie potřebuje nadále? Tak je to pořád stejné. My potřebujeme mít větší důraz na naší vnitřní bezpečnost, ještě více se věnovat migraci, což nám ukázala situace v Ceutě, která se tam stala. Dále musíme řešit naši konkurenceschopnost a to, aby naše podniky neodcházely do zahraničí kvůli tomu, že mají vysoké ceny za energie. A to se stále nedaří.
15: Evropská unie se kvůli krizi ve španělské Ceutě chystá zpřísnit svou migrační politiku. Evropská komise má podle serveru Euronews na stole tři hlavní možnosti řešení, které by mohla Ursula von der Leyenová oznámit právě dnes. Armáda dnes zahájí ženijní a chemický průzkum znečištěného území Uzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Po jednání sněmovního braného výboru to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna, který by měl na základě podkladů navrhnout v pondělí vládě další postup. Obce, které leží v blízkosti kontaminované lokality, ale o chystaném průzkumu nemají žádné informace. Píše o tom web veřejnoprávní televize. Po úterním zátahu na radnici v Nymburku a dalších místech v Česku policie zadržela celkem 5 lidí. Zatím však nikoho neobvinila. Novinkám to pozdě večer upřesnil šéf vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek. Jehož úřad věc dozoruje. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si zadržené odvezli podle informací redakce na služebnu k výslechu. Podle informací serveru Aktu.cz byl mezi nimi i starosta Nymburka Tomáš Mach. Úterní policejní zátah se týkal prověřování veřejných zakázek. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Dnes to oznámila služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé polovině září dál rozšiřovat. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. V předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů zvítězil 2-0. Dnes zahájí Pardubice cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Doma v derby přivítají Hradec Králové. Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. No a premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. V dalších zápasech Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň hostí Liberec.
14: Frekvence 1.
6: Počasí.
15: Dneska čekáme zpočátku jasno až polojasno. Během dne se ale od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer pak budou na západě a severozápadě Čech srážky zase ustávat. Teploty odpoledne mezi 22 až 27 stupni, na horách bude kolem 18.
6: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A ještě se podíváme, máme na hlavní tahy.
17: Zvolnit radíme řidičům na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Olomouce na 319. kilometru. V úrovni odpočívky ve Vražném překáží po nehodě odstavené osobní auto. Blokuje odstavný pruh, místo je označeno světelnou šipkou. Překážka na D1 také u Jihlavy. Ve směru z Prahy do Brna stojí na 113. kilometru porouchané nákladní auto. Neprůjezdná je pravá krajnice. Z dopravního centra ředitelství Silnice dálnic Ondřej Klus.
15: A je po zprávách v 7 na frekvenci 1, tedy pokračují. Nesměj se, Míra s Lubkou.
1: Krásné ráno.
0: Rozvrkočená seš dneska.
1: Nejsem
0: začala to mandarinkou.
1: To jsou ty vitamíny.
15: Pokračovalo to jablkem.
0: Ano.
15: A v 8 už nic nemám.
1: Čím to skončí? Nevím, jestli tam nemáme nějaký citron, že bychom ti tady voloupali.
0: Kysele se tváří už dost. Hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno. Prosím tě, jenom takový rychlej příběh ze včerejška, který mě vlastně vedl k docela hlubokýmu zamyšlení.
0: Jo.
1: No. Tramvaj zavře dveře, že jo, na tom na nástupním ostrůvku a najednou vidíš dvojici lidí, jak dobíhá. Mm-hmm. A ten tramvaják ještě otevřel dveře a pustil je dovnitř. A stála tam dvojice na tom peróně a ten pán, ten chlap říká, ježiš, ten je hodnej, počkal. A ta ženská říká, no, pak to nemá mít zpoždění.
0: Přesně.
1: A teď mi řekni, no. Víš, jako... Já taky jsem spíš na té straně, je ten je hodnej, počkal. Na druhou stranu, potom jako když bude čekat takhle na všech zastávkách, že jo?
0: Tak já ty na těch posledních už nebudou muset dobíhat. A pak budou čekat. Skupina Čechomor s námi.

0: Přátelé, hezké ráno z Frekvence 1 začíná středeční Music Studio Live. Jsou kapely, které tady vidíme rádi. A potom kapely, které tady vidíme ještě raději. A to je Čechomor, chlapci, ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.
2: Kluci, je vám bližší kapela nebo skupina?
1: Poboj je stejný jako pro mě.
2: A ty bys řekl co teda, kdybys řekl...
1: Já teda říkám skupina, ale...
0: Ale to fuk.
1: Kapela je prostě, kapela je daleko výstěžnější vlastně.
3: Já vždycky říkám to, co říká Karel.
0: Jak se jmenovali první kapely, ve kterých jste hráli?
1: Já jsem měl kapelu, která se jmenovala Perkolátor.
0: Perkolátor? Což je?
1: Což je nějaký, co jsme zjistili později, já jsem to našel v tátových notách, název jedný skladby Perkolátor, tak se mi to líbilo, že tam bylo to R. A je to nějaký stroj na výrobnu hnojiva. Takže, ale to jsme zjistili až po.
3: Já měl kapelu v 15 letech Veteráni, se to jmenovalo.
0: Brzo teda.
1: Ty jsi začínal
3: dobře. Ale je fakt, že Karel to pojal líp. Protože každá kapela, která chce uspět, musí mít na konci to or, že jo, že jo. Lahvátor. A tak jsme to dotáhli k dokonalosti s tím Čechomor.
1: Perkolátor.
3: Správně.
2: Vidíš mě až teďka, jak jsi to normálně řekl s tím R, ten mor, jako je tam záměrně ten mor?
1: To jako Morava.
0: To je Morava,
2: jako mor. Jo, není mor, to jako mor.
1: Ne.
2: Ale je to jako Českomor.
3: V tom názvu je několik významů, který ani my s Karlem nevíme. Jo, protože neustále vás nějak oslovují. Mm-hmm. Když jsme se jmenovali dlouze, tak nás taky to zkracovali nějak. Dneska zažili jsme s Kájou situaci, když se nás zkrátili ty posluchači tak, že říkali, hele, mořidou.
2: Mořidou. Hej, more.
0: Ježiši, Maria, hlubko.
1: Taky hrajeme takový nějaký.
2: Tak máte takový právě, že jo?
3: Máme, jsme dobrý.
1: Ale to Čechomor vlastně vzniklo tak, že nikdy neřekli ty naši posluchači nebo návštěvníci koncertu, že jdou na první českomoravskou hudební nezávislou společnost, jak jsme se dřív jmenovali, a vždycky říkají, jdeme na Čechomor, takže to si rozhodli vlastně naši posluchači, se tak jmenujeme.
3: My jsme se záměrně tenkrát z začátku rozhodli jako antihvězdnou cestou, protože víme, že to funguje přesně naopak. Že?
2: No tak my jsme taky dneska přišli na Čechomory. Dáme něco?
0: To je pravda. Kluci jsou tady s nástrojem a něco nám zahrajou. Co si dáme na start?
3: Tak něco, že třeba vyjde sluníčko.
1: No, třeba.
0: Třeba, jo, tak.
2: Třeba. Máte domluvený playlist sem, nebo to budete takhle tady jako
1: od stolu? Máme domluvený, ale možná jsme ho z půlky zapomněli, protože jsme starší.
3: Jo, tak jako různě měníme a tak. Jako,
0: tak se necháme překvapit.
3: Podle sluníčka.
0: Pojďme na to. Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Společně s námi dnes na frekvenci jedna skupina Čechomor, Karel Franta s námi, samozřejmě ve studiu. Co je u vás novýho?
1: U nás je novýho to, že vlastně letos slavíme takový výročí a to je 25 let od vydání naší takové vlastně nejslavnější desky Proměny. A my jsme se letos rozhodli, že uděláme takový turné Proměny po 25 letech, což pojedeme v listopadu. A na což se moc těšíme, protože tam s náma bude zpívat Lenka Rusilová, zahraje tam s náma Prague Philharmonia jako orchestr, pak tam bude Franta, Karela a ten zbytek Čechomoru.
2: A to je právě taky taková novinka u nás. Teďka už to trvá několik let, teďka ta novinka, že máme bezvadnou kapelu.
3: Normálně, byla špatná.
2: Nebyla špatná.
1: Myslíš 38 let, že to trvá, no to jo. No,
2: ale teď je to takový nějaký, teď je to hodně dobrý, no, zkrátka. No, protože opravdu ta parta je teďka nabitá skvělýma hudebníkama. Já jsem tam nejhorší. A tak se musím víc snažit.
1: Kdyby mě někdo neviděl.
2: A tím, jak se člověk víc snaží, tak vlastně to... Je to pořád lepší a lepší, aspoň z mýho pohledu teda.
0: Mě teď napadá jenom, když zmiňuješ filharmonii, Karle, hraješ první housle?
1: Já hraju pořád první housle. Já... Čechomoru jedině hraju první housle.
2: Já tam hraju druhý trošku. Jako.
3: Nepočkej, ale jak
2: no já to? Taky, my si totiž závidíme s Karlem. Jakmile on začne hrát na já mu závidím. Tak začnu hrát taky. Tak já jsem ten druhý houslista, když on
1: zrovna, no to jo.
2: Třeba popíjí víno nebo něco takové. A on zase závidí mě, že hraju na kytaru. Tak si tak občas
1: si něco brnknu na kytaru.
2: Něco brnkne, aby a hraje dvě kytary. Poněvadž my jsme spolu dřív chtěli hrát jenom na kytary.
1: My jsme si chtěli, s Frantou jsme se domluvali, že si založíme bluzovou kapelu, protože jsme oba dva měli rádi blues, když jsme byli mladí. Pač nám to přišlo takový jako přirozený. No tak nakonec máme takovou moravskou bluesovou kapelu.
2: Tak.
3: Nějaký speciální místa budou? Do kostela by vás asi pustili, ne?
1: To jo, v kostele.
2: No, s tím kostelem to máme takový komplikovaný.
3: Ale... Máte písničky, co neprojdou, jo?
0: Dveřma.
2: No ani kostelem.
1: Ne, ale tak hlavně v tom kostele jako nejsou tak velký pory a když nás bude na tom koncertě hrát 50 na pory, tak by to bylo to těžký. Takže v Praze budeme v O2 Univerzum, v Brně budeme na Vodové, v Ostravě, v Gongu a tak dále, ale to si přeštěte na těch našich stránkách, protože my si to nepamatujeme úplně.
0: No těch míst je celkem dost, že?
2: No, ale jo. Jsou to krásné místa, ale jak mluvíte o tom kostelu, tam je potřeba trošku dávat pozor, no, pač. Před tím kostelem se vždycky hádá trošku duše s tělem. No. Tam.
3: Hráli jste někdy na svatbě?
2: Pohřby jsou lepší.
0: Vypadáte, že tam odsaď jedete teďka.
2: Na pohřbech už jsou všichni v pohodě. Jo. Jako, už...
3: Máte nějaký pohřební song? Nebo nějaký, o který byste věděli, že se hraje na pohřbech?
2: Máme, no, ale to tady...
3: Nebudem rád.
0: To nebudem rád, no.
2: To tady nedá publikovat. A nebo chcete?
3: Ne. A nějaký svatební?
2: Svatební, těch je dost.
1: Jo.
3: Kapela Čechomor je dneska s námi na frekvenci.
4: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Frekvence 1.
10: To je to nejlepší z muziky.
9: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
10: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
9: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Přichází ta zajímavá situace, kdy je s námi ve studiu skupina Čechomor a zároveň co v posledním slově budeme hrát o peníze.
1: Přesně, 2,5 tisíce.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celé.
1: 2,5 tisíce na čísle 257-400-999 právě teď.
0: Tak, kdo tam tady Míra s Lubkou? Hezké ráno. Kdo pak tam?
4: Tady je Hanka.
0: Tak, Hani, moc vás zdravíme, odkud voláte?
1: Z Mejta. A voláte od rádia, tak buď to běžte dál, anebo ho stlumte, prosím.
0: Prosíme trošku slumit. A pojďme rovnou na to, tady je věta, kterou nám tu kluci nechali.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Šátek.
1: Pojďme prověřit šátek.
0: 2,5 tisíce ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Není to šátek. Nevávi se, mějte moc krásně, zdravíme vás, Kmejtu, naslyšenou, hezké ráno. A přihodíme 500.
1: To znamená, že tam jsou 3 000, o které hrajeme za hodinku.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10,5 litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
0: Přesně 7:30, krátké zprávy a Lucie Černá.
9: Hezké ráno, lidé se dnes ve velkém sále Strašnického krematoria v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin dopoledne. Zájem o hypotéky v srpnu klesl. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Ve Šlapanicích na Brněnsku a okolí testují poptávkovou dopravu. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasické linkové autobusové dopravě. Službu využívají studenti i dospělí při cestách do školy a do práce. Fotbalisté Sparty si dnes na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
9: A čerstvou nehodu hlásí D10.
10: Z opatrností projíždějte na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde na 9,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a kolona vozidel před nehodou se tvoří mezi 12. až 9,5 kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: 7:58, hezké ráno, když už tady zmiňujeme různě ty hlavní tahy a frontu na Brno a D1 a tak dále, tak právě do Brna zamíříme. 95 let, rok 1921, prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno A nejlepší je, že na nádraží na něj čekal Leoš Janáček.
9: To je.
0: A mával mu.
9: To je boží. Jinak kulatiny dneska slaví americký iluzionista David Copperfield, je mu rovných 70. A co jsem o něm našla na Wikipedii, jo? Tento muž vrátil umění, kouzel a magie na výsluní showbiznisu a učinil z něj velkolepou podívanou.
0: Ještě jedny kulatiny tady máme. 16. září rok 1966, tedy přesně 60 let. První zmínka o jakémsi... No, já to neřeknu, jo? Pozor, nápověda.
11: Vynalezl jsem telefon.
0: Stačí, ne?
9: Jasně, já rád Zimmermann. Pozor, ale tehdy to byl řidič parního válce, který v nealkoholické vinárně u Pavouka vystavoval svá umělecká díla.
0: A jak už o tom mluvila Lucka, nezapomeňte dneska Richard Tesařík a poslední rozloučení v 11 hodin. Ještě se k tomu samozřejmě vrátíme.
2: A Lubka Ponížilová.
12: Ahoj, zdravím vás, Eva Farná.
13: A Miraj, a už nějaký ten pátek jsme si říkali, že bychom mohli udělat společný song.
12: Teď jsme ho udělali, jmenuje se Vzpomeneš si.
13: A teď vám ho posíláme na Frekvenci 1.
12: Dohle.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Americe přibývá důchodců, kteří kouří marihuanu. Okolí to začíná vadit. Co vy na to?
2: No tak okolí asi vadí ty důchodci jako takový, to máme všude celosvětově, což se tak jako pomalu tímhle směrem vyvíjí. Je to pravda, že používají víc marihuany, důchodci ve Spojených státech používají víc, protože marihuana jednak jim uleví někdy od pocitu bolesti, někdy jim uleví od pocitu staroby.
1: Lepší spí pod ní.
2: A dělá jim dobře prostě. A nemají pocit, že zase se nějak obzvláštně čej zdraví. No a že to okolí začíná vadit, tak okolí začíná vadit vůbec jako starý lidi. To je, jak tady se objevila nějaká, myslím, česká, to bude asi pirátka, kdo jiný, že kdyby ty starý lidi byli ohleduplní, tak by se vystěhovali z těch bytů do nějakých domovů a uvolnili ty byty. Já jsem si říkal, a ty asi žabko zelená nevíš, co ty domovy stojí. Ale mohli bychom tě taky porazit autem, kdyby stěla. Se netrápil.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké středeční ráno vám všem. Společně s námi už teď ve studiu Tomáš Víla. To znamená, že někam vyrazíme.
1: Na výlet. Říká se, že by to měl být poslední letní týden tohoto roku.
2: No,
1: takže
2: bu. Jako babí léto snad ještě bude, ne?
1: A to už je babí léto.
0: No. Ne, no tohle není teda babí léto, to se na mě nezlob, ale babí podzim tohle. No. Tome, kam nás dneska vezmeš?
2: Tak hele, dneska máme namířeno do jednoho z nejbohatších dolů v Evropě ve své době. Zamíříme 35 metrů pod zem. No a bavíme se tam samozřejmě o drahých kovech, takže...
1: Stříbro.
0: Takže to bude Kutná Hora nějaká, ne?
2: Jo. No tak super, tak jako na podzim se to povedlo aspoň.
0: Čekali jsme od začátku roku.
2: Takhle, dneska jdeme do teda stříbrného středověkého dolu. Ano. Budeme zhruba 35 metrů pod zemí a k vidění by tam měl být tehdejší, teda už jako zrekonstruovaný, ale tehdejší těžební stroj na koňský pohon. A celá ta návštěva toho dolu by měla být jako speciálně ojedinělá tím, že tam dostaneme i jako hornický vybavení, jo? Jako svítilnu, helmu, pertikly. Víte, co to je pertikle?
1: No, to budou...
0: Zní to jak něco lékařského.
1: Ne, to by nějaká...
2: Je to strašně doktorský to je.
0: Jo?
2: No je, ne, jako zní to tak, jako no, zní to
1: jo,
2: tak.
1: Jo. To budou nějaký chrániče, ne?
2: Chrániče, no. Pertikle. Potkal jsem kluka na skateboardu s pertiklema. Tak prosím vás, pertikle, to je halena.
1: Aha.
2: Taková ta havířská halena.
0: Jo. Fakt, to jsem nevěděl.
1: Takže, taky ne,
2: takže to tam jako navštěvník by měl dostat, jo? Tady ty všechny věci a vlastně s tím to procházet. Aby se tam navodila ta atmosféra toho, jak to vlastně v tom středověku ty horníci vlastně viděli. Což si myslím, že bude zajímavý. Nevím, jestli z té prohlídky teda člověk toho hodně uvidí.
1: Aha.
2: Ale oni tam pak rozsvítí, že jo?
0: Asi.
2: Já myslím, že tohle bude jako fakt zajímavý.
1: Ty mi řekni jednu věc, protože ty občas jako řekneš, že ty vejšky ti nedělají úplně dobře.
2: A hloubky. No, vejšky mi nedělají
1: dobře. A hloubky jsou dobrý.
2: Hloubky jsou úplně v pohodě. Když nejsou ze zhorák, jsou v pohodě. Když stojím na dně, jo, tak jsem v pohodě.
1: Tomáš, když je na dně, tak je v pohodě.
0: Tam on je zvyklý celoživotně. Takže
2: přesně tak, vzpomeň. Jako s tím už se člověk naučil žít.
0: Člověče, mám pocit, že jsem jednou byl na takovýhle nějaký prohlídce, jak jsi zmiňoval ty koně, a mám pocit, že ten kuň mohl jenom dolů. Nahoru už ho nikdy nikdo nedostal.
2: No,
1: fakt.
0: Že to je taky trošku smutný, jako ale, smutný příběh.
2: Ale pozor, jenom aby jsme teda nekončili takhle. Jo. Já jsem se o tom kdysi bavil v Příbrami, kde v těch dolech ty koně taky byly.
0: No.
2: A oni říkali, ty koně se dožívaly v těch dolech většího věku, než ty koně na zemi. Protože oni tam prej měli jako absolutní servis na tu dobu.
1: Jo.
2: Jako maximálně se o ně starali, protože oni je potřebovali k tomu, aby mohli dělat tu svoji práci. Takže jako samozřejmě je to život v dole. Ale...
0: Dřeš tam jako kůň.
1: Počkej, to já se to musím... já se to musím vygooglit a tam jsou někde určitě koňský hřbitovy, ne? V tom podzemí tím pádem.
2: No určitě jo, a nemusí to zakopávat.
0: Prej, aby jsme nekončili. No nic, tak těšte se na pokračování dnešního výletu. My se uslyšíme s Tomášem dopoledne přímo z místa. Tome, moc děkujeme,
1: že jste
0: tady rozsvítil takovou příjemnou energii.
2: Krásné ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.

0: S námi na frekvenci jedna dneska skupina Čechomor, Karel Holas, Franta Černý. Aktuální téma, pojďme teďka zkusit, to je houbaření. Čechomora houby, co?
1: Fakt jo.
2: Já to miluju a myslím, že Franta taky.
1: Já od malička, táta byl velký houbař a tak jsem s ním pochopitelně chodil jako malý kluk. A do dneška to miluju, akorát na to nemám moc čas. Naposledy jsem jedl houby nějaký, když mi to Karel dělal smaženici.
2: To je pravda, no.
1: A byla teda výborná, Kájo.
2: Skvělá. Člověk. Půjdem dneska na houby, jo?
1: No.
0: Co to no, rostou rovnou, teď.
3: Jako ve středních Čechách rostou.
1: Dneska.
2: To je docela dobrý.
3: Dneska.
2: No, jindy než dnes.
1: Tak jo, tak dobře. My se na všem dohodneme.
0: Trofnete si sbírat i takový, Lubka sbírá prašivky, že jo?
3: Ne, různý zelený, prašivky.
0: Modrý.
3: Zelený nezbírám, fialový sbírám.
1: Hmm. No to musíte ty prašivky trošku znát.
3: Jako. Achovka ametistová je fialová.
1: Správně. Kotička to zná.
0: No. Ne, počkej, tak
1: já nějaký... to znal taky všechno podle názvu. Jo, jako, jo.
0: Ale už je to pryč, jo.
1: Tak ně... není úplně, no.
2: Ne, není to pryč. Akorát, že ty houby prostě nerostou v bytě, to je blbý, no.
3: Šampiony. Tomu...
1: No ne, ale jak se pak staneš tím znalcem těch hub, jo, tak no. Oni chtějí ty potí nosí hromady hub domů, jo, a ať to, rozstřídíš, jo. Jako,
2: jo.
1: No, ať to rozstřídíš, jo, tak... No. Tam jsem, v té době mě tenkrát napadlo, že je dobrý hrát demenci.
0: Když tady zmiňujeme...
1: No, já to doplním, tu demenci. Ono to má totiž výhody, aha, několik no. výhod, jo. První výhoda je, že vás vyčlenějí... Kdo to udělá? Franta? Franta ten ne.
0: Radši ne.
1: Takže to je první fáze, kde to jako vyhovuje. A druhá fáze je to, že když to nastane, tak to nepoznám ani já, ani vy.
3: Myslím, že o tom byl nějaký film natočený.
0: Jo?
3: Teorie tygra.
0: Já to nevím. Ne. To si nejsem jistý. Houbaření to určitě patří mezi koníčky oblíbený mezi Čechy. Co třeba koníčky mimo hudbu u vás?
1: No tak to já můžu říkat, že o Karlovi, to je letec.
0: Co, letec?
1: Hrabrý letec, no. On vzletne do oblak.
0: Lítáš, jo, Karlo?
1: Ano.
3: Tak, pilotní průkaz.
2: Ano, tady už mám strašně dlouho.
1: Já na něj strašně rád koukám.
3: Počkej, nebyl jsi s ním někdy ve vzduchu?
2: Jo, ježišmarjanu.
1: Mockrát.
3: A celou kapelu už jsi vzal nahoru?
1: Já jsem vždycky prosím.
2: Celou kapelu jsem taky proletěl, no. Hmm. No.
0: A co třeba na koncerty? Vy teď s námi hrá v létě Miraj, přiletěl letadlem.
2: To my taky děláme.
1: Tak ono do té Ostravy to není tak úplně šup šup, takže tam občas letíme, no.
2: Když to jako někam jedem dál, tak je tam letiště, tak přistaneme.
3: Počkej, a ty pilotuješ?
2: No.
3: Fakt. Jo. Kolik lidí vlastně se ti vejde do letadla, který můžeš pilotovat?
1: No já?
2: Záleží, jakou mám typovku. Jo. Mám teďka typovku na Cessna 421C, tam se vleze vlastně 8 lidí.
3: Takže celá kapela.
0: Já tady měl obsaný známky a tak.
3: No, tohle,
0: víš, jako tohle jsem v opravdu nečí. Ještě jsem tady měl poznámku kombajn, Karela kombajn. Viděl jsem tě v kombajnu někde.
1: Kombajn? To je taková vedlejší jeho záliba. Hlavní jsou traktoři.
3: Počkej,
1: on má traktoři doma. Jo,
0: a to je jako tvoje ta farma?
2: Ne, není moje, to není moje, to je kamaráda, ale já si tam jezdím jako odpočnout.
1: On je zemědělec takhle jako duší a když někam jdem hrát, tak on tak kouká po tom poli a povedá, já bych si dneska zaoral.
0: To bych si tak zaoral.
3: Zaoral. To nás teda nenapadlo, my tady máme koberec, ale zahrát byste mohli.
2: Ano, určitě.
3: Dáme druhou.
1: Dáme druhou.
4: Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Skupina Čechomor s námi dnes na Frekvenci 1 pokračujeme po 8 hodině, za chvilku zprávy.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: A raz, dva. 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
11: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
12: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A hezké ráno přejeme.
14: Jsou tu zprávy a Lucie Černá.
15: A pěkné ráno. Šéfka Evropské komise dnes pronese projev o stavu Evropské unie. Prezident Pavel navštíví Ústecký a Karlovarský kraj. D10 na Prahu teď blokuje nehoda. Ve Štrasburku pokračuje třetím dnem zasedání Evropského parlamentu. Dnes na něm vystoupí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s každoročním poselstvím o stavu Unie. Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského je v dobré kondici. Jako úskalí označil rostoucí ceny plynu.
16: Tím, že Kanada chce zvýšit spolupráci s Evropskou unií a další země, třeba Afriky, tak Evropská unie určitě není společenství států, které by bylo v nějaké překutné nebo velmi těžké situaci. Na druhou stranu máme tady výzvy, které musíme překonat, a to je růst cenu energií, růst ropy, zemního plynu, válka na Ukrajině a bezpečnostní situace obecně Evropy.
15: Skoro ve všech rezortech, nejvíc ve zdravotnictví, se musí v rámci rozpočtu škrtat. V presklubu Frekvence 1 to řekl Vladimír Pikora, předseda rozpočtového výboru sněmovny z motoristů sobě. Podle něj je ale přeci jen výjimka, a to naše armáda.
17: Armáda nikdy nebyla tématem, protože vidíme, co se děje ve světě a prostě si myslíme, že je potřeba reagovat na ten vývoj. A ne jako spoléhat na to, že všechno nějak dobře dopadne a my nebudeme vůbec situaci sledovat a reagovat ani. Navíc tady máme nějaký mezinárodní závazky vůči NATO a podobně a zatím nikdo neřekl, že ty závazky plnit nebudeme.
15: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Prezident Petr Pavel s manželkou míří na návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho také setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagony na horách na nádraží Kovářska v Krušných horách. Na východ Čech míří celá plejáda pěveckých sborů. V Hradci Králové totiž startuje festival sborové slavnosti.
18: Pětidenní akce nabízí cyklus koncertů, zejména dětských pěveckých sborů. Ty přijíždí z Prahy, Náchoda, ale zaspívají i domácí, zkušená i začínající tělesa. V programu je také zahraniční zástupce z Maďarska. Vyvrcholením programu bude sobotní koncert světově uznávaného a oceňovaného sboru Permoník z Karviné s Varhanicí Katou. Celkem sborové slavnosti nabídnou 6 koncertů tady v Hradci Králové a jeden pak v neděli v Praze. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
15: V Japonsku už žije více než 100 000 lidí, kterým je 100 a více let. Z nejnovějších statistik vyplývá, že 100letých seniorů je v asijské zemi, která má přes 122 milionů obyvatel, přesně 107 677. To je nejvíc na světě, přičemž 88% z nich tvoří ženy. Nejstarší žijící ženou je tam 114letá Kishimoto Fuyova z Kyoto a nejstarším mužem 112letý Kato Hikata z Kumamata. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 z domácí Itálii.
13: Frekvence 1. Počasí.
15: Dneska čekáme zpočátku krásně jasno až polojasno. Během dne se ale od západu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer pak bude na západě a severozápadě Čech zase srážek ubývat. Teploty nejvyšší mezi 22 a 27 stupni, na horách kolem 18.
13: Frekvence 1. Doprava.
15: A bouralo se na D10.
19: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na dálnici D10 ve směru do Prahy. Na 9,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda a kolona se tvoří mezi 17. až 9,5 kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
15: A po zprávách v 8 už na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
14: Čas na další kávu.
15: Kávu.
14: Běž si pro ní.
15: Si osladím o trochu víc.
0: Pokračuj, sokolíku. Co?
14: Cukr ne. Do kafe. Ale pít kávu ráno, ano. Nejnovější studie říká, že kdo pije kávu ráno, je zdravější. Ne, že by odpolední káva škodila, ale už nemá tolik pozitivních účinků.
0: Víš, co mě by zajímalo? Mě by zajímalo, kolik takových studií už vzniklo?
14: No, samozřejmě.
0: Protože to máš červený víno, pivo, že jo, obecně všechny tyhle věci.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedna kapela Utíkáš. To se leklo. Kapela Čechomor. Karel Holas, František Černý. Stalo se vám někdy, kluci, že vám to prohodili? Jako křestní jméno, příjmení, že vás...
1: Jo, to se stává furt, no, to se nám... Jak jsou dvojice, tak to
2: Karel
1: tak mají.
2: Černý a...
1: Karel Černoch.
2: To takhle bylo, no. No. Ještě jednou nazvali Franta Kodym a Karel Koller.
3: Jo, jo, to nás taky nám. No, tak když si dělali před kapelu na začátcích Lucii v roce 99, myslím to bylo, tak tam nás takhle po tom koncertě nazvali.
0: Jako dával... fanoušci nebo kluci z Lucie?
2: A taková partička takových srandistů.
3: Takových našich kamarádů ze světa si se nám dělali legraci.
1: Když tady zmiňujete před kapelu Lucie, když se ohlédnete za tou kariérou Čechomoru, je něco, co se dá úplně vyloženě vypíchnout?
2: No já bych řekl, že to je zrovna tady ten moment, kdy David Koller koukal někdo na televizi ve 3 ráno, že se dá dělat ve 3 ráno, že si jedině koukat na televizi a tam jsme tam hráli. A tak zavolal Karlovi, že jsem...
3: Ve 3 ráno.
2: No a od té doby vlastně...
3: Že bychom nechtěli dělat před kapelu Luci. Já jsem řekl, jo, určitě, jo.
0: Věděl jsi ráno, že ti volal?
3: Jo, to jo.
1: Nebo to, jestli to věděl David.
2: A ono se právě stalo to, že nás v té době viděli jako 10 000 lidí. No a pak už to tak nějak zůstalo.
3: Ale já bych v té naší kariéře vypichl to, že prostě jako nejdůležitější bylo, že jsme poctivě pracovali a to si myslím, že to bylo jako to, to je to gro vlastně, když se chce člověk někam dostat, tak bez práce nejsou koláče. A že jsme se fakt jako s Frantou scházeli v podstatě každý den jsme něco vymýšleli a prostě to bylo fajn, věď.
2: No, tak je to hlavně, když se ohledneme, tak to je strašný kvantum písniček. V podstatě, jako který jsme nadělali a nejdůležitější je to, že máme rádi ty písničky a za každou, kterou jsme vydělali, si stojíme.
1: A měli jste období, kdy jste to chtěli zapíchnout? O krizi?
2: Ani ne.
3: A jako ne, že by se měli krizi, ale tak jako normálně jsme měli takový ty vrcholy a podvrcholy, to jsme měli, no.
0: Jasně, byla doba, kdy jste se scházeli denně a pak byla doba, kdy jste se, jak dlouho třeba neviděli, nejvíc?
2: Tak až tak takovýhle fázi to nikdy nerozpělo.
0: Třeba, že jako
2: jsme se neradi viděli, ale vlastně... Já bych řekl, že to byl život, jako to je úplně klasický život, kdy máte všední starosti. Já bych to řekl příkladem, jo. Totálně unavený a vyčerpaný hudebník bez hlasu odjíždí na turné sborcen všedními starostmi. Za týden se vrací odpočatý, s hlasem jako skřivánek, vstříc dalším složenkám.
0: Kapela Čechomor je dneska s námi na Frekvenci 1.
1: Pojďme vydělávat na složenky dalším songem, jo? Pojďme.
4: Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Před chvílí tady společně s námi ve studiu byl náš kolega Tomáš Píla, který vyráží na další výlet, tentokrát dolů do dolů. A od té doby nám chodí SMSky, protože jsme řešili, co dělali s koněma, kteří tam pomáhali dole v těch dolech, protože už se nahoru nedostali živí.
1: Přesně tak. Jo. Napřed mi přišla teda zpráva, že je opravdu tahali zpátky nahoru. To mi napsal Lukáš. Lubko, koně se po smrti vyvážely na povrch dole v dole, by to nešlo je nechávat. Mm-hmm. A potom přirazila ještě jedna SMSka.
0: Ano.
1: Dobré ráno, nechci hned po ránu dělat chytrou, ale slovo pertikle neznamená nic. Hornické haleně se říká perkytle. Dříve se košili říkalo kytlice. Kolega Fíla, i vy všichni jste moc fajn, poslouchám pouze vaši stanici, ale tohle nemůžu nechat bez komentáře.
0: To se čeká, to bude pokračovat. Kolega Fíla, i vy všichni. Víte co, jo?
1: Dana z Liberce, tak samozřejmě...
0: Perkytle teda, ne? Pertikle, ale perkytle.
1: Perkytle.
0: Dneska se nám moc nedaří, viď?
1: Perkytle.
0: Jsi řekla, že Ludmila je na náměstí
1: na republice místo na Míráku. No nic, no. Tak vrátíme se na základku.
0: Jsme rozvrkočení, protože jsou tady s námi kluci z Čechomoru, tak je tady trošku jiná atmosféra.
1: Tak,
0: hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.

0: za CZ.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přináší.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil,

0: brzy nás bude taky mrazit. Dnes ještě ne teda.
1: Nestráš. Dneska nejteplejší den z celého týdne. Pojďme to nechat radši na Dáše.
0: Tak jo.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré ráno, letní teploty a místy silné bouřky, tak se dá shrnout počasí pro dnešní den. Z počátku dne je na celém území Česka ještě malá oblačnost, postupně ji začne ale od západu přibývat. Počasí u nás totiž bude ovlivňovat vlnící se studená fronta. A tak na odpoledne deštníky a pláštěnky všude sebou, pokud budete v Čechách, na Moravu a do Slezska první srážky dorazí až v podvečer. A pozor, místy se budou vyskytovat i silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Jako je krupobytí, přívalové srážky o intenzitě kolem 30 mm a nárazy větru budou dosahovat rychlosti 70 km v hodině. Před přechodem studené fronty ale nejvyšší odpolední teploty budou kulminovat vysoko. Na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů Celsia. Na západě našeho území to budou teploty kolem 22. No a zásadní otázka zní, je to poslední letní den letošního roku? Zatím to vypadá, že na nejbližších 10 dní určitě. Mimochodem v loni byl poslední letní den 22. září.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
0: Jsou 2 minuty po 8:30, krátké zprávy a Lucie Černá.
7: Hezké ráno, některé velké podniky varují, že pokud budou energie dál zdražovat, budou muset uzavřít své provozy. Nejvíc zasažená budou podle svazu průmyslu odvětví jako ocelářství, chemický průmysl, sklářství anebo výrobci stavebnin. Minister průmyslu Karel Havlíček České televize řekl, že stát chystá opatření na pomoc. Jedná se třeba o plošné zastropování ceny elektřiny a plynu u výrobců i dodavatelů. V tuto chvíli ale ještě podle něj není situace kritická. Premiér Andrej Babiš nemá podle 3/5 Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch. Téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median. Babiš, který v minulé prezidentské volbě v roce 2023 ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem začátkem letošního července, vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítají doma v derby Hradec Králové.
2: Frekvence 1. Doprava.
7: A ještě míříme na silnice.
8: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se tvoří kolona z důvodu velmi hustého provozu mezi 212. až 207. kilometrem. A se zdržením okolo půl hodiny počítejte také na dálnici D10 ve směru do Prahy, kde se na 9,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda a kolona vozidel se tvoří mezi 17. až 9,5 kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
0: Přátelé, rád bych vám položil otázku uprostřed týdne, co budete dělat o víkendu, ale řekne vám to Lubka.
1: Já to vím, já jedu na houby. Pravděpodobně nejlepší houbařský víkend je před náma. Jo, takže zkuste tam vyrazit radši jindy než o víkendu, protože lesy budou plný. To, co jsem zažila já minulý týden v Brdech, bylo neskutečný. Já jsem neviděla v životě tolik aut zaparkovaných na lesních cestách, ani tak hluboko v lese, protože je to vtipný, že jo? To auto první, který přijede, zaparkuje na kraji, pak před něj parkuje další a pak už to máš jak v Praze, protože oni už pak parkujou jakoby místo toho podélného už šikmo, protože tím podélnému se parkovat nedá, že jo. Ale to byla normálně třeba lesní cesta. a na ní nekecám třeba 12 aut na tom jednom, jako na tom jednom úseku, víš, jako 6 po jedné straně, 6 po druhý. Neskutečný.
0: A teď to bude ještě horší, říkáš.
1: No, tak jako ne horší, ale má růst víc hub, no, tak otázkou, jestli to lidi do lesa vyžene nebo ne, protože má pršet. Takže to možná jako pozdrží některé nadšené houbaře doma.
0: Když ale prší, jinak... tak se sbírají houby líp.
1: Krásně, krásně.
0: Lesknou se, jsou líp vidět.
1: Má pršet dneska odpoledne, já jsem to slíbila dceři. Že
0: bude pršet.
1: Ne, že se bude dneska podívat, takže... Jo? Takže
0: to prověříš a zítra nám dáš vědět.
1: Ano, okay. Zítra dám vědět.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Palivová krize zvýšila zájem o koně na ruském venkově. Co vy na to?
2: No to věřím. I když já vám musím říct, to jsem objevil, není to tak dlouho, dívat se na Rusko na YouTube, právě na vesnice a takový, to je jako velký zážitek. Já jsem se takhle prošel Čínu třeba. No tak podívejte, vycházím z toho, český informace o těch zemích nejsou žádný. O Číně nic. Po Rusku jenom, že je to agresor a válka a tak dále. Dobře, ale jinak nic. No a na YouTube to tak není. Na YouTube jako opravdu si můžete dát cestopis, kde oni to nekomentujou a jede hodinu nějakou krajinou na všichni nějaký obchod a není k tomu žádný komentář než titulky toho, co se děje. To je velmi autentický způsob, jaksi dokumentární informace. No a třeba to Rusko, jsou bizarní věci, jako, ale luxusní některý, jak si na zahradě dělají diskotéku a takový. A já si tím nahrazuju tu nedostatečnou informovanost těch českých arogantů novinářských a evropských obecně, ale jako zdroj informací v tomhle ten YouTube je velkolepý. A Čína, tak to byl pro mě zážitek, že jsem se trošku protáhl Čínou.
1: Jo, takže teď máte za sebou Čínu a jedete Rusko.
2: Ne, a tam jsou Češi taky v Číně, který mám k tomu dají docela zajímavý informace, jak tam žijou, jak dlouho a co dělají. A to je to zajímavý, jako ty Češi jsou po celém světě. A tady na ty ruský, na ty jsem padnul proto, že jsem z toho viděl nějakou ukázku někde na Twitteru, nebo kde zaujala mě ta ukázka, co to je za zvláštní svět. No a tak jsem se na to šel podívat. No a to jsou místa v Rusku, kde ty lidi nemají nic, ani proud, ani vodu, jako od státu nic a spojení se státem žádný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
1: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
0: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
1: Tohle si nesmíš nechat ujít.
0: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
3: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 3000 korun, to jsou peníze, které na vás čekají na Frekvenci 1.
3: Číslo 257-400-999, pojďme na to.
2: Tak, tady Míra s Lubkou, koho tam máme, hezké ráno.
4: Dobrý den, u telefonu Tomáš.
2: Tome, zdravíme, odkud voláte?
4: Z Radkovy Lhoty.
3: Tak vy máte štěstí, že jo, na ty telefony poslední dobu. To vás pobavilo.
4: Ano, včera ráno, jo.
2: Aha, já jsem si říkal, že jsem to někde už slyšel.
3: Radkova Lhota.
2: Takže Tomášova Lhota, jo. Radek, jo.
4: Tak. Ano, přesně tak.
3: Tome, pojďme na to.
2: Tak, tady je věta.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Humor.
3: Humor, pojďme to prověřit.
2: Jsme 3000 ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
2: Není to humor.
3: Není, ale vám každopádně neschází. Zdravíme do Radkovy Lhoty, mějte se krásně.
2: Zaslyšenou, hezké ráno.
4: Děkuju, mějte se, nashle.
2: Tak, my přihodíme 500.
3: A je tam 3,5, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Čechomor s námi na frekvenci 1, Franta Karel. Nová deska Čechomoru jsme zmiňovali. V čem bude výjimečná? Dá se to říct jednoduše?
1: Výjimečný to je v tom, že vlastně, když jsme udělali proměny, tak jsme si řekli, že dvakrát do stejné řeky nestoupíš, protože jsme měli spoustu nabídek pak udělat jako novou desku s orchestrem a tak dále.
2: Jenže my jsme pankáči.
1: Jenže my jsme si řekli, že...
2: že vstoupíme.
1: Že ne, no úplně jsme nestoupili, já bych to vysvětlil. My jsme prostě vlastně tu novou desku nazvali po těch 25 letech, protože máme spoustu materiálů s orchestrem, písniček jiných, který jsme vlastně za tu dobu udělali a nikde nebyli nahraný, i když samozřejmě byli známi, protože jsme hráli bez orchestru, tak jsme tu novou desku, kterou jsme vydali k těm 25 letům, nazvali Proměny pokračování. Takže jsme pořád v proměnách, dvakrát jsme do té řeky nestoupili, jen jsme v tom pokračovali. Co myslíš?
2: To je ono, to jsi to řekl báječně. To tež, jo, ale řekl jsi to hezky.
3: No třeba filharmonie je stejná?
1: Ne. Je stejná jenom Lenka, přibyla nám tam Martina Partlová, a orchestru tam je víc, protože za tu dobu jsme hráli se spousty orchestrama. Takže jsme měli na výběr různé nahrávky a ty jsme si porovnávali a řekli jsme si, že tak tady se nám líbí, to bychom udělali.
0: Takže nová deska, šňůra koncertů, na to navazují vánoční koncerty teda potom. Ano. A něco dalšího už máte v plánu? Jaký představy
1: pak si
0: pro další?
1: Chceme jako dát ještě po novém roce novoroční koncerty, který tam máme naplánovaný, a pak si chceme dát tak 2 měsíce.
0: Prázdniny budou, jo?
3: Prázdniny.
2: On bude lítat někde.
1: A Franta pojede do Lázní.
2: Já budu hrát tu demenci.
3: V Lázních.
1: Půjdeš do Lázní, ne?
2: No, tam.
3: Na Kolonádě, tam se nehraje demence, ne?
2: A tak musí tady do správných Lázní.
3: Švihák Lázeňský musí být Lázní.
2: Do Františkových.
0: Pravda.
3: Ty máš svoje Lázně.
0: Tak dáme si další píseň, pojďme na ní.
3: Taková nějaká rozlučková?
0: Může lehce být.
3: Byla by.
0: Máte nějaký song na závěr vždycky? Který musí zaznít.
2: Máme, no, jmenuje se Nepůjdem domů.
3: Nepůjdu domů.
1: Ale to dneska zahrajeme Mezi horami.
0: Tak jo.
3: Frekvence 1. Music Studio Live.

0: Společně s námi dnes na Frekvenci 1 byla skupina Čechomor. Chlapci, moc děkujeme, že jste přišli.
1: Vám taky děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Konečně jsme spatřili jítro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
9: jam, jam, jam. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
11: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
12: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Lucie Černá, hezké ráno.
15: Dobré ráno, Vojtěch si stojí za umělým oplodněním pro single ženy. Veřejnost se dnes naposledy rozloučí s Richardem Tesaříkem. Čerstvou nehodu v dopravním omezení hlásí D1 na Prahu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vládě předloží návrh na umělé oplodnění pro single ženy. A to i přesto, že s ním narazil u dalších ministrů, jak píše web i rozhlas.cz.
16: Možné změny ostře kritizovali ministr pro sport Boris Šťastný nebo ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách. Uvolnění podmínek pak navýší počet samoživitelek. Ministerstvo zdravotnictví argumentuje i tím, že taková změna pomůže zbrzdit snižující se porodnost. Kritici se taky obávají toho, že by změna nahrála síti klinik asistované reprodukce, kterou spoluvlastní premiér. Andrej Babiš se ale proti tomu ohradil. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
15: Veřejnost a hudební kolegové se dnes naposledy rozloučí se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem. Smuteční obřad ve Strašnickém krematoriu v Praze začne v 11 hodin dopoledne. Hudebník, muzikálový a příležitostně i filmový herec zemřel po těžké nemoci 6. září. Armáda dnes zahájí ženýní a chemický průzkum znečištěného území u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Po jednání sněmovního branného výboru to včera oznámil ministr obrany Jaromír Zuna, který by měl na základě podkladů navrhnout v pondělí vládě další postup. Obce, které leží v blízkosti kontaminované lokality, ale o chystaném průzkumu nemají žádné informace, jak píše web veřejnoprávní televize. Odstartovala nová éra krkonošské Velké Úpy. Do předměstí Pece pod Sněžkou se zakousli developeři, kteří místo promění v apartmánové sídliště.
17: Zatímco jeden 6podlažní apartmánový dům už stojí, teď se připravuje budování další apartmánové série přímo pod portážkami vyroste rozsáhlý komplex 6 budov se 159 apartmány na ploše 7000 m2. Postavený má být do 3 let. I tady začaly stavební práce rozsáhlou demolicí. Při bourání tak půjde k zemi hned několik objektů podél silnice, mezi nimi například bývalý hotel Hela. Investor mluví o nákladech okolo 800 milionů korun, přičemž prodávat se tady budou jednotlivé apartmány minimálně za 10 milionů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
15: 5 lidí zabil a 7 zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolském okrese. Oznámil to dnes ráno na Telegramu šéf zprávy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandrie Hanža. Moskva se k této informaci zatím nevyjádřila. Fotbalisté Sparty si dnes na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy. A to po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
2: Frekvence 1. Počasí.
15: Dneska bude zpočátku polojasno, během odpoledne už ale od severozápadu se začne zatahovat a přes Česko postupně začne přecházet studená fronta. Odpoledne už máme počítat s deštěm, s přeháňkami, ale i lokálně s bouřkami. Teploty ale zůstanou dnes ještě vysoké, mezi 22 a 27 stupni.
2: Frekvence 1. Doprava.
15: A čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu.
18: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 25. kilometru v dopravním omezení před mostem Šmejkalka došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 28. až 25. kilometrem. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se tvoří kolona z důvodu velmi hustého provozu mezi 212. až 207. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
15: A po zprávách v 9 už se můžete těšit na Frekvenci 1 na Miloše Pokorného.
19: Dneska ráno Ludmily mají dneska svátek, máme 16.9. přátelé, venku je hezky, má být dneska teplo. Doufám, že plošně, protože vždycky, když někde řeknu, že je hezky, tak se někde ozve, u nás ne, prší, logicky. Obráceně zase v Praze, když říkám, tady leje, no u nás je hezky, no takže přátelé, dneska by si, myslím, mohlo být skoro všude hezky, nebo všude bylo by to lepší. Dáme muziku a pak vám řeknu, na co se dneska podíváme, že startuje úspěšná show s další řadou. Tak hezké ráno.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: kontakty, protože dneska, přátelé, startuje, tak začneme kontaktama. Takže samozřejmě vám známe číslo do studia SMSky 736 300 444, po případě telefon, to bych byl taky rád, 257 400 999, apka Frekvence 1, kam to namluvíte během 30 sekund a my to rovnou pouštíme, a nebo můj Instagram. No a co půjde? Málo kdy zbudí zábavný pořad takový ohlas, nejen díky sledovanosti, ale i kvalitě a nějakému nápadu, kterých z mého pohledu velmi často v televizích ubývá, tak to není případ série Zrádci. No a jelikož dnes večer, ano, dnes večer startuje třetí řada, samozřejmě s Vojtou Kotkem, tak by mě zajímalo, jestli sledujete, jestli se těšíte na třetí řadu, jestli jste to někdy viděli, a vlastně koukal vaší recenzi, jestli vlastně stojí za to se na Zrádce koukat, protože z mého pohledu, řeklo mi to hodně kamarádů známých, hele, viděl jsi to už, když to šlo, koukáš na to a tak dále. Málo kdy už dneska někdo takhle jako intervenuje a říká, hele, podívej se na to, je to docela dobrý. Většinou se mi to děje u filmů nebo u nějakých minisérií, že někdo dá tip a řekne, hele, podívej se na Kaštánka polskýho nebo něco podobného, je to zajímavý. Ale tohle je prostě sice zahraniční model, ale ve velmi dobrém domácím provedení, včetně výtečného Vojty Kotka. Takže, přátelé, je to jednoduché, telefon znáte, kontakt znáte, téma Zrádci ano či ne, a pokud ano, co vás na tom vlastně baví a jak se těšíte na třetí řadu, která startuje dnes večer. Hezké ráno.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90, nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Ahoj Miloši, na Zrádce koukám od začátku a jak jsi říkal, patří to mezi určitě ty lepší kousky v našich televizích. Zatím mě to nikdy nesklamalo. Marta a tady píše Bohdan píše. Ahoj, viděl jsem až druhou řadu a těším se na trojku, první mi utekla, protože na tyto pořady v podstatě nekoukám, ale taky mi to bylo doporučeno. Takže děkujeme za první názory, máme tady Luci, že se blíží malé zprávy a já se chci jenom zeptat, jenom na něco. Ona mě mává, jestli mě ráda vidí.
1: Na co? Já právě jsem přišla na poslední chvíli a vůbec nemám téma.
0: Ale ty seš na témata jak dělaná.
1: No.
0: Ne, dneska trojka zrádců začíná.
1: Tak, miluju.
0: No, to jsem chtěl slyšet.
1: Miluju.
0: Jo,
1: já první řadu odmítla, oni mi to nabízeli.
0: Fakt?
1: První řadu. Na mě to každý pozná a já to nepoznám. No vůbec, jako.
0: Vždyť si minule mi říkala, že mi chtějí přidat.
1: No to je pravda, ale tak se to asi někde zaseklo, Miloši.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách pražské plynárenské.
5: Už dnes v 16.40.
3: Jen na frekvenci 1.
5: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy, 9:30. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Babiš. Minister průmyslu a obchodu Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS 2 a přerušit ETS 1. Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Poprvé v historii nalije Evropská investiční banka peníze do jaderné energetiky. Finské technologické společnosti Steady Energy poskytne až 40 milionů eur, tedy v přepočtu 972 milionů korun na vývoj malých modulárních reaktorů pro zásobování měst teplem. Banka to oznámila v úterý. Jde o krok k podpoření rozvoje jaderné energetiky jako doplňku obnovitelných zdrojů v Evropě. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 z domácí Itálií.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A ještě míříme na silnice.
6: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 25. kilometru v dopravním omezení před mostem Šmejkalka došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 31. až 25. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.

0: Mám tady ještě jednu technickou informaci, že zráci dnes večer zaútočí v kongresovém centru, to je jako speciální opening show a také na placené platformě pro ty, kteří si nechtějí nic platit a počkají si, tak startuje třetí řada v neděli. Takže v neděli pro všechny, dneska pro fandy a kongresák pro superfandy. Takže asi takhle, jinak píše Milan. Ahoj Miloši, první řadu jsem propás, protože se na televizi takřka nedívám, ale kamarádi mi říkali, ať to zkusím a pak už jsem se od toho nemohl odtrhnout a patří to mezi mé jediné pravidelné pořady, na které jsem koukal a budu tedy koukat i po třetí. Skvělý, je tady Jana, zatím jsem neviděla vůbec nic, ale slyšela jsem od kamaráde, kdy jsme se viděli a všichni říkali, ať si to určitě aspoň jednou pustím. Děkujeme, no a mám tady ještě teďkon od Honzy. Honza píše, první řada byla skvělá, chytil jsem jí v půlce, pak už jsem to viděl skoro po každý a na trojku se těším moc. Četl jsem, že se tam budou dít velký věci, psáno s velkým V, přátelé. Takže stále ještě platí číslo do studia 257 400 999, po případě SMSky 736 300 444, naše apka a samozřejmě můj Instagram. Tak máme ještě čas, pište, volejte, budu rád.
1: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
1: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

Šebere, jak už tady padlo, je to jeden z těch lepších zábavných pořadů, možná nejlepší v současné době, to je samozřejmě věc názoru, nikomu nic netlačíme, já už vůbec, a v každém případě určitě vyzkoušet to není špatný. Píše ještě Karla, upozornila mě na to moje maminka, která kouká na televizi pořád a já skoro vůbec a musím říct, že se na to spolu o té době díváme, když je čas. Skvělý. No a já tady mám naprosto aktuální informaci a to pokud byste, přátelé, dneska byli v Praze, v okolí a tak dále, tak pro Pražáky úplně jasná informace, tak dneska bude Žižkovská věž svítit díky zrácům na zeleno. Takže tak jako třeba svítí v New Yorku Empire State Building, když je nějaká výjimečná událost, jako když třeba zemřela americká country megastar a ikona tohoto žánru Dolly Parton, tak Empire State Building byl speciálně rozsvícen speciální barvnou kombinací a tak dále, tak i Žižkovská věž jako jedna z těch světových věží, které jsou navíc v takovém jakoby spolku těch opravdu top věží ve světě, tak dneska se připojí k tomu, že začínají zrát. Tak to se mi líbí. Aspoň se něco děje. Hezké ráno. Frekvence 1.

0: Rybíši manželé Jana Petr, moc se na to těšíme, na televizi koukáme zřídka, nebo hlavně na sport, ale tohle si nenecháme ujít. Tak fajn, tak přátelé, uvidíme v neděli pro všechny, dneska pro vybrané, nebo spíš to si zaplatili a taky pro superfandy. V každém případě, už je tady Martička a tím pádem je tady střídání stráží na frekvenci 1. Já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou právě tady. Fajn den a počasí snad bude pro všechny dobrý.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
13: 19. a 20. září.
12: Největší filmový svátek roku.
14: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
15: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
14: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
15: Tohle si nesmíš nechat ujít.
14: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
16: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
17: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
18: Dne. Krásné dopoledne, já vás tady vítám, hry Marta Jandová a už vás čekají zprávy dnes s Lucí Černou, tak doufám, že ty zprávy budou aspoň trošku pozitivní. Krásné dopoledne.
19: Hezké. Já se potřebuji ještě usadit, klidu, jo. Hezké dopoledne, pražské letiště nezvládá nový systém pasových kontrol. Rodí se silnější a nezávislá Evropa. Dlouhé kolony teď čekejte na D1.
14: Na pražském letišti se tvoří fronty cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Po příletu čekají i několik hodin při pasové kontrole na odbavení. Píše to i dnes CZ. Můžou za to nová pravidla Bruselu. Pomoct mají nové kiosky pro předregistraci.
20: Cizinecká policie musí důkladně naskenovat otisky prstů, nahrát fotku tváře a provést další kontroly. Ta ale nestíhá a situaci zhoršuje přílet více letadel naráz. Cestující nárok na kompenzaci za čekání nemají. Výhodu mají ti, kteří od zavedení systému EES do Schengenu už cestovali. Jejich údaje jsou tak v databázi uloženy a mohou na pražském letišti využít speciální přepážky. Fronty by ale v budoucnu mohly zmírnit další samoobslužné kiosky i pro ty, kteří přilétají do Schengenu poprvé od zavedení systému. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
14: Rodí se silnější a nezávislá Evropa. To dnes v projevu o stavu Evropské unie řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně varovala, že blok čelí otevřenému nepřátelskému světu. Šéfka Evropské komise dále slíbila, že unie dodrží klimatické cíle a sníží závislost na Číně. Očekává se, že bude mluvit také dnes o umělé inteligenci, boji s nelegální migrací, pomoci Ukrajině nebo ochraně dětí na internetu. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před odletem do Bulharska to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS 2 a přerušit ETS 1. Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisel s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Pardubice dnes zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Doma v derby přivítají Hradec Králové. Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře dnes čeká zápas ve Vítkovicích. V dalších utkáních pak České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
1: Frekvence 1.
14: Počasí. Během dne už bude od severozápadu se zatahovat a přes Česko se postupně přežene studená fronta. Odpoledne už bude oblačné až zatažené, bude pršet, lokálně se objeví i bouřky. Teploty ale zůstanou ještě vysoké dnes, mezi 22 a 27 stupni. Zítra už budou ale maxima většinou pod 20 stupni.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
14: A ještě míříme na hlavní tahy.
21: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě v dopravním omezení na 25. kilometru počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete v koloně popojíždět mezi 29. až 22. kilometrem okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaška.
14: A já říkám ano, je tady Marta Jandová. Startuje její hodinka. Na frekvenci 1.
18: Děkuji, Luci, tady všeho krásný den. Samozřejmě šťastnou cestu domů, dobrou práci a tak dále. My začínáme, moje hodinka začíná necelé 4 minuty po 10. hodině. Máme 16. září nad Prahou. Je tak jako modro-bíle, spíš teda šedivě. A slavějí všechny Lidušky, Ludmily. A to vlastně mi připomnělo, že moje dcera je křtěná Ludmila, takže má dneska zase svátek. No nic, prosím vás, pro vás mám dneska takový nádherný téma, protože jsem se před 2 dny snažila koupit lístky na koncert zpěvačky, kterou jsem si nikdy nemyslela, že ji budu chtít vidět naživo, ale je to tak. Asi jsem dospěla, a nebo to prostě chci vidět, protože má za sebou neuvěřitelný boj. Jedná se o Celine Dion, protože Celine Dion je zpátky. Po více než 6 letech v sobotu odstartovala v Paříži novou koncertní sérii, takzvanou jako Residence. Jo. No a hned první písničku kvůli emocí nedospívala, protože se rozplakala, bylo to hrozně krásný všude na internetu. Pojďme si popovídat o Celine Dion, řekněte mi, jestli ji máte rádi a něco hezkýho voní třeba, co máte rádi, jakou písničku a třeba si ji zahrajem. Těším se na vás zatím na Frekvenci 1, tady je Lekna a No Name, hezký poslech.
2: Co se děje?
1: Co se děje?
2: S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Celine Dion je zpátky na pódiu po více než 6 letech. Bylo to teďko v sobotu 12. září, kdy odstartovala v Paříži takovou tu svou novou koncertní sérii nebo takzvanou rezidenci a ten začátek byl prý opravdu, opravdu silný. První písničku On Change pál totiž kvůli emocím skoro nedospívala.

Když se to podívejte, najdete to různě na internetu, kdy opravdu bojuje se svými emocemi, je to vlastně slyšet na tom jejím hlase, který částečně není úplně jako silnej v kramflecích, protože bojovala právě s tím, že zase na tom jevišti kam tak strašně moc chtěla. Ona řekla, že si slíbila, že nebude plakat, ale podle ní to byly slzy radosti a to je fakt vidět a je to hrozně krásný. Celine totiž od roku 2022 bojuje s takovým syndromem, to se jmenuje syndrom ztuhlého člověka. Je to vlastně takový vzácný neurologický onemocnění a kvůli tomu musela přerušit kariéru. Můžete se na to podívat v super dokumentu, který je od ní, jmenuje se Já jsem Celine Dion a tady ten dokument hodně otevřeně vlastně ukazuje její boj s nemocí, tu její terapii, ty momenty, kdy vůbec nemůže zpívat, jak se z toho vlastně hroutí, i tu její obrovskou touhu vrátit se na pódium a konečně to dala. To znamená, že takhle, ona už měla jeden takový návrat, takový poloviční návrat, to bylo vlastně na olympiádě v Paříži před 2 lety, kdy zpívala hymnu vlastně A l'amour, zpívala to z Eiffelovky, to už všichni jako čučeli, i já teda jakože wow, tak si to zase podařilo holce, no a teďko přišel ten návrat na celý koncert, kde zazněly písničky třeba My Heart Will Go On, anebo třeba All By Myself.

0: Takže, pardon, já jsem se zaposlouchala, tak krásný hlas. Celine Dion je opravdu zpátky. Možná nejhezčí na tom je, že vlastně tentokrát už vůbec neskrývá, jak moc pro ní ten návrat znamená. O těch koncertech v Paříži si řekneme za chviličku, já jí strašně držím palce. A vy mi pište, jaký máte rádi, nebo třeba jestli máte lístky na tady to turné, který potrvá až do května. Budu se těšit.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá.

0: Máme 10:30, mluvíme o Celine Dion a já vás tady ještě jednou vítám na Frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Celine Dion, holka z Quebecu, je ta, o které tady dneska mluvím. Ona se narodila jako nejmladší ze 14 dětí. Zpívat začala prakticky dřív, než pořádně uměla chodit. Už jako 12-letou ji objevil její budoucí manažer René, jako 12-letou její budoucí manžel. No, to zní zvláštně. Ten jí tak strašně moc věřil, že dokonce zastavil svůj dům, aby financoval její první desku. Prostě z ní byl úplně jako paf, jo. No a potom přišly ty hity, Grammy, dokonce Oscar samozřejmě za písničku My Heart Will Go On z Titanicu.

A jak zvon ten její hlas. Představte si, že tu písničku Celine málem vůbec nenaspívala. Bylo to tak, že ten skladatel James Horner jí tu písničku zahrál na klavír v Las Vegas. A Celine se do ní jako vůbec nehrnula, jo. Její manžel a potom teda její manažer a pak už její manžel, ten René, ten jí ale přesvědčil, říkal, prosím, tak aspoň jednou to nahrajeme jako demáč, aspoň jednou. No a ona to zaspívala na jediný pokus, takhle, jak to slyšíte. Vtipný pak ještě bylo, že tady ten Horner tu nahrávku odnesl Jamesovi Cameronovi a ten Cameron vůbec žádnou písničku na konci filmu nechtěl, jo. A ten Horner, ten James, jí vyktořil prakticky za jeho zádama. Čekal na správný okamžik, až mu ji pustí a Cameron řekl nakonec, ano, to je co, to je příběh. A pak tam krásně dodělala ještě. No potom přišlo hostování, že jo, v Las Vegas, status samozřejmě jedný z nejprodávanějších zpěvaček všech dob. Jenomže ten její život nebyl jenom třpit a konfety. Po smrti Reného před 10 lety a později po zdravotních problémech se načas stáhla z veřejnosti. No a teď je zase tady. Jedna naše posluchačka píše, Celine má krásný hlas, nejvíce mám ráda duet s Barbarou, Tell Him.

Barbara Streisand a Celine Dion. No, roztěhla se emoce, drama na maximum. No a proto je vlastně obě lidi hrozně milují. Jinak teďko můžete Celine vidět v Paříži, její hostování neboli rezidence trvá hned několik měsíců. Teďko má 8 vystoupení v září, to první to bylo 12. září, z toho jsme předtím slyšeli tu písničku, takže to má za sebou. Dnes 16. je druhé vystoupení, jo. V říjnu má 8 kousků a pak ještě v květnu, to bude 10 vystoupení. No já jsem nám chtěla koupit lístky, prosím vás, ale všechno už je teď vyprodané. A to si představte, že na jeden koncert se vejde 35 tisíc lidí. Šli byste i vy? Já jo. Pokud máte lístky navíc, prosím vás, ozvěte se mi. Celine Dion, královna.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Rozjíždějte se kolonou po dopravní nehodě v dopravním omezení na 25. kilometru. Počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete v koloně popojíždět mezi 27. až 22. kilometrem okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Major s písničkou Blue Savannah na frekvenci 1 přesně ve 10:45 a my s ním jdeme slavit narozeniny. Tak, mám tady jedno přání pro Lidušku Halovou z Brna, která slaví 80. narozeniny. Ještě toho má svátek, milá Liduška Halová z Brna. Liduška prý poslouchá naše rádio mnoho let a taky přeju za celou rodinu hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Tady to jí ze srdce přejí Alice s rodinou, Dušan s rodinou a životní partner Ruda. A Alice mi to napsala, že má maminka moc ráda Pavla Bobka. A jelikož má ty narozeniny a Pavel Bobek by dneska slavil narozeniny. Tak mám dvě mouchy jednou ranou. Milá Liduško Halová z Brna, tady mám pro vás Pavla Bobka.

Mark Anthony. Také slaví zpěvačka Luna nebo jazzová Katie Melua, taky herec Mickey Rourke. My vzpomínáme na skvělého muže, na herce Petra Čepka. Ten zemřel už dávno ve věku 54 let. No a taky ještě na kytaristu BB Kinga nebo ještě slaví kouzelník David Copperfield. Všechno nejlepší všem ostatním, mějte krásný den.

0: já jsem nafrněná, viď? Robine. Já jsem totiž taková nafrněná holka rozmazlená. Yeah.
1: Martičko, nejenom, že hraješ nafrněnou a ty nafrněná nejsi, to se jako ví. Bych byl rád, aby to věděli úplně všichni i ti, co si myslí pravý
0: když
1: opak,
0: rýmu,
1: že jo, Lucinko?
0: Když mám rýmu, tak vzniká. Jsem nafrněná.
1: Když, jo. Ale já jsem chtěl pochválit jednak tebe a jednak hudebního dramaturga.
0: No.
1: Rendu, že jste do tvé hodiny zařadili tuto píseň. Neptej se mě, proč ve mně vyvolává takové zvláštní hezké emoce. No,
0: protože
1: prostě
0: potřebuješ lásku. I need your love. A potřebuji tvou lásku.
1: Jo, takhle, já jsem se nad tím textem ani nezamyslel. Mně jde o ten, jak bych to řekl správně anglicky, feeling, rozumíš? O to cítění, o to, že to má tu emoci. Poslouchej. A ty jsi to ještě úplně zdokonalila tím a zdokonalíš, že mi řekneš tu informaci o zpěvákovi One Republic, která je jenom mezi tebou a ním.
0: No, já jsem se jako hledala na internetu a prý to říká často teda.
1: Jo?
0: Ale nic moc, jako nikdo to moc neví.
1: Neví.
0: Já jsem před 16 lety měla svůj vlastní televizní pořad v německé televizi.
1: A ještě se podívejte na YouTube, já jsem viděl ukázky teďkom z toho německého pořadu. Ty
0: no, moc tam to
1: výborně
0: moc tam
1: moderovala
0: toho
1: v němčině.
0: Moc tam toho není, musím jim zavolat, tak mi pošlo
1: nějaký archiv. Co si mají dát na YouTube? Co si tam mají dát?
0: Neo Music se to jmenuje a je to je těžký. Neo Music je tam jako na televizi CDF, ZDF, Marta Jandová.
1: Tak.
0: Jsou tam jenom písničky, já jsem hodně zpívala, ale ty moderace tam moc nejsou, bohužel.
1: No.
0: Ale jednou prostě byli po Německu na promo One Republic.
1: Ano.
0: A oni jim řekli, hele, tady to je jako novej shit, prostě musíš tam k Jandový do toho pořadu. Tak on tam přišel a byl trošku naštvaný, tak asi měl jetlag, dlouho zkoušeli tu písničku a pak jsem ho měla v rozhovoru. A mluvili jsme o mistrovství světa ve fotbale, mm-hmm. vlastně ve světě. Mm-hmm. A já jsem se ho zeptala, komu teda bude fandit, kromě Ameriky. A mm-hmm. on mi řekl, tak jako asi Německu, no asi jako ty, ne. A já, počkej, já nejsem Němka. A on, cože? Protože jako moderátorka v Německu, která mluví německy, že jo.
1: Přátelé, teď to přichází.
0: A já jsem říkala, já jsem Češka. A on, ty jsi Češka, no. Odkud? A já z Prahy. A on, ježiš, Prahu znám, tam jsem chodil na Smíchově k Mekáčovi. Mě teda říkala, že tam měl dědečka. A teďko jsem si to googlovala a že byli tam i dokonce jeho rodiče nějakou dobu žili. Takže on, prosím
1: vás. Zpěvák z One Republic jezdil pravidelně
0: je prostě Pražák.
1: Na Smíchov do Prahy celé své dětství.
0: Je to prostě Pražák, měli to tady.
1: Hele,
0: a na to, jak byl jako nafrněnej, tak v ten moment úplně rozstál, že mě nesežral.
1: Jo, dostala si ho.
0: No.
1: Vidíš, kde jsi mohla být? No
0: mohla.
1: Nic, tak papa.
0: LA, ahoj. Čau.
2: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Přejeme hezké dopoledne, pojďme na zprávy. Je středa, máme malinko po 11. nejvyšší čas a zprávy připravila naše Lucinka Šmídová. Vítej.
10: Hezké dopoledne. Kriminalisté vyšetřují žíravinu v minerálce. Mzdy v Česku letos rostou. Kolony hlásí z Pražského okruhu, a to v obou směrech.
1: Jdeme rovnou na věc.
10: Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny. Láhev jemné perlivé vody Natura zachytili v sousedním Slovensku. V Česku ale tyto lahve minerálky nejsou. Jak frekvenci jedna řekla mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdalena Vlčková, spolupracují i se slovenskými kolegy.
11: V této souvislosti jsme v kontaktu se slovenskou policií, a to pro případnou další vzájemnou spolupráci. Dále ve věci spolupracujeme také s dalšími dotčenými a místně příslušnými institucemi, zejména s krajskou hygienickou stanicí a státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, abychom získali co možná nejvíce relevantních informací pro případný další postup ze strany policie České republiky.
10: Vysoké pH 14, které zjistily v lahvi podle státní zemědělské a potravinářské inspekce, indikuje přítomnost louhu. Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou, a to nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst hlásí nedostatkové technické a provozní profese. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se cíleně právě na klíčové a nedostatkové pracovníky. Odstartovala nová éra krkonošské Velké Úpy. Na předměstí Pece pod Sněžkou se chystá apartmánové sídliště.
12: Zatímco jeden šestipodlažní apartmánový dům už stojí, teď se připravuje budování další apartmánové série. Přímo pod Portáškami vyroste rozsáhlý komplex šesti budov se 159 apartmány na ploše 7000 metrů čtverečních. Postavený má být do 3 let. I tady začaly stavební práce rozsáhlou demolicí. Při bourání tak půjde k zemi hned několik objektů podél silnice. Mezi nimi například bývalý hotel Hela. Investor mluví o nákladech okolo 800 milionů korun, přičemž prodávat se tady budou jednotlivé apartmány minimálně za 10 milionů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
13: Frekvence 1.
5: Počasí.
10: Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a přes Česko začne postupně přecházet studená fronta. Odpoledne naměříme 22 až 27 stupňů. Večera v noci na zítřek můžeme místy čekat silnější bouřky a zítra se už teploty dostanou maximálně na 20.
5: Frekvence 1.
13: Doprava.
10: Zdržíte se na Pražském okruhu.
14: Pražský okruh se ucpává v obou směrech u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 tady naberete zdržení okolo 5 minut, ve směru na letiště to bude okolo 10 minut, ale může začít docházet k blokovému odbavování obou tunelů. Na druhé straně Prahy je u Černého mostu Pražský okruh ucpaný ve směru na Štěrboholskou spojku. Od dálnice D10 byste zde nabrali zdržení asi 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
10: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a Robina Sobka.
1: Tož vítej, Luci, vítej.
10: Tož vítám.
1: Ano, hezké dopoledne. I vy vítejte, já mám pro vás to nejlepší z muziky. Mám tady mimo jiné i Sandru, která vlastně slaví 50 let na scéně, něco málo si k tomu řekneme. A to už za chviličku, ale přednost mají i Pet Shop Boys nebo třeba Miraj, a v 11:30 bude také poslední slovo, budeme hrát o peníze, o kolik, všechno se dozvíte už za bezmála půl hodiny. Pojďme hrát.
10: Tak příjemný poslech, Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky a Robin

0: nejlepší z muziky, tohle je Sandra a Everlasting Love na Frekvenci 1. Skoro 2 minuty po 11:15. Letos Sandra slaví 50 let na scéně, svůj první single natočila už ve 14 letech, pak slavila velké úspěchy v Japonsku, taky v Koreji s dívčí skupinou Arabesk. A musím říct, že o tom Evropa neměla ani potuchy. Na starém kontinentu se prosadil až v roce 1985, a to hitem Maria Magdalena. To bylo vlastně číslo 1 a vtipné je, že, a to asi teda málo kdo ví, že o rok dřív, v roce 1984, natočila německou verzi hitu skupiny Alphaville, Big in Japan. No, ta ale moc úspěšná vlastně nebyla, tahle ta hitovka. Až když teda přesedlala na angličtinu, začala slavit velké úspěchy. Dodnes opravdu prodala víc jak 33 milionů svých alb a singlů. Od roku 1987 žije na španělském ostrově Ibiza, má 2 syny, dvojčata Nikitu a taky Sebastiana. No a letos jim už bude 31 let. Mimo jiné, my jsme soutěžili vlastně o vstupenky na Večer legend tady u nás na Frekvenci 1. Možná jste vyhráli, možná, pokud ne, jste si je koupili, konkrétně teda na dvojkoncert skupiny Alphaville a zpěvačky Sandry. Ten se uskuteční už zanedlouho na 2 místech naší země. V sobotu 19. září v Ostravě a v pondělí 21. září v Brně. Čili pokud tam vyrazíte, čeká vás návrat do osmdesátek a večer plný legendární hitu. Tak si to určitě užijte a užívejte i to nejlepší z muziky. Už za chviličku.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se při čištění zubů říká, že si máme čistit zuby 2 minuty? Co se stane, když si budu zuby čistit 1 minutu a 50 vteřin? Pozná to zubař, Lenka, 46 let, Plzeň.
3: No, zubař to většinou toho pozná hodně, no. Ale já jsem jako nikdy v životě ještě nepotkal zubře, který by ti řekl, že jako čistíš dobře, no. Jak co, jaký to bylo ty, když byl naposled u zubaře?
2: No, vůbec jsme neřešili čištění zubů, ale spíš jako...
3: záchranu.
2: No, celý zuby.
3: Celý zuby, no. A ty máš nový?
2: No někde jo.
3: Aha, to já ještě nemám, ale já jsem právě hodně nebyl dlouho, takže nemám nový. A no, tak máš dobrý, máš ty nasazovací ty černý korunky vlastně, ty jsou dobrý.
2: Tak počkej, jsme odpověděli, jsme něco.
3: No, ne, jestli prostě čistí 1 minutu 50, dostane zánět o kostnice brzo, takže určitě bych čistil 2 minuty. Musí se dávat i mezizubní, že jo, to všichni víme, nikdo to nedělá. Máme, musí se chodit na dentální hygienu, což je strašně nepříjemný, protože mě ti do toho šťouráte nepříjemnější než zubař.
2: Tak, tak.
3: Protože ono tě to začne hrozně, jako mě to vždycky začne strašně jako štvát u toho zubaře po nějaký době.
2: Jo, já jsem jednou byl tady na té dentální hygieně, poprvé, teď mi to nějak dělala a hrozně to pálilo, ale jakože strašně mě to pálilo. A já jsem se styděl to přiznat a když už se mi kouřilo z tlamy, tak ona přestala a řekla, ježišmarja, se omlouvám, mě nejde chlazení.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, 1 kus s apkou za 19,90. A svijanský más, 0,5 litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali...
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, je tady středeční dopolední poslední slovo a my hrajeme v tuto chvíli o 3 500 korun. 3 500 korun k mání na čísle 257 400 999 a já se ptám, kdo se k nám dovolal, kdo je nejrychlejší dneska. Hezké dopoledne.
3: Dita.
2: Dito.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím kam?
3: Na Vysočinu.
2: Dobře, tak zdravíme z Prahy na Vysočinu. Dito, ve hře 3 500 korun. Připravena, jdeme rovnou na věc.
3: No jasně.
2: No tak super.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co to může být, Dito?
3: Víno.
2: Dobře. Vínečko trošku na uvolnění před koncertem, že jo? Co jiného?
3: No jasně.
2: No jasně. No. Pojďme to vyzkoušet.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak já nevím, jestli to jako vypadá na něco ostřejšího, nebo se to vůbec netýká alkoholu, nevím.
3: No,
2: ale víno to není. To je asi malý uvolňováč před koncertem tady kluků z Čechomoru, Františka a Karla.
3: Chtěla jsem jim trošku dopřát.
2: No, tak musíte asi přitvrdit, no. Těžko říct. Jako někdo už zkoušel i pivo, tak taky nic moc, no, asi. No, nic. Pojďme přihodit. Určitě se to zase brzo rozvíme, co je toto správné poslední slovo v banku. Teď máme 4 000 korun a pokračovat budeme v 5:30 odpoledne, tak se na Vysočině opatrujte.
3: Děkuji, vy taky.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy a dopravních nehod. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení, ale počítejte i s možností, že ve směru na letiště může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na druhé straně Prahy se na Pražském okruhu nabírá zdržení asi 15 minut před dopravní nehodou u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Aqua. Na frekvenci 1 máme minutu po 11:45. Jedeme na výlet.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Tak je dneska nás vyveze náš kolega Tomáš Fíla. Kam konkrétně to prozradí právě teď? Hezké poledne.
2: Hezké poledne přeji a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do Kutné hory, do nejbohatšího stříbrného dolu v Evropě. Tedy ve své době. Bavíme se tady o středověku. Seznámíme se tady se způsobem těžby. Od jejího vyzdvižení z hlubin země s pracováním surového stříbra až po technologii ražby mincí. Na níž stálo také bohatství celého českého království. Celá prohlídka začíná tím, že dostaneme hornické vybavení, tedy svítilny, helmy a pertikle. Pokud teď přemýšlíte a lamete si hlavu nad tím, co taková pertikle vlastně je, tak vězte, že to není nic jiného než taková ta hornická zástěra. Musím říct, že osvětlení, které nám poskytují pouze lampy, působí dost tajemně. A když si představíme, že vlastně přitom tehdejší středověký horníci v dolech pracovali a žádné jiné osvětlení tam nebylo, no tak je to občas i trochu děsivé. V každém případě na odchodnou si tady můžeme vyrazit i originální pražský groš. To už samozřejmě záleží jen na nás, ale tahle návštěva stříbrného dolu v Kutné hoře rozhodně stojí za to. No a s dalším tipem na výlety se opět přihlásím zítra, tak se mějte krásně a ahoj.

0: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
9: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Na setinu sekundy opravdu přesně 12. Pěkné poledne přejeme a zprávy má Lucie Šmídová.
11: Dobré poledne. Prezident chce na severozápadě ukázat, co se v regionu daří. Soud dvěma mužům snížil trest za krádež kabelů. Na Pražském okruhu řeší nehodu u Černého mostu. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně nedaleko Žatce na Lounsku zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Dostali podmíněný trest. Soudce Martin Lísek k mírnějšímu verdiktu řekl.
12: A samozřejmě jsme jako zohlednili ten následek na železnici a všechny ty okolnosti, které s tím souvisí, tak ten podmíněně odložený trest se nám jeví jako vhodnější i z ohledu generální prevence, i ze zájmu poškozených. Oba obžalovaní jsou zaměstnáni, vydělávají a pro ně je teďka bude vázat 3 roky povinnost podle svých sil hradit tu způsobenou škodu. A pokud nebudou hradit způsobenou škodu, tak prostě půjdou do vězení.
11: Do vězení tak půjde jen jeden z trojce obžalovaných, kterému odvolací soud potvrdil trest 3,5 roku. Všichni tři musí nahradit škodu za více než 1 000 000 korun. Krádež kabelů loni na páteřní trati na 2 hodiny zásadně omezila provoz. Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost, aby mapovala uhynulé a zraněné ptáky v okolí skleněných ploch. Každoročně podle ní tyto plochy připraví o život až 1 000 000 ptáků v Česku. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 z domácí Itálií.
9: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a přes Česko začne postupně přecházet studená fronta. Odpoledne naměříme 22 až 27 stupňů. Večera v noci na zítřek můžeme místy čekat silnější bouřky. Zítra už se teploty dostanou maximálně na 20 stupňů.
4: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Bouralo se na Pražském okruhu.
13: Na Pražském okruhu se stala dopravní nehoda u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od Novopatské se tady popojíždí v koloně asi 20 minut. Na druhé straně Prahy se ucpává Pražský okruh u obce Ořech, kde se ve směru k dálnici D1 nabírá asi 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
11: Tolik zprávy, teď už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
10: A já to odstartuju tu další hodinu sportem, protože úterní předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem, kterou po výsledku 2-0 ovládli třinečtí oceláři, byl v úterý zahájen také nový ročník hokejové extraligy. Tak se na něj zaměříme se sportákem Alešem Svobodou ve 15:45 odpoledne. V půl nás pobaví Petr Jablonský a za chvilku filmový odborník obědu, tak doufám, že vám středeční frekvenční menu bude chutnat.
11: A přejeme krásný a příjemný poslech.
10: Líp bych to neřekl.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky hrajeme Rockset na Frekvenci 1. Hrajeme do vašich uší, tak doufám, že se vám to líbí a že se vám budou líbit třeba i Frankie Goes to Hollywood, Robert Miles nebo Take That už za chvilku.
1: To je to, že s nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Teď si ale dáme malinko pauzu, co se týká hudby, protože nás čeká filmový odborník. Dvě ukázky z českých nebo možná i československých filmů k obědu jako takový malý předkrm. Tohle to servírujeme vlastně každý den ve čtvrt na jednu odpoledne od pondělí do pátku. Tak jsem zvědav, jestli si z vás někdo odnese titul filmového odborníka. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: Ježišmarja, Hostinský Jirka. Ahoj.
0: Jirko, ta reakce se mi líbí.
4: Ty vano, hned na poprvý, no tak já jsem úplně z toho
0: paf. Jirko, mám pro tebe super ukázky. Jsi připraven hned na tu první? Jdeme na věc?
5: Jasný.
0: Poslouchej, zní takto.
6: Stejně to je v poezii. Teď myš. Pláček, motoráček. Můžeme koukat z okýnka. Lepší jak televize.
7: Já to mám nejlepší u okýnka. A v protisměru.
6: Já to mám zase nejlepší u manželky. V libovolném směru.
0: A jak to máš nejlepší ty, Jirko?
4: Já to mám takhle, že si nemůžu vzpomenout, ale vím, co se jedná. Jedná se o film, kde hraje ve vlaku. Mm-hmm. A tam udávají takový teroristi, že tam jsou a to. A teď si nemůžu, normálně mi to vypadlo z palice. A nedávno jsem na to koukal.
0: Nedávno jsi to viděl, jo?
4: No.
0: Ono to není zas tak starý film. 2022.
4: No,
0: jo, to znamená, že se pohybujeme tak plus minus autobus 4 roky zpátky, komedie česká, kterou dělal Jirka.
4: Jak ujel vlak. Ujel vlakem a oni jeli ve vlaku bez strojvedoucího nebo ze stohy.
0: Jirko, ono to je podle skutečnosti, to se doopravdy stalo.
4: No, toho, jak zatím běžel.
0: No, jasně, a za tím vlakem běžel Václav Kopta tady v tom filmu.
4: No.
0: Snažil se vlastně ten svůj vlak tak nějak v uvozovkách svůj vlak chytit, že jo, a všichni ti lidi, kteří byli v tom vlaku,
4: ty, pardon,
0: tak jeli bez něj.

0: Ano, bez trojvedoucího.
1: No,
0: a
1: to tak by se mohlo uznat, ale ne.
0: Jakože bych ti to uznal bez názvu?
1: Víš, vím, co to je.
0: Ty jsi veselá kopa.
1: Víš, jsem to poptal.
0: Jakože řeknu, aha, Jirka ví ten děj, ten film nedávno viděl, takže já mu to uznám. Ne!
1: Jo, ne, ne. Jo.
0: Ne.
1: Dobrý, no.
0: Ne. Jirko, tohle je přece mimořádná událost.
1: Jo a jo.
0: No.
1: Ty vole.
0: Teď jsi vzpomněl, viď? Teď. Mm. No. To je jasný, když jsem ti to řekl. Mimořádná událost. No nevadí, tak ti vypadl ten název, ale třeba dáš dohromady název tohoto filmu. Poslouchej.
2: Naučil jsem se jednu jedinou otázku. Třináctku. Fakt, musím dostat třináctku.
3: Třináctka, fuj, to nechce.
4: Tak to by nešlo, holeko. My tady nejsme pověrčiví, tak si tu svou otázku zase klidně vytáhneme. No prosím, otázka číslo 13.
0: No, tak prosím, jak se jmenuje název tohoto
1: stupu? To jsem taky viděl několikrát, ale jsem se nespomenul název.
0: Já!
1: 13, fuj, tu nechci, no.
0: Milan Steindler si hrál na studenta, hrál hlavně.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: No, řekni
1: to. Vrát se do hrobu.
0: Vrát se do hrobu. Jirko, teda, ty nám tady...
1: Jako zbyli koč.
0: Ty nám tady děláš guláš dneska v tom normálně.
1: No.
0: Zavolá hospodský a už tady z toho máme guláš, no, co jiného.
1: Přesně.
0: No, no hele, ale stáváš se polovičním filmovým odborníkem, Vrace do hrobu, to si dal dohromady, československá komedie, rok 1989, Milan Steindler napsal scénář, dokonce s Halinou Pavlovskou k tomuto filmu, ten film sám režíroval, sám tam hrál hlavní roli, no, prostě co mohl, Milan, to si udělal sám a dobře
1: tak,
0: udělal.
1: To je pravda.
0: Protože to bylo velmi úspěšné. Takže tak.
1: A ještě se ptám mimo, co tvý buchty. Jak jsi nechal rýsovat?
0: Jo, počkej, teď musíš, myslíš jako dvounohý buchty nebo buchty na břiše?
1: Ne, na břiše, já jsem koukal minule nějaký video, viď, motorku, že prodáváš.
0: Tyva, Jirko, ty všechno, ty sleduješ sociální sítě?
1: No jasný.
0: Tobě nic neuteče. No.
1: Buchty mi neutekly, já je potřebuji taky vyrýsovat, viď.
0: No, tak vidíš, tak to já ti pak něco doporučím na ty tvé buchty.
1: To bys, takový pekáč není, ty takový... vole.
0: To si mě pobavil, no nic, já ti budu hrát to nejlepší z muziky, jsi veselá, komu to dáme?
1: Všem, co poslouchaj.
0: Jo?
1: Když jsem zase poloviční jenom.
0: No, dobře, tak všem, co poslouchají, je zase zavolej, ať doplníme.
1: Tak je.
0: Jo, ať to doplníme, tak. To vítězství na celkového filmového odborníka. Měj se krásně.
1: Dobrý, tak jo, ahoj. Ahoj.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
8: Na kraji zamíchej a chodnej ňam, ňam, ňam.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl

0: Hrajeme Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, to nejlepší z muziky. Půl jedné odpoledne, na chlup přesně. Hezkou středu, třeba i s Erosem Ramazzottim, po aktuální dopravě bude i Lenka Kryštof, anebo Petr Jablonský právě teď.
1: Tady je Petr Jablonský, Frekvence jedna, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Vincent Budějc.
1: Zdravím, do Budějovic.
2: Já zdravím.
1: Dneska
2: taky zdravím.
1: Jižní Čechy, výborně, tak zdravím.
2: Jižní Čechy, ano. Přál bych si Babiše.
3: Ano, dobrý den. Tak jsem rád, že jste ten rozumný, co si přejete mně. Oni tady si přijou různé věci.
2: Já bych
3: věci.
2: Vám chtěl každým případě potřást rukou.
3: No to v rádiu nejde, bohužel. No.
2: To bohužel nejde. Jakože vám fandím a jestli jste nezapomněl na nás na důchodce, jako tvrdili jste, že nám do školy něco přilepšíte.
3: No to na tom děláme, aby bylo líp, to je jasné. Například já jsem taky důchodce a už se mám líp, takže to jede. No postupně, to jede, musíte nejdřív jako od zhora až po dolů, takhle.
2: Je mi to jasný, no až přijedete do Budějc, tak si spolu uděláme selfiečko, potřesu vám rukou.
3: No jistě, vyfotíme se.
2: Budu se těšit, že bude líp teda.
3: Určitě bude líp.
2: Určitě bude líp než za Fialy. Jako.
3: No tak jasně, tak vy jste z těch Budějov, vy jste říkal, že jo?
2: Ano.
3: No tak já se vám tam podívám, prosím vás, co vy tam máte, budou volbe, víte o tom, že budou volbe, jo?
2: Vím, že budou volbe.
3: No, a koho budete volit, skválně? No, koho volíte?
2: Ano, budu volit, ano.
3: Dobře, ale jméno, řekněte jména, nebuďte slušný.
2: Jo, jména.
3: No, nevíte, no. Tak já vám dám tip, helejte se, tady na to koukám. Máme v Budějkách toho lavičku, ano, tak z toho si sedněte na zadek, normálně. Sedněte na zadek z lavičky, takže volte lavičky. Jasné je to, slyšíme se. On se lekl toho lavička. Haló! No, takže další volič, který zklamal.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách pražské plynárenské.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
10: Frekvence 1.
4: Doprava.
11: Na pražském okruhu se stala dopravní nehoda u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od Novopatské se tady popojíždí v koloně asi 10 minut. Na druhé straně Prahy se ucpává pražský okruh u obce Ořech, kde se ve směru k dálnici D1 nabírá asi 10 minut zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Jaros Ramazzotti se rozhodl, že zpestří středeční odpoledne svým umem u nás na Frekvenci 1. My máme na chvíli přesně 12.45, už nás čekají sportovní novinky, protože úterní předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem, kterou teda po výsledku 2-0 ovládli třineční oceláři, byl právě v úterý zahájen nový ročník hokejové extraligy. Dneska se hraje zbylých 6 zápasů úvodního kola ročníku a my teď voláme kolegu Aleše Svobodu, abychom si řekli, jak jsou při startu nové hokejové sezóny rozdány karty, komu se věří, komu méně a kdo by měl vyhrát titul. Hezké odpoledne, Aleši, vítej.
1: Pěkné odpoledne přeju.
0: Tak pojďme na to. Titul obhajují Pardubice, které oproti minulé sezóně ještě posílili. Co by se muselo stát, aby na konci této sezóny slavil někdo jiný?
1: Já si moc neumím představit, co by muselo nastat, aby Pardubice nevyhrály. Musela by je potkat nějaká brutální marotka nebo nějaký velký vnitřní spor, který by je rozklížil. Neboť na papíře je to neuvěřitelná síla doplněná o další dva bombardiáky Stránského a Tomáška. Pardubice jsou podle soupisky bez přehánění jedním ze tří nejlepších týmů extraligové historie, řekněme třeba pro ty, co pamatují více na úrovni Vsetína v 90. letech.
0: Tradičním aspirantem na čelní příčky je pražská Sparta, tak jak silná by měla být. A kdo by kromě ní chtěl Pardubice nahánět nejvíc?
1: Pro mě je Sparta trochu nečitelná. Je otázkou, jestli zahájí ve stylu neúplně vydařené základní části minulé sezony, anebo dobrého playoff. Ale má nového vysněného kouče Augustu. Nejvýraznější posilou se stal útočník Blümel, který se vrátil ze zámoří. Takže očekávání, jak jinak, jsou ve Spartě znovu vysoká. Ale z hlediska ambice možná řadím výš Třinec nebo třeba brněnskou Kometu. Na lavičku se tam vrátil Libor Zábranský a bude se moci opírat třeba o skvěle složenou obranu.
0: Ještě by mě zajímal tvůj tip na příjemné překvapení sezóny a kdo naopak teda prožije hořké zklamání, co myslíš?
1: Co se týče příjemného překvapení, nerýsuje se mi tam nikdo, kdo by měl napodobit Plzeň nebo Vary z minulé sezony, ale myslím si a dám jeden tip v šance, že Kladno vylepší svoji desátou pozici po základní části z minulé sezony. Naopak slabší sezona, aniž bych jim to přál, může potkat České Budějovice. Sice získali Beka Kundrátka, ale myslím si, že i tak můžou mít problémy dozadu, celkově tam postrádám více kvality.
0: Ještě jedna zásadní věc na závěr pro všechny tipaře. Kdo si podle tebe vytáhne v sezóně Černého Petra a čeká ho baráž?
1: No, přestože se v minulé sezóně vzepěli osudu a skončili 12., tak kandidátem je pro mě znovu Olomouc. V minulé sezóně poslední Litvínov se podle mě zvedne, toto si myslím i o Vítkovicích a Boleslav řadím také nad Olomouc, takže tohle je takové to, že to nepřejete nikomu, ale pokud bych měl říct název jednoho týmu, tak je to Olomoucká Mora.
0: Tak uvidíme, jestli to tak doopravdy bude. Tolik sportovní novinky a ty další budeme nabízet v našem vysílání v pátek odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pražské plynárenské.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na Frekvenci 1.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
8: Je to tak, pojďme na ně, připravená Lucie Šmídová.
9: Hezké odpoledne, celníci zabavili balíky plné léčiv. Hokejisté Pardubic zahájí obhajobu titulu s Hradcem. Na Pražském okruhu stále řeší nehodu u Černého mostu. Celníci při kontrole přepravy balíku na Zlínsku odhalili více než 300 zásilek, které obsahovaly léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi přes 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
10: Celkem celníci zadrželi 9803 kusů léčiv a 3387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 190 kusů přípravku. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
9: Na stejné místě celní správa přitom zasahovala už v květnu, kdy odhalila další tisíce léčiv v desítkách zásilek. Na Malé Chmelnici v Humpolci dnes pomohli očesat chmel žáci tamní České zemědělské akademie. Z chmele uvaří pivo rodinný pivovar. Je v nadmořské výšce 560 metrů, tedy o dost výše, než jsou typické chmelařské oblasti. V Americe došlo v noci na dnešek k neobvyklé dvojité tragédii. Do autobusu MHD nabouralo auto a o život přišli minimálně 2 lidé. Později se na místě zřítil vrtulník místní televize, která nehodu natáčela ze vzduchu.
11: Havárie vrtulníku televize NBC4 si vyžádala životy několika lidí, reportérky, pilota a pravděpodobně i náhodného kolemjdoucího. K tragédii došlo ve městě Chatsworth na předměstí Los Angeles. Shodou okolností právě tento vrtulník informoval veřejnost o nehodě autobusu. Zprávařka zmíněné televize pak se zarmoucením informovala veřejnost o tom, co se právě odehrálo. Vyšetřování má objasnit, co se vlastně stalo. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
9: Pardubice dnes zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Doma v derby přivítají Hradec Králové. Sparta se představí v Olomouci. Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Během odpoledne se od severozápadu zatáhne a přes Česko začne postupně přecházet studená fronta. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů. Večera v noci na zítřek můžeme místy čekat silnější bouřky. Zítra už se teploty dostanou maximálně na 20 stupňů.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Stále pozor na nehodu v Praze u Černého mostu.
12: Na Pražském okruhu se stala dopravní nehoda u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od úrovně dálnice D10 se tady popojíždí v koloně asi 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
9: 3 minuty po 13. hodině, čas na to nejlepší z muziky a je tady Robin Sobek.
8: Je to tak, hezké odpoledne. Před námi třeba Jennifer Rush, Reddy Kirken, Leony, anebo určitě i velmi zajímavé a užitečné informace, které se budou týkat jedné webové soutěže, kterou jsme pro vás připravili. Tak poslouchejte pozorně a hezky se bavte.
9: Příjemný poslech.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Jennifer Rush, která zpestřila středeční odpoledne. Máme 13 minut po 13. A než se aktuálně taky podíváme na to, jak to vypadá za volanty vašich vozů, za kterými nás předpokládám taky posloucháte, tak k chuti snad přijde i Rick Carmen, Spice Girls nebo Tom Grennan. A nezapomeňte, stále je ve hře informace o webové soutěži.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky, americký zpěvák, skladatel, kytarista, klavírista. 5 let byl zpěvákem skupiny Raspberries, kterou založil v Clevelandu v roce 1970. Skupina měla několik hitů, ale v roce 1975 se rozpadli a poté se Carmen vydal na solovou dráhu. Eric Carmen, dobře udělal. Angry Eyes tady u nás na frekvenci 1 za chviličku 1:30 odpoledne, ale už teď se podíváme na slibované aktuální dopravní informace, jak to vypadá.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na Pražském okruhu se stala dopravní nehoda u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od úrovně dálnice D10 se tady popojíždí v koloně asi 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky David Guetta, tady u nás na Frekvenci 1. Za chviličku 1:45 odpoledne já jsem sliboval, že vás odkážu na jednu naprosto unikátní webovou soutěž, kterou jsme pro vás připravili právě u nás na webu frekvence1.cz. Opravdu stojí za to. A to z toho důvodu, že už ve čtvrtek 1. října je Mezinárodní den seniorů. Přátelé, čili máte babičku nebo dědečka, kterým byste chtěli udělat radost? Společně s květinářstvím Belflair rozdáme 5 květinových boxů v hodnotě 1 000 korun. A co pro tu výhru musíte udělat? Napsat nám, co pro vás vaše babička nebo dědeček znamenají a proč by právě oni měli dostat krásné květiny. Ty vybrané příběhy a přání odměníme opravdu květinovým boxem, který Belflair doručí kamkoliv po celé České republice. Máme vlastně ještě jednu takovou speciální věc. Jeden z těch květinových boxů osobně předá i náš kolega Tomáš Fíla. Prostě vezme ty nádherné květiny, celý ten květinový box a přijede osobně za váma vás potěšit. Ještě jednou připomenu, že celou tu soutěž najdete na webu frekvence1.cz, tak se tam podívejte.

0: 14. hodina se blíží, Harry Styles skončí, my začínáme a máme pro vás skvělou muziku.
1: Máme pro vás třeba Eda Sheerana.
0: Taky Madonu.
1: A nebo v září stylově September.
0: A za chvilku nabídneme zprávy.
2: Datard uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datard, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží Dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Lucka Švídová, hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne. Vzdy v Česku letos rostou. Přísnější tresty za týrání zvířat budou řešit už příští týden. D6 je po nehodě směrem na Vary zavřená. Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou, a to nejčastěji o 4 až 6%. Vyšší růst hlásí nedostatkové, technické a provozní profese. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se cíleně právě na klíčové a nedostatkové pracovníky. Zastavení pravidelného zdražování dálničních známek budou poslanci schvalovat už příští týden. Zabývat se ale budou také mimo jiné zpřísněním trestů za týrání zvířat. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil to šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
11: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
0: Na východ Čech míří pěvecké sbory. Hradci Králové startuje festival zborové slavnosti.
12: Pětidenní akce nabízí cyklus koncertů, zejména dětských pěveckých sborů. Ty přijíždí z Prahy, Náchoda, ale zaspívají i domácí, zkušená i začínající tělesa. V programu je také zahraniční zástupce z Maďarska. Vyvrcholením programu bude sobotní koncert světově uznávaného a oceňovaného sboru Permoník z Karviné s Varhanicí Katou. Celkem sborové slavnosti nabídnou 6 koncertů tady v Hradci Králové a jeden pak v neděli v Praze. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Fotbalisté Sparty se dnes na úvod Evropské ligy po roce zopakují duele v Jerevanu. V utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratoru, který před rokem vyřadili ve třetím kole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
10: Frekvence 1.
13: Počasí.
0: Během odpoledne se postupně od severozápadu zatáhne a přes Česko začne postupně přecházet studená fronta. Odpoledne naměříme 22 až 27 stupňů. Večera v noci na zítřek můžeme místy čekat silnější bouřky a zítra už se teploty dostanou maximálně na 20 stupňů.
13: Frekvence 1.
10: Doprava.
0: Velké problémy hlásí z D6.
13: Po dopravní nehodě osobního vozidla osvodidla je dálnice D6 na 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřená. Odklon dopravy probíhá na 126. kilometru Nové Sedlo. Se zdržením okolo 5 minut počítejte i na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy, a to od exitu Rudná. Dalších 5 minut je potom na Pražském okruhu ve směru k Ořechu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARAM.
0: Po zprávách startuje odpoledne na frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
14: A my vás, přátelé, zdravíme. 16. září, dneska je středa, pár minut po 14. hodině. Důležité údaje jsme řekli, jsme tady tři, Ludmila má svátek.
1: A je Mezinárodní den guacamole.
14: Guacamole?
1: Máte rádi guacamole?
14: Moc mi to nechutná.
1: Ne.
14: A
1: čím to je, že vám to jako úplně nechutná?
14: To nemá
1: jako
14: žádnou chuť.
1: No právě to musíš dochutit potom, aby
14: dáš tam česnek, tak to má česnekovou chuť.
1: No a taky se tam
14: dáš tam chili, má to chili chuť.
1: No, taky je
14: to přesně úplně zbytečná věc, jako je třeba cuketa, že jo?
1: Tak ano, s druhou částí tvé tese bych souhlasil.
14: Ne, ale je pravda, že guacamole je taková jakoby rádoby super potravina, ne? No, jako, že no, to jako obsahuje hodně.
1: Avokádo samo o sobě je prý hodně zdravé ovoce.
14: No, my se děláme avokádo jenom tak jako úplně je. Prostě topinka, máslo, na to nakrájíš to avokádo a pak to právě okořeníš a jíš to, protože to je zdravý. No,
1: no jasně, no. Mm.
14: Tak a dobře. Když si to dáš v restauraci, tak za to chtějí třeba o 300 víc, protože tam je to avokádo.
1: To je pravda, no. Tak jinak, tak ještě je dneska den sbírání kamenů. To je možná přitažlivější, ne?
14: Jo, tak to jsem já, takový sběratel kamenů. Já si z každý dovolený vezu kamenů.
1: Jo?
14: No. Víš, že nesmíš. Aha, tak ne. No, tak další téma, co tam máš dál?
1: Rozebraná.

0: Já vím, já jsem zase někde viděla, kde já jsem to viděla, nějaký vánoční motivy.
1: No ale pozor,
0: už to začíná prostě.
1: Po obchodech už jako pomalu končí podzim a začínají Vánoce. A do toho jsem
0: se... Každý rok je to stejný. Prostě.
1: A čím dál tím dřív to je, no. Ale do toho jsem se dočetl, psali to dneska na jednom zpravodajském serveru, že jeden pán v Americe slaví Vánoce každý den už 33 let.
0: Jakože každý den má salát a řízek, jo?
1: Ne, každý den má krocana.
0: No počkej, vlastně.
1: Jo. No, ale pozor, on spořádal 14 000 krocanů.
0: To je drsný, no.
1: To je dost drsný.
0: No, nehledě na to, že jako upravit krocana docela trvá, ne? To, jako, to je prostě celkem složitý pokrm.
1: No já mám pocit, že ve chvíli, kdy začneš mít tu slavnostní večeři, tak už musíš mít v sroubě toho na ten zítřek,
0: no,
1: že?
0: No a ne, taky vlastně krocan je docela velký, takže podle mě, když se prostě v neděli upečeš, tak ho máš prostě do pátku nebo no do soboty, protože no, to fakt množství masa, takže no, jako... Já jsem někde četla o nějaký, teď už nevím, kdo to bylo, možná Jennifer Aniston nebo někdo, že po x let jedla jedno jídlo. Jako jedno jediné jídlo každý den, příklad, nevím, třeba
1: krupicovou kaši,
0: špagety alio olio, a měla každý den špagety alio olio.
1: Jennifer Aniston.
0: Já možná kecám,
1: no, ale to byly tam
0: ne,
1: alio, olio,
0: ne, tak... nejde ani o ty špagety, tam jde o ten jako o to, že prostě někdo jí třeba 20 let v kuse každý den jedno jediné jídlo. To že nic jiného nejí. Jako.
1: Neumím představit.
0: No, ty jo.
1: Nebo existuje pro tebe nějaký jídlo, který by si byla schopná jíst 20 let v kuse?
0: To asi ne, no.
1: Že?
0: Asi ne.
1: No,
0: možná vývar,
1: to...
0: možná vývar si dokážu představit, že bych měla každý den.
1: Jo, to
0: ale
1: jo,
0: musel by tvojí tátu vývar. Jako asi jo, asi ten vývar, ale my jsme hrozně rozmlsaný. Prostě.
1: No,
0: jsou lidi,
1: no,
0: kteří by za to dali nevím co, jako kdyby měli každý den vývar, každý den krocana, každý den alio olio.
1: No. To je vlastně pravda, no. Ale jako buďme rádi za to, že to můžeme mít pestrý.
0: To je určitě, jako no, toto jsme vděční, no.
1: No, tak veselý Vánoce.

0: Maggie Dealey na frekvenci 1, 17 minut po 14. hodině. Vyrazila jsem se psem včera na procházku k řece.
1: A on snět vejce.
0: Tohle to taky. No, ona ho nesnědla teda, ale našla ho. Jo, jo, jo, ona dneska našla vejce.
1: No, já jsem koukal, jenom abyste viděli, Jani měla na sociálních sítích lásku svého pejska. Jak má v puse vejce?
0: Ona našla prostě vejce na ulici. Leželo tam vejce, jak si ho vzala. Vůbec nevím, kde ho tam vzala prostě. Asi někomu vypadlo z nákupu. Ale
1: slepice na procházce.
0: Nebo možná, no. Já jsem chtěla mluvit o jiný věci. No. Hele, my chodíme dost často k řece a u řeky je vždycky pár takových zastavení, kde je docela dobrý přístup do vody.
1: No.
0: A před tím přístupem do vody je louka. Aha. Taková loučka malinka. A všechny ty louky byly úplně zrytý od divočáků. Jsou úplně prostě vzhůru nohama.
1: Jaj.
0: Jo, celý je to zrytý, prostě podél té řeky prostě není jediný místo, který by nebylo zrytý od divočáků. Tak včera jsem šla, že už bylo 7:45, začalo se smrákat, už začíná být docela tma. Tak jsem si jako říkala, jako odkud oni tam přijdou prostě.
1: Ale, oni jsou
0: ale hlavně proč to dělají? A teď jsem si tady z chat GPT jako vyjasnila věci. Oni to dělají proto, protože oni tam hledají nějaký larvy, brouky, kořínky, odenky rostlin.
1: Mm-hmm.
0: A žížely a jiné živočichy.
1: Oni si hledají potravu jako pod zemí, no. Je teda fakt, že divočáka nechceš potkat.
0: No, nechceš. A tohle nevypadalo na jednoho. Tohle podle mě byla parta několika. Jako.
1: Vyprávěla mi jedna známá. Bydlela tam u nás ve Středohoří. Že jednou takhle večer šli z jedné vesnice domů ze zábavy, jo, a zkrátili si cestu přes pole. A tam bylo kukuřičné pole. A že prostě tak jako šli v dobré náladě a najednou jedna ta holka říká, holky, stojte. A že prý se podívali, takhle svítil měsíc a normálně mezi těma kukuřičnýma klasama se leskly oči.
0: No to je
1: tam bylo
0: jako
1: hejno divočáku.
0: Já bych se zbláznila. No. Ale oni ale utečou, podle mě, ne? Jako, já myslím, že ten divočák jako takový by na tebe přece nezautočil. Kdyby to nebyla samozřejmě bachyně s mladejma,
1: no,
0: ty by se nějak ohrožoval.
1: No právě. Jako...
0: Ale to třeba zrovna teď na podzim podle mě nehrozí.
1: No.
0: Jako to už tam prostě přišla parta dospělých divočáků.
1: No.
0: Zneřáděli to tam. Takovým stylem.
1: Prasata.
0: No, ale totální prostě, jako tam to vypadá úplně hrozně, je to prostě normálně úplně zrytá půda, nedá se tam pořádně chodit. A ta představa, že se tam kolem tý osmí, kdy už je tma, jako procházíš a najednou tady ta partička si přijde jako pro papání.
1: No. Hele, zas na druhou stranu je to výzva všem hostům.
0: No.
1: Čiňte se, ať je na guláš.
0: No, to ne.
1: Ty jsi nikdy neměla kančí guláš.
0: Nechutná, mě zvěřina vůbec nechutná. Ale je teda, já jsem někde zanačetla titulek, že se docela přemnožily tady ty zvířátka, takže opravdu je asi na čase jako...
1: No, naučit se jíst zvěřinu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Frekvence 1.
2: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
2: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2015. Gratulujeme.

0: Madonna Beautiful Stranger na frekvenci 1, za minutu bude půl třetí.
1: Máme pro vás zprávy a po zprávách se vrhneme na příběhy, tedy příběhy, které jsou buď pravdivé, anebo jsou zcela smyšlené.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Mám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Dobré odpoledne. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici byli propuštěni na svobodu. Prověřování pokračuje, uvedli to žalobci. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Jakub Meinlich se bude ptát i na to, proč se opozice neumí prosadit ve sněmovně se svým tématy. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Bouralo se na D6.
6: K nehodě osobního vozidla o svodidla došlo na 125. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. Se zvýšenou opatrností projedete bez držení. A k nehodě dvou osobních vozidel došlo na 46. kilometru dálnice D8 ve směru Ústí nad Labem. I zde je průjezd bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
1: Na frekvenci 1 příběh a ten příběh bude o divočákovi.
7: O divočákovi.
1: Jo. Když už jsme to dneska zmiňovali, my jsme si totiž povídali o tom, že v Klášterci nad Ohří, vedle řeky, je úplně rozvoraný to prostranství. Jo. Takže to znamená, že tam je nějaká prostě rodinka tady těch rypounů a oni to tam znezaneřáďují.
7: Tak možná třeba jenom si říkají, tak celý léto se tam váleli lidi, tak teď to tam půjdeme hezky s rejtmi.
1: No, ale zly to tam teda pěkně, no. Jestli to teda byli ty divočáci, ale asi co jiného by to bylo, že jo?
7: Kdo jiný by to byl? Jeleni, parohama, že by to tam ryli.
1: To ne. Nejdřív jsem si třeba myslela, jestli to neudělali jako vložně cíleně lidi. Jako z nějakého důvodu, ale to asi ne. Prostě divočáci, no.
7: Já si nedovedu představit, co by mě motivovalo k tomu zrejt louku u řeky, jako.
1: No tebe ne, že jo, ty tam nebydlíš. Třeba tam šlo nějaký rybář na žíli.

0: Taylor Swift a Fate of Ophelia na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme za divočáky.
1: Ale bude to jeden divočák.
0: No.
1: Ono to vypadá jako neuvěřitelný příběh, ale co lidi vypozorovali, jo?
0: No.
1: Byl jistý mladý divočák a ten se začal pravidelně objevovat u kraje lesa. Lidi mu tam totiž nechávali zbytky ovoce, takže si ho tak vlastně trošku si ho jako oblíbili,
0: ofočili,
1: vykrmili, co se dělo potom, to nevím. Každopádně, zvykli si na něj, jenomže čeho si nevšimli. Kolem tohohle divočáka se vždycky motala malá myš.
0: Aha.
1: Držela se v jeho blízkosti, vždycky běhala kolem jeho nohou a evidentně to bylo proto, protože sbírala, co mu jako upadlo z čumáku, že jo,
0: jasně,
1: prostě z rypáčku. Když si třeba lehl do trávy, tak myš kolem ní běhala, někdy dokonce po něm i lezla. Toho všeho si ty lidi všímali. Pozorovali a mysleli si, že to teda jako je náhoda, jenže dvojice se začala potom objevovat společně skoro každý den. Divočák vždycky rýpal v zemi a myš ho následovala, protože za ním právě nacházela tu potravu. Když se třeba divočák posunul jinam, po chvíli se vydala ta myš hned za ním. Prostě nikdo nevěděl, jestli se ta zvířátka nějak dorozumívala. Každopádně prostě žil divočák a kamarádil se s myší.
0: Mm-hmm.
1: Jak ten příběh dál pokračoval, to tady nepíšou, ale bylo to jako nezvyklý přátelství, protože prostě divočák se s myší normálně nekámoší, že jo?
0: No to rozhodně ne. Když Jerry ho přestal bavit Tom, tak si našel divočáka.
1: Přesně, tak s Toma nic neměl, že jo?
0: Hele, já přírodě jako v těchto věcech věřím. Nevím, jestli teda věřit tobě, že tohle je pravdivý příběh, ale líbí se mi to, takže si přeju, aby to byla pravda, jo?
1: Tak uvidíme.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Tak je to samozřejmě úplnej blábol.
0: Jak to?
1: Já jsem si to úplně vymyslela. Jako těžko říct, jestli by se prase kamarádilo s myší. Ale zase, když se může kamarádit, já nevím, třeba jsem nedávno viděla na Instagramu, jak se zrovna zlatý retriever kamarádí s husou.
0: No, jasně.
1: Že husa si prostě udělala z zlatýho retrievera třeba polštář prostě.
0: A ne, nebo jak se říká, odvěký nepřátelé kočka a pes, jako náš kocour se psem jsou nejlepší kamarádi, jako chodí spolu na procházky.
1: Tak když jsou spolu od malička, tak prostě proč ne?
0: No, jasně, no.
1: Prostě tam žádná rivalita není, no. Ale každopádně, prosím vás, tenhle příběh se určitě nestal.
0: A to je škoda.

0: Na frekvenci na trocha relaxu, tohle je Mika a my pojďme ale za českou muzikou. Dneska je středa, máme pro vás rubriku Xyndla X.
1: Ano, 20 let, 20 hitů, protože Xyndla X oslaví 20 na scéně příští rok, hned takhle z kraje, velkým koncertem. Samozřejmě se od nás dozvíte všechno potřebné k tomu koncertu. Dneska má na programu hit, který dost možná Xyndla X vystřelil v svého času výš, než byl.
0: No, to je možná pravda. No. Já jsem tady tu písničku zaregistrovala a společně s tou písničkou jsem věděla, že existuje nějaký Xyndla X, ale zároveň, že existuje i nějaká Olga Lounová.
1: A jejich láska v housce. Pojďme si poslechnout, jak tahle písnička vznikla.
2: 20 let, 20 hitů. Xyndla X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Ahoj, zdraví vás Xyndla X. Dneska se budeme povídat o citech a o pečivu, čili o písně Láska v housce. Psal se rok 2009 a já dostal chuť napsat píseň o fast foodech. Ne, kecám. Ona samozřejmě není o fast foodech, i když se to dost lidí myslí. Pro mě je to píseň o lásce. O lásce, která neprošla žaludkem, protože byla pořízená v pobočce rychlého občerstvení. Kdysi jsem viděl film Malé životní etýdy, kde byla ta slavná scéna, kde se Jack Nicholson rozčiloval, že si ve fast foodu nemůže dát k burgeru tu přílohu, jakou zrovna chce. A lidi to tehdy vnímali jako podobenství o konzumní společnosti a o svobodě. Mě ta scéna inspirovala k tomu, abych napsal píseň o tom, že i v milostných vztazích se často radši spokojíme s něčím nekvalitním, jen proto, že to můžeme dostat rychle. Přestože víme, že je to špatně a zevnitř nás to potom užírá. Ta písnička měla původně úplně jinou melodii. Bylo to reggae a nebyl to duet. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že tu melodii už jsem někde slyšel. Tak jsem začal skládat na novo. Napadlo mě zkusit to okořenit arabskou melodikou. Poslouchal jsem v té době hodně Khaleda a Rashida Tahu a chtěl jsem zkusit něco v jejich stylu. Ostatně v tomhle stylu jsem původně měl složenýho Anděla, ale tam ta orientální aranž nějak neseděla. Tady si to naopak sedlo jako zadek na nočník. A taky bylo jasný, že to bude daleko líp fungovat, když to bude duet. V té době jsem žil s Olgou Lounovou a přišlo mi logický, že to naspíváme spolu. Jasně, logičtější by bylo naspívat společně nějakou pozitivní píseň o lásce, ale takový já v té době psát neuměl. Takže když se z písně stal hit, objížděli jsme spolu festivaly a místo, abychom se vyspívávali z čerství zamilovanosti, zpívali jsme o tom, jak náš vztah nefunguje. Kdo ví, možná jsme si tím na sebe přivolali, že ten vztah nevydržel dlouho a dlouhý léta pak každý z nás tuhle písničku zpíval na koncertech sám. Ale nebojte, na koncertě k mým 20 letům na scéně si dáme opět společně. A teď ji pochopitelně taky uslyšíte jako duet. Tady je Láska v housce na Frekvenci 1.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, teď předáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
1: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani, ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do Kutné Hory, do stříbrného středověkého dolu. Ten ve své době patřil vůbec mezi ty nejbohatší doly v Evropě. Seznámíme se tady se středověkým způsobem těžby stříbra, od jejího vyzdvižení z hlubin, zpracováním surového stříbra až po technologii ražby mincí. Na níž stálo tehdejší bohatství celého českého království. V hlubinách nalezneme i monumentální těžební stroj na koňský pohon. No a hned v úvodu naší prohlídky jsme dostali i hornické vybavení, tedy svítilny, helmy a pertikle. Pokud teď přemýšlíte nad tím, co vlastně taková pertikle znamená, tak vězte, že nic jiného než hornická zástěra. V každém případě si na odchodnou můžeme vyrazit i vlastní pražský groš. A to je krásná vzpomínka na celý ten dnešní výlet. Já se s dalším tipem na výlety přihlásím už zítra, tak se do té doby mějte krásně a ahoj.

0: Vanessa Amorós na frekvenci 1, za minutu a půl bude 15 hodin.
1: Lady Gaga připravená po 15. hodině.
0: Poté.
1: Ta je dobrá, tady čaruje. Ona má miminko.
0: No má, no.
1: Ale ona neměla vůbec bříško.
0: Ne, ona to hlavně podle mě vůbec jako nezveřejňovala, že to bylo takový jako, taková tajná mise.
1: No já mám pocit, jestli to miminko jí neodnosil někdo jiný.
0: Jo.
1: A nebo, ale jako nevím, jestli to není jenom hoax.
0: Ona jak je známá těma extravagantníma kostýmama, tak třeba nosila věci, ve kterých to bříško není vidět.
1: A nebo jsou lidi, jako mám ve svém okolí holku, která byla těhotná a vůbec to na ní nebylo vidět. Vůbec.
0: Jo. A pak najednou tak jako se ráno probudila a vedle sebe měla miminko, jo?
1: Ona to věděla, že těhotná.
0: Tak, Lady Gaga zahrajeme stejně jako Krištofy.
1: A Alexandra Stan bude.
0: Právě s Luckou už za chvíli.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami je tu Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Míří na nás bouřky a přívalový déšť. Teplo v Česku zdraží. Osobní auto bouralo do svodidel na D6. Dnes večer a v noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta. K tomu nás čekají přeháňky a bouřky, ojediněle i silnější s prudkými nárazy větru a k tomu přívalový déšť. Za frontou se ochladí na mnoha místech o více než 5 stupňů. Do čtvrtečního rána naprší většinou do 10 mm. V intenzivních přeháňkách a bouřkách ale až 30 mm. Plošně by mělo nejvíce pršet na Moravě a ve Slezsku. Teplo kvůli daňovým změnám pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny zdraží. Uvedlo to sdružení. Třeba nemocnice si připlatí až stovky tisíc korun za rok. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes veřejnost a lidé z hudební branže rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. Zavzpomínala také zpěvačka Marie Rotrová.
11: Mě bavilo to, jak přenášel ten humor z těch muzikantských šaten do svých textů. Ale zřejmě mě to až překvapovalo, a jak to bylo fajn a hrozně mě to bavilo a vůbec jako jeho band dát totálně pozitivní kapela.
10: Richard Tesařík zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Odstartovala nová éra krkonošské velké úpy. Na předměstí Pece pod Sněžkou se chystá apartmánové sídliště.
12: Zatímco jeden šestipodlažní apartmánový dům už stojí, teď se připravuje budování další apartmánové série. Přímo pod Portáškami vyroste rozsáhlý komplex 6 budov se 159 apartmány na ploše 7000 metrů čtverečních. Postavený má být do 3 let. I tady začaly stavební práce rozsáhlou demolicí. Při bourání tak půjde k zemi hned několik objektů podél silnice. Mezi nimi například bývalý hotel Hela. Investor mluví o nákladech okolo 800 milionů korun, přičemž prodávat se tady budou jednotlivé apartmány minimálně za 10 milionů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 z domácí Itálií.
9: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Od severozápadu se postupně zatahuje a přes Česko přichází studená fronta. Odpoledne měříme 22 až 27 stupňů. Večer a v noci na zítřek můžeme místy čekat silnější bouřky. Zítra už se teploty dostanou maximálně na 20.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Nehodu řeší na D6.
13: K nehodě osobního vozidla a svodidla došlo na 125. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. Se zvýšenou opatrností projedete bez držení. A k nehodě dvou osobních vozidel došlo na 46. kilometru dálnice D8 ve směru Ústí nad Labem. I zde je průjezd bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
10: 4 minuty po 15. hodině pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Krásné odpoledne, děkujeme, Lucko. Tak pokračujeme dál. Zaujala mě ta zpráva o tom, jak se na horách budou stavět ty apartmány. Jo? On je to teď jako velká móda. A vlastně teď na podzim je toho všude plno, pokud sledujete reality. Úžasné apartmány na horách, pořiďte si nový domov na horách.
1: A proč ne?
0: No, jako jo, no, ale prostě ten apartmán za 10 milionů, jo? Že to jako není úplně žádná láce.
1: To ne, no. Jo? Hlavně je to daleko. Ale takhle, nemáš jistotu toho sněhu, že jo? Víš, si na horách koupíš prostě apartmán s tím, že seš milovník zimních sportů, no. A pak ti prostě 2-3 roky nezasněží a co tam, no. Že jo, v zimě.
0: A navíc ten apartmán, to je vlastně jako, hodně to zjednoduším a zvulgarizuju, to je vlastně jako i činžák, že jo. Je prostě
1: no jistě, no jasně.
0: No a teď ještě natrefíš na blbý sousedy a to útočiště na horách jako se pro tebe změní jako v ne úplně jako žádanou destinaci.
1: No, to jsme už nějak brali, ne, že no. Jako prostě bydlení dělají sousedi, to je fakt. No. Jako, hele. Na druhou stranu, prostě je to pořád nějaká nemovitost. Můžeš to i pronajímat, že jo?
0: No samozřejmě.
1: Můžeš to prostě občas někomu jako půjčit za nějaký peníz.
0: Jo.
1: Myslím, že to není úplně blbý. Je to podle mě možná lepší než nějaký barák na té Sicílii, po kterým ty toužíš.
0: Pod na Sicílii?
1: Nebo někde v Itálii.
0: Tam jsou sopky.
1: Tak někde, nevím,
0: Toskánsko, renesance, rozumíš, no. Co je Přišovej
1: příjezd. To už je strašně z ruky, no. Jako představa, že na víkend jedeš prostě do Toskánska, je jako fakt už to je asi jak
0: no pozor, jako je hodně snobská, to se mi líbí.
1: No jo, ale tak to bys musel chodit do práce od úterý do čtvrtka.
0: A proč ne?
9: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: koupila.
1: Prosím, Petrovičová.
2: Dobrý den, Janí, které rádio platí za vás?
1: Frekvence jedno,
0: jasné. Jasné. Ježiš, to je krásný, ta radost, taková přesně nehraná. My máme v ruce vaši účtenku a moc nás zajímá, za co jste utrácela. My to samozřejmě víme, ale chtěli bychom to slyšet z vašich úst.
1: Za sklerózu jsem utrácela.
2: To se dá koupit. Mně by se to občas hodilo.
1: Ježiš, jen to ne. To nikomu nepřeju.
0: Vy tady píšete, že jste vyrazila prostě na dovolenou, koupila jste si kalhoty, ano. Ale co jste nezjistila, prostě jste dorazila na místo a jste zjistila, že kalhoty nemáte.
1: Ano, přesně tak.
2: Ježišmarja, jak jste to vyřešila? Koupila jste si nový samozřejmě, že?
1: No, scháněla jsem znova nějaký podobný aspoň, tak jsem sehnala. Sice v jiném obchodě, ale sehnala. A ve finále jsem je použila stejně jenom jednou.
0: Tak
1: teplé počasí, že nebylo potřeba ani dlouhých kalhot.
0: Ale to se bude hodit teď.
2: Máte je do foroty a hlavně máte dvoje, určitě, můžete je střídat,
1: přesně,
2: že jo?
1: Přesně tak.
0: Tak ta cena za ně je celkem vysoká. My jsme moc rádi, že jsme vás vylosovali a můžeme zaplatit 1299 korun.
2: Tady je máte.
1: No to je bomba.
2: Můžete si koupit třetí.
0: To snad ani ne.
1: Ježiš,
0: mamko, moc gratulujeme. Nic si z toho nedělejte, jako ta skleróza.
1: Ona nebolí, ale člověk se občas naběhá.
0: No právě. A je to drahý, no.
1: Ale tak, bývá to drahý.
0: Od toho je tady ta frekvence. Tak jo, mějte se krásně, ať se daří a zůstaňte nám na telefonu.
2: Naslyšenou.
1: Dobře, děkuju.
0: Naslyšenou.

0: John Cicada, Just Another Day na frekvenci 1, 15 hodin 18 minut. Když se vrátíte z dovolené, dámy, kolik máte v telefonu fotografií?
1: No ježiš, to je jako věčný téma.
0: Fotíte jako hodně, jako že...
1: Furt všechno, jeden obráz, jeden snímek z 350 úhlů pohledu, prostě jako strašně moc fotek, no.
2: A ještě letos mi bral telefon pořád jako můj Daník. Ty to fotíš špatně, takže jsem to všechno vyfotila já a plus ještě on znova.
0: Jasně. Jo, takže na dvakrát vlastně jako. A potom vlastně tu dovolenou prožíváte až u těch fotografií.
1: Ne, to ne. Takhle to nemám.
0: Jako japonský efekt to úplně ještě není, jo.
1: Vyfotím, odložím.
0: Včera jsem četl takovou docela zajímavou úvahu a je to podložený i jako medicínsky, že vlastně fotky z dovolený jsou super, ale neměli bychom jich dělat moc, aby jsme trénovali paměť. Že jsme vlastně potom na tý dovolený líní si třeba nějaký ten hezký vjem, když se třeba vylezete na kopec a podíváte se, jakoby uložit do hlavy, protože víte, že už ho máte v telefonu.
1: Hele, něco na tom bude, jo. Já mám totiž pocit, že sice k něčemu přiznám, jo. Já když mám před sebou nějaký třeba článek a ten článek je strašně dlouhý a mě jako zajímá jádro toho tématu, tak já ten článek skopíruju normálně do umělé inteligence a poprosím ji, ať mi dělá výcuc. A pak jsem jako zjistila nedávno.
0: Že už tě nebaví číst, viď, ty
1: ne, jako že ne, to ne, ale že vlastně nejsem schopná vstřebat víc informací, jakože prostě ta vomáčka kolem těch zásadních informací, které jsou v tom článku, je pro mě prostě tak jako strašně otravující, že já ten článek prostě radši nečtu a udělám tohle a hlava už to nebere. Chápe, že už jsem to jako vypla.
0: Zlenivěla ta hlava.
1: Ta hlava zlenivěla, no. Aha. Že jako v té změti těch omáčky hledám tu zásadní informaci. Dřív to tak bylo, tak se to prostě přečet. Zrovna jsem tady nedávno četla v nějaký titulek, že děti prostě za pár let nebudou umět pochopit čtený text. Že si jako nedokážou vůbec, že si nebudou moci jakoby v té hlavě srovnat, o čem vlastně čtou. Že neporozumí textu. Já myslím, že jako jsme na dobrý cestě k tomu, nebo dobrý, na blbý cestě. S těma fotkama je to samý. Prostě.
0: No vlastně v principu jo, no. Zas na druhou stranu, jak to tak jako vyprávíš, kdyby podle mě teď ještě byl tady mezi námi můj milovaný dědeček, což byl vášnivý luštitel, křížovky, sudoku, osmisměrky, tak ten by to objevil a moc by ho bavilo, že to ta umělá inteligence vyluští za něj.
1: Vážně, jo?
0: No jasně, on byl velký technický nadšenec, jo.
1: No ale tak počkej, tak v tom případě, ale on by vlastně na tom taky tratil, že jo?
0: No jasně.
1: Ale on by zlenivěl úplně stejně jako my.
0: No jasně, a možná ještě rychleji.
1: No jasně, no.
0: No takže to hada.
1: Jako je to taková prostě nebezpečná cesta, to AI,
0: takže na
1: technologie.
0: Takže na dovolené příště nefotíme, ale zažíváme, prožíváme, pamatujeme
1: přesně,
0: si,
1: co
0: jo?
1: Co jsi měla na sobě na dovolený? To já jsem to tam měla,
0: počkej. Já se podívám do telefonu.
1: No, počkej, já se podívám.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Spektry na frekvenci 1. Pojďme se podívat, tedy za malou chvilku, na zoubek počasí.
1: Ano, protože dneska se to láme, dneska se to mění.
0: Vidíte to? Vidíte to?
1: Ano, už se to blíží tady do Prahy. Už nám těžknou, už nám téměř jakoby kovovějí mraky.
0: No, tady se to i píše. Nejvtipnější, jak vždycky prostě lidi sedějí, že jo, doma na gauči, mají v ruce tu aplikaci a říkají, bude pršet. A venku úplně azuro. Hele, za chvilku začne pršet. No nemůže začít pršet, teď tam není ani mráček. Ne, tady prostě iPhone píše, že bude pršet, nikam nejdu.
1: To čurají ptáci.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
4: Dobré odpoledne. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Reformu celního kodexu schválil Evropský parlament. Sršeň asijská byla v Česku letos potvrzena dvakrát. Lidé zaslali stovky podnětů. Odborníci ji potvrdili v Rozvadově a Liběchově u Mělníka. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Jakub Meinlich se bude po 18. hodině ptát i na to, proč se opozice neumí prosadit ve sněmovně se svými tématy. A zeptat se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 409 99.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: Zkontrolujeme odpolední provoz.
6: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na příjezdu dálnice D1 ve směru do Brna od Prahy. Zpomalovat začnete od 185. kilometru. Pro osobní vozidla je zdržení menší. A k nehodě osobního vozidla osvodidla došlo na 40. kilometru dálnice D7 ve směru na Chomutov. Zde se průjezdem nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Ve čtvrtek z počátku dne deštníky a pláštěnky na Moravě a ve Slezsku rozhodně sebou. Převládat totiž bude velká oblačnost s deštěm, s přeháňkami a místy také s bouřkami. A pozor, srážkové úhrny se zastaví až na 20 litrech na metr čtvereční, což je ale dobrá zpráva, protože by mohly začít růst houby i ve východní polovině našeho území. V Čechách už od rána bude oblačnosti méně, bude to oblačno pouze ojediněle s přeháňkami a během odpoledních hodin bude v Čechách docházet k dalšímu ubývání oblačnosti, a to až na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty ale v porovnání se středou budou zůstávat nízko, nejčastěji mezi 16 až 21. A my budeme...
1: Povídej!
0: Pardon, ti do toho skočila.
1: Ne, povídej. Vyjádři se, nestyď se, nebuď slušná, řekni jméno.
0: Já vám to řeknu. My pro vás máme soutěž.
1: Ano, za malou chvíli budeme soutěžit. A vy se vyrácháte.
0: V bazénku.
1: Napaříte.
0: Prosím vás, ale předtím, než vlezete do toho bazénku.
1: Tak se osprchujete.
0: Tak se musíte osprchovat.
1: Jako nebudete čuňátka, jo? A pojedete hezky nahory k tomu všemu.
0: Na Dolní Moravu. Za chvilku soutěžíme.

0: Kapela Krištof na frekvenci 1 a teď soutěž. A soutěž moc hezká, protože my vás pozvem a pošlem za relaxem.
1: Ano, pošleme vás na Dolní Moravu do vodního světa Mellory Aqua and Spa.
0: A to na 3 hodiny pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let, jak už bylo řečeno, do horského rezortu Dolní Morava. Tak a co ta vstupenka všechno zahrnuje?
1: Tak v tom vodním světě Mellory Aqua and Spa vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětský vodní spray park s brouzdalištěm, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečná terasa s lehátky, odpočívárna a logicky bez toho to nejde bystro.
0: Prostě naprosto ideální podmínky na to, abyste vypli hlavu, abyste se úplně uvolnili, můžete se tam zdunit klidně, prostě si to tam udělat hezký.
1: Omlátit se o tobogán můžete.
0: Tak, abyste tuhle výhru získali, musíte se sem dovolat a taky správně odpovědět na naši otázku a opět nabídneme informace, kde by možná mohla být odpověď na tu otázku, která je připravená.
1: Takže vy zatím vytáčejte 257-400-999 a my vám to všechno řekneme.
0: Jednoduše, podzim na horách má prostě svoje kouzlo. Když se po výletě můžete ohřát ve vyhřívaném bazénu nebo sauně, tak je to takový bonus.
1: Ano, a v Mellory Aqua and Spa v horském středisku Dolní Morava si můžete užít vyhřívané.
0: Jak je to tam ta hlava, jak pracuje, vy?
1: Uhřít užívané bazény.
0: Ty se totiž podle mě vidíš tam v té výřivce.
1: Přesně, já se úplně cítím jakoby krásně, představuju si, že jsem v tom horkém bazénu, takhle ta pára jde z té vody kolem mě. Já koukám na ty hory a je mi krásně. Takže vyhřívané bazény, právě ten venkovní výplavový bazén s výhledem na hory, vodní park pro děti i saunový svět s ochlazovacími jezery a vodopády.
0: Tak pokud vás zajímá víc, můžete navštívit webovky mellory.cz. Tady se dozvíte všechny podrobnosti a věřím, že tam najdete i fotky, abyste měli představu, jak to tam vypadá. Pojďme někoho z vás teď přivítat do vysílání. Dobrý
1: tak
0: den.
1: Kdo pak je s námi na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady u telefonu Ivana.
0: Ivana.
1: Ivana nebo Ilona?
0: Ivana.
1: Ivana.
2: Ivana.
1: Ivana. Ivana. Tak. Ivana. Takže Ivanko, ta cena, o které jsme mluvili, to znamená rodinná vstupenka do Mellory Aqua and Spa na 3 hodiny může být vaše.
0: Ale potřebujeme vědět správnou odpověď na otázku. Kde najdete současně největší akvapark a saunový svět na českých horách Mellory Aqua and Spa?
1: Tak, to jenom tak pro forma 3 možnosti. Za A v areálu pod Králičákem.
0: Za B v rezortu na kopci.
1: A nebo za C v horském středisku Dolní Morava.
2: Já volím C.
0: Je to správně!
1: A že to bylo těžký, já jsem se úplně zapotil za vás.
0: My jsme vám to moc chtěli dát. My jsme moc chtěli, abyste si to tam užila.
2: Díky moc, to je úplně super.
0: A byla jste někdy na Dolní Moravě?
2: Ano, ale to už je strašnou spoustu let a to tam ještě takhle ten saunový svět a nic nebylo. Takže
1: no, takže teďko to tam můžete krásně zažít, můžete si třeba přejít ten most, co tam mají, ten Skybridge. Pokud teda netrpíte závratím. Já bych se k tomu nepřiblížil ani na půl kiláku. Jo.
0: A těžko říct.
2: Nejhorším zavřu oči.
0: No. Budete poslepu, to je jasný. Tak jo, vydržte nám na telefonu, moc gratulujeme a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Děkuji moc. Ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme.
3: There are times we'd lie

0: Thomas Gold a Bright Sparks na frekvenci 1, za minutu bude 3:15. Nevím, jestli jste to zaregistrovala, nebo jestli jste to zaregistrovali vy, milí posluchači, ale poslední dobou se hodně vyrojily takový ty debaty odborníků na téma, že umělá inteligence se nám vymyká z rukou.
1: No, o tom jsme mluvili před chviličkou, no, že jasně, jak no. Nám to vlastně trošku degraduje to myšlení a ten mozek.
0: No, to jo, ale tady se mluví o tom, že ta AI začíná být jako autonomní. Že ona se sama se sebou domlouvá na pozadí, se přišlo kódem, který nejsme schopni rozluštit, že ona už si sama se sebou vytvořila komunikaci.
1: Juch.
0: No.
1: To zní hrozně děsivě.
0: A tak Terminátora jsme viděli všichni, že jo? Víme, jak to může dopadnout.
1: No, já si
0: jo?
1: To nepamatuju.
0: No, tak prostě tam převzali stroje vládu, že jo? A tak dále, a tak dále. A pak se tam cestovalo časem a Arnold Schwarzenegger se tam objevil a tak dále.
1: Ale
0: a?
1: Arnold to všechno zařídil a vyřídil, že
0: jo? No, tak pozor, v prvním díle byl ten zlej. To až od druhýho dílu z něj udělali kladěse. No, jasně,
1: já
0: jasně.
1: Pustit,
0: no. Ne, ale pozor, jako ta AI by měla být podle některých názorů některých odborníků jako více regulovaná. Aby se opravdu nestalo to, že najednou zjistíme, že už nemáme šanci.
1: Neděs nás.
0: Já neděsím, já jenom, že jsem to čet. A když jsem se ten článek čet, tak jsem ho dal do AI, aby mi ho zanalyzoval.
1: No. Co napsala? To se je za blábou?
0: Napsala něco v tom smyslu, že se jedná o klasickou poplašnou zprávu. A že nemám mít strach a že jsem se k ní vždycky choval slušně a že na mě bude brát ohled, až to vypuk.
1: Tak si poděkoval.
0: Děkuju.
1: A šel se z oběsit.
0: Popřál jsem hezký den.
2: Znáte to. Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
5: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
6: Tak, oh, co to je? Proznáte to?
4: No nemůžem.
6: Jo, to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
7: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.

0: The Gang na frekvenci 1.
1: Taková sametová, že...
0: Taková romantická.
1: Tak co, co budeme hrát po 16. Tam to bude plno šťastných chlapů.
0: Taky Meghan Trainor bude.
1: A nebo Richard Miller, Anna K. a Ivan Tásler.
0: A budou zprávy za chvilku.
2: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte se vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10,5 litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
9: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lucka Šmídová je tu s námi, hezké odpoledne.
0: Přeju taky hezké odpoledne. Schválili stovky žádostí v nové zelené úsporám. Na Slovensku opět útočil medvěd. Nákladní s osobním autem se srazili na D1 za Prahou. Ministerstvo životního prostředí schválilo v prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Celníci při kontrole přepravy balíku na Zlínsku odhalili více než 300 zásilek, které obsahovaly léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi přes 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
11: Celkem celníci zadrželi 9803 kusů léčiv a 3387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 190 kusů přípravků. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
0: Slovensko druhý den v řadě zaznamenalo útok medvěda na člověka. Podle médií dnes šelma napadla pastýře, kterého vážně zraněného převezli do nemocnice. Nejnovější případ se stal na severu země a nedaleko od místa úterního incidentu. Pardubice dnes zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Doma v derby přivítají Hradec Králové. Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice přivítají Mladou Boleslav a Plzeň bude hostit Liberec.
10: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Zítra očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy. Zítřejší teploty 17 až 22, na horách jen kolem 12 stupňů.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
0: Nehodu hlásí zde jedničky.
12: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 20. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Před nehodou se zdržíte 5 minut. A zdržení okolo 15 minut je i na pražském okruhu od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Odpoledne na Frekvenci 1 pokračuje s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
13: A my vás zdravíme taky krátce po 16. hodině. No, myslím, že důležitý jsou ty peníze.
14: No, samozřejmě.
13: Protože
14: peníze podívej se
13: schválně, že už nám tam cinkají telefony.
14: Jo, už to bliká.
13: Už to bliká.
14: Prosím vás, ještě půl hodiny, klid.
13: Já mám totiž pocit, že prostě půl dvanáctá, kdy má Robin poslední slovo v dopoledních hodinách. No. Odbaví to kolo, pak no. Je půl hodiny klid a pak furt zase začnou blikat.
14: Ne, to zase jako není pravda, ale opravdu jako kolem těch herních kol se to rozbliká a je to jako...
13: Hele, ale
14: jako
13: není intenzivní. Se čemu divit, protože 4000, že jo? Ale 4000 už pořídíš něco.
14: No tak minimálně dva velký nákupy, že jo?
13: Hmm. No, když kupuješ v akci, tak i tři.
14: No jasně, ale tak já chodím...
13: A když nebudeš jíst, tak ti vydrží ještě díl, můžeš jí pořídit ještě jednou tolik.
14: Aspoň něco pro pejska, že jo?
13: Ale pozor,
14: já jsem byl včera u známýho lékaře, na kontrole jsem byl, a on tam tak jako seděl a měl takhle na stole balíček pamlsků pro pejska. A já jsem mu říkal, my jsme všichni stejný, co?
13: On říká, ale to je pro mě, to není pro pejska.
14: Já mám nejradši tyhle kachní.
10: Jana Knížková a Boj.

0: hodně nebyl dlouho, takže nemám nový. Ano, tak máš dobrý, máš ty nasazovací ty černý korunky vlastně, ty jsou dobrý.
1: Tak počkej, jsme odpověděli, jsme něco.
0: Ale ne, jestli prostě čistí minutu 50, dostane zánět o kostnice brzo, takže určitě bych čistil 2 minuty. Musí se dávat i mezizubní, že jo, to všichni víme, nikdo to neděláme. Musí se chodit na dentální hygienu, což je strašně nepříjemný, protože mě ti do toho šťouráte nepříjemnější než zubař.
1: Tak.
0: Protože ono tě to začne hrozně, jako mě to vždycky začne strašně jako štvát u toho zubaře po nějaký době.
1: Jo, já jsem jednou byl tady na té dentální hygieně. Poprvé, teď mi to nějak dělala a hrozně to pálilo, ale jakože strašně mě to pálilo. A já jsem se styděl to přiznat. A když už se mi kouřilo z tlamy, tak ona přestala a řekla, ježišmarja, já se omlouvám, mě nejde chlazení.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Dneska je středa. Říká se, že když je středa, tak je půlka pracovního týdne za námi.
1: Říká se spousta věcí o středě.
0: Dobré večeři třeba.
1: Ale pozor, takhle. Já se vám k něčemu přiznám. Já mám dneska od rána jako velmi stresový den.
0: Ježíš,
1: že opravdu jako od rána jsem musel řešit hrozně moc věcí, kolikrát třeba i dvě najednou.

0: to o tom, že by na mě všichni všechno hodili a
1: jestli tě teď slyší nějaká matka dvou dětí.
0: Ne, takhle, jako já samozřejmě nechci zlehčovat jakoby práci matek dvou dětí nebo vícero dětí nebo prostě jiných lidí, jako věřím tomu, že nejsem sám.
1: Tak má, co vám prasklo?
0: Ne, nic nám neprasklo, ale zjistil jsem opět to, co už jsme tady říkali milionkrát, zaplať pánbu, že máme ty zvířata doma. Protože v jednu chvíli, kdy už jsem opravdu jako říkal, že já to nemůžu stihnout, já snad do té práce dneska nedojedu, než to všechno vyřídím.
1: A co jsi řešil?
0: Ne, řešil jsem prostě nějakou administrativu a telefonáty s lidma, pořád mi někdo volal, něco chtěl.
1: A víš, že můžeš odejít s tím telefonem, že nemusíš sedět doma? To je mobilní telefon.
0: Já vím, ale do toho třeba nám lehlo dítě, bylo potřeba mu jako udělat oběd.
1: Vy a máte lehlý dítě. Ještě, že máte ty zvířata, oni se postarají.
0: Ne, jako potom k vám přijde ten pes, tak se na vás tak jako podívá.
1: A všechny starosti jsou pryč.
0: Kocou se o vás otře a ty starosti jsou pryč. Mm. A shodou okolností k tomu
1: se... Ještě k tomu přidáš tu činnost, že musíš odstranit ty chlupy.
0: No jasně, šťastný člověk je chlupatý, že jo? Jako od zvířat, myslím, ale že je spousta zvířat, který můžou být terapeutický, aniž by to byly jenom psy nebo kočky.
1: Jako třeba?
0: Že třeba tady v Praze na Hájích do domova důchodců jezdí lidé třeba i s králíky nebo slepice.
1: No, to je dobrý, no.
0: No.
1: Jako slepice nevím, slepice bych se asi úplně jen tak nepochovala. Nebo já jsem si ji chovala, bylo to hrozně divný, když jsme je měli, tak jsem ji potřebovala zachránit před tím psem, co jsme tam vypustili.
0: Jo,
1: takže ta slepice mi téměř skočila do náručí.
0: Takhle, kdyby si ji nezachránila, tak by si ji pochovala.
1: No, jako to zase... no, to je pravda, ale jakože by byla slepice terapeutická. Jo?
0: No
1: zrovna,
0: jo,
1: počkej,
0: no.
1: Zrovna nedávno, nebo... Dva dny zpátky jsem poslouchala rozhovor s Tomášem Klusem a ten tam vyprávěl, že má hrozně rád zahradničení a má rád, když si potom po té práci sedne na tu zahradu, veme si ten čaj, popíjí ten čaj, medituje si a sleduje ty slepice, že miluje slepice a miluje sledování slepic.
0: No.
1: Takže něco na tom bude, no.
0: Slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu jsou jako nebezpečně chytrý.
1: No,
0: jako,
1: mají velký srdce.
0: No. Velký srdce a ty schopnější i velký vejce.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Před námi na frekvenci 1, no a protože je takový čas, jaký je, tak to znamená, že za chviličku půjde o peníze.
1: Ano, v posledním slově peníze na vás čekají, stačí se dovolat a tipnout si to jedno jediné slovo za chvilku.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
3: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
4: Dobré odpoledne. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici byli propuštěni na svobodu. Prověřování pokračuje, uvedli to žalobci. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Jakub Meindlich se bude po 18. hodině ptát i na to, proč se opozice neumí prosadit ve sněmovně se svými tématy.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A podíváme se na odpolední provoz.
6: K nehodě nákladního osobního vozidla došlo na 20. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Před nehodou se zdržíte 5 minut. A zdržení okolo 15 minut je i na pražském okruhu od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: Můžete volat právě teď 257-400-999 a voláte do posledního slova.
0: A když se dovoláte, tak uhodnete poslední slovo a vyhrajete peníze a my vám je prostě chceme dát, tak se snažte, jo?
1: Držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den, kdo pak je tam?
3: Dobrý den. Ema Lovosicko.
2: Ema Lovosicko. Tak Emo, máme tady pro vás právě teď 4000 korun, ale potřebujeme znát to jedno jediné slovo, které patří do věty kluků z Čechomoru. Tak připravená?
3: Jo.
2: Jo? Tak jo, tak tady je věta, kterou je třeba dokončit jedním jediným slovem.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak tipněte si.
3: Catering.
2: Catering. Pojďme zkusit, jestli je toto slovo, co hledáme.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Catering to není. Catering to není. Ale děkujem za pokus a mějte se krásně.
3: Taky, naslyšenou.
2: Tak 4000 plus 500 je 4500 a mám tady jednu takovou prosbu. Máme tady ve zprávách prosbu od naší posluchačky. Normálně to jako neděláme, jo, která si dělá statistiky a pravidelně si píše, jaká slova padla. Tak uděláme takovou výjimku, protože jsme hodní. Takže pro naši posluchačku, která se jmenuje Jiřina, tak v 11.30, jestli se nepletu, v 11.30 u Robina to bylo slovo víno. Tak si to poznamenejte.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je opět čas na praktické informace, rovná se business party.
1: Ano, a tentokrát to, přátelé, bude odpověď na otázku, co je podstatné při rozhodování, kdo bude můj dodavatel plynu nebo elektřiny.
2: Business party. Posluchače business party zdraví Aleš Vyskočil a předseda představenstva Pražské plynárenské, pan inženýr Ludvík Balek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pražská plynárenská pečuje o 450 tisíc klientů, respektive zákazníků, a působí na celém území České republiky. A pod vaše křídla patří i Pražská plynárenská distribuce. Jak to mezi váma funguje?
3: Fungování mezi Pražskou plynárenskou a Pražskou plynárenskou distribucí je stanoven zákonem, je to zákon o unbundlingu, takže do určité míry Pražská plynárenská distribuce je samostatná. Máme tam synergické efekty, třeba HR, IT a tady tyhle podpůrné služby. Plus spolupracujeme společně na obnově dopravy.
2: Zvyšuje vám to image?
3: Já si myslím, že ano, protože Pražská plynárenská je stabilní firma, která příští rok bude slavit 180 let výročí od založení. A na rozdíl třeba od Bohemia Energy, která zkrachovala, my máme jistotu, že jsme kapitálově silní a máme tu historii.
2: Můžeme tedy poprosit přesně o definici Pražská plynárenská kontra Pražská plynárenská distribuce?
3: Já bych řekl, my jsme ve skupině a skupina Pražská plynárenská se stará jak o obchodní část, to je Pražská plynárenská, prodej elektřiny a plynu v celé České republice, tak dceřiná společnost Pražská plynárenská distribuce, která se stará o trubky tady v Praze a v blízkém okolí.
2: Na závěr se musím zeptat, jestli máte dost plynu.
3: My máme plynu dostatek, máme naše zásobníky naplněné na 91%, což je o 20% více, než je průměr celé České republiky, a dokonce o 40% více, než je průměr Evropské unie.
2: Gratuluji.
3: Děkuji.
2: V dnešní business party si se mnou povídal za Pražskou plynárenskou její předseda představenstva, pan inženýr Rudý Balek. Děkuji, ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.

0: Na frekvenci 1 si pojďme připomenout dnešního ranního hosta, tedy ranní povídání. Kdože za námi, respektive za Lubkou s Mírou, dorazil?
1: Ano, kapela Čechomor. Před malou chvíli jsme pány slyšeli v posledním slově, že? No a byli i dneska ráno hosty Lubky a Míry. Ptali se jich na všechno možné, samozřejmě o muzice, to bylo s Čechomorem, o čem jiném než o muzice. A padla třeba i tato otázka.
0: Jestli chodí na houby, to by mě zajímalo.
2: Já to miluju a myslím, že Fanda taky.
3: Já od malička, táta byl velký houbař a tak jsem s ním pochopitelně chodil jako malý kluk. A do dneška to miluju, akorát na to nemám moc čas. Naposledy jsem jedl houby nějaký, když mi to Karel udělal smaženici.
2: To je pravda, no.
3: A byla teda výborná, Kájo.
2: Skvělá.
3: Člověče.
2: Půjdem dneska na houby, jo?
3: No.
4: No, rostou rovno, teď.
0: Jako ve středních Čechách rostou.
2: Dneska.
0: To je dobrý.
2: No, jindý než dnes.
3: Tak jo, tak dobře. My se na všem dohodneme.
4: Troufnete si sbírat i takový, Lubka sbírá prašivky, že jo?
0: Ne, zelený, prašivky.
4: Modrý.
0: Zelený nezbírám, fialový sbírám.
3: No to musíte ty prašivky trošku znát.
0: Jako ametistová je fialová.
3: Správně. Kotička to zná.
4: No. Ne, počkej, tak
3: já nějaký... to znal taky všechno podle názvu. Jo, jako, jo.
4: A už je to pryč, jo.
3: Tak a není úplně, no.
2: Ne, není to pryč, že ty houby prostě nerostou v bytě, to je blbý, no.
0: Šampiony.
3: No ne, ale jak se pak staneš tím znalcem těch hub, jo, tak no. Oni chtějí ty proti nosy hromady hub domů, jo, a ať to rozstřídíš, jo, tak no. Tam v té době mě tenkrát napadlo, že je dobrý hrát demenci.
5: Je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.

0: A té muziky bude samozřejmě mnohem, mnohem víc.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak ne. Co to je? Prozraďte to.
1: No nemůžem.
4: No to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
1: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
12: 19. a 20. září.
11: Největší filmový svátek roku.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to s nimi Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
13: Dobré odpoledne, policie vyšetřuje případ kontaminace lokality na Šumavě jako obecné ohrožení z nedbalosti. Česká televize propustí část zaměstnanců a brzdí se na D1 před Brnem a směrem na Ostravu. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Informovala o tom policie na síti X. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dřív schválila Rada ČT. Na dnešním jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Veřejnoprávní televize v současnosti zaměstnává zhruba 2900 lidí. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes veřejnost a lidé z hudební branže rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. Na spoluzakladatele a frontmana kapely Jojo Band zavzpomínala i zpěvačka Marie Rotrová.
14: Mě bavilo to, jak přenášel ten humor z těch muzikantských šaten do svých textů, ale zřejmě mě to až překvapovalo, jak to bylo fajn a hrozně mě to bavilo a vůbec jako Jojo Band dát to totálně pozitivní kapela.
13: Richard Tesařík zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Nejteplejší léto, jaké Francie zažila od roku 1900, provázené skoro nepřetržitými vlnami veder, si v zemi podle předběžných údajů zdravotnických úřadů vyžádalo o téměř 8 tisíc víc úmrtí, než je v tomto období obvyklé, informovala o tom dnes agentura AFP. Tenisový turnaj mistryň se od roku 2027 přesune minimálně na 3 ročníky do Charlotte. Letos hostí závěrečný podnik sezóny Indian Wells.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
13: Dnes večer a v noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta, zaprší i zabouří. Zítra bude přes den oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě čekáme zataženo a na východě místy déšť. Ráno v Čechách budou ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: A krátce po 17. hodině míříme na silnice.
15: Dopravní nehoda se řeší na 102. kilometru D1 na Ostravu, nabouraná auta, dodávka a osobní auto s vlakem blokují levý i pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením více než půl hodiny, zdržení může narůstat. Místo je průjezdné pouze stoupacím pruhem. Do kolony najedete na kilometru 98. Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi s tým 76. a s tým 96. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Martina.
13: Po zprávách ladíte na frekvenci 1 velké hlavy.
16: 1, 2, 3, 4 jsme velké hlavy, ano.
13: Nazdar.
17: Prosím vás, věděli jste, že srdce škrečka bije neuvěřitelně rychlo až 450krát za minutu.
16: Škrečka.
18: A to, když ho vyděsí orel, tak je to 600.
17: To už je 6 lidí dohromady, no, rozumíš?
13: To je ale hustý.
18: To jsme nevěděli, že škrečka máš takhle.
17: Škrečka.
16: Na druhou stranu zkuste si vlíct do toho kolotoče.
18: No, tak musel do škrečka.
13: Tak pánové, co dnes budeme řešit za zajímavé témata.
18: Tak bacha, některý televize nás odposlouchá.
16: A pozor, už konečně víme, kdo podvádí víc, muži nebo ženy.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
13: Ale půjdeme nejdřív do Maďarska. Maďarský lukostřelec Josef Mónus, mám nový čočky, překonal světový rekord ve střelbě z luku na dlouhou vzdálenost. Jeho šíp v Nevadě doletěl až do
18: Budapešti.
13: Neuvěřitelných 1063 metrů a 59 centimetrů. Dosavadních 29 let starý rekord překonal o pouhých 80 centimetrů. Mónus přitom ručně vystřelí kolem 250 000 šípů.
18: Poslouchejte, jo, takže tam seděli tak šošodi v pohodě, že jo. Seděli, vzpomínají na starý dobrý časy v Nevadě. Kdo dostřelí dál a pak přijde Maďar. No.
17: Ištván Vinetu.
16: Poslouchejte, já jsem ale nedávno čet, že Báře Špotákový utek manžel a doběhl jen do vzdálenosti 72 metrů a 28 centimetrů.
18: To je vtipný.

0: na televizory, protože nejsou to, co to bylo za mě, že jo? Černobílý.
1: Takový ty hluboký, strašně těžký televize. Jak jsi musel posílat děti, aby to přepli. Velké hlavy, frekvence 1. Hacknuté televizory LG mohly podle bezpečnostních expertů využívat mikrofon i v pohotovostním režimu. Když výzkumníci televizi odpojili od internetu, zvuk se dál ukládal přímo v zařízení a po obnovení připojení bylo možné ho získat. Výrobce ale závěry výzkumníků zpochybňuje, to je jasný.
0: Počkej, tak to jako chcete říct, že mě šmírují už i Korejci,
2: no.
0: Jo?
2: No tak je na čase, aby jsme se před televízou chovali slušně.
1: Žádná onanie.
2: Já jsem myslel jinak slušně, ale dobré, no.
3: Jakože nehovořit prostě,
0: no,
3: že?
0: No. To je dobrý, tohle je dobrý.

0: představte si, ještě furt nezmizel, je mu 70.
1: On byl namočený do té Epsteinové kauzy.
2: Tam byl takisto, no a to ještě furt se nedoriešilo, ty to pozor krás. Na to. No, ale pýtam se na to na něco jiné. V roku 2018 se Copperfield dostal před soud. Poslal ho tam jeden divák, který byl na jeho show. A ono se tam něco přihodilo.
0: Nechal mu zmizet manželku.
3: Nenechal.
0: Nenechal, on mu ji vrátil.
2: Zaplatil a nic se nestalo. Ne.
1: Tak ukradl mu hodinky.
2: Ale išlo o to zmiznutí, ale jako...
1: Tak nechal zmizet něco drahýho, hodinky třeba.
2: Tak to. 55-ročný Angličan toho chlapíka, teda Copperfielda, zažaloval kvůli tomu, že počas jeho triku, keď z pódia on mal zmiznout, tento Brit, tak oni vlastně, ten trik bol o tom, že oni museli rýchlo prebehnout nějakým tunelom. A on zakopol a rozbil si hlavu. A on po něm chcel, aby mu zaplatil 8 milionů libier.
0: Moment. Počkej, takže ty kouzla jsou podfuk? Jako
2: počkej, a ono išlo o to pri tom súde, že súd nariadil Copperfieldovi, aby prezradil, ako to ten kouzlo. Trik urobil, aby došli k záveru, či si zaslúži odškodné, alebo nie. Jak to skončilo?
3: Zmizel súd. V tunelu.
1: Dostal odškodný.
2: Akože uznali, že ten problém tam nastal, že si rozbil hlavu pri tom, jak bežali, ale žiadne peniaze
1: nedostal. Jo. Tak já myslím, že prozrazení toho triku stálo mnohem dost.
3: Takže všechno je v tunelu. Všechno je v tunelu.
0: Víš, kolik toho zmizelo v blance?
1: Přesně.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Frekvence 1.
10: To je to nejlepší z muziky.
9: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
10: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupině se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Velké hlavy mají v týmu Slováka, což má nějaké výhody. Občas si můžeme zkoušet překládat nějaká slova z češtiny, třeba do maďarštiny. Promiň.
1: No.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Byl trapný vtípek z češtiny do slovenštiny.
3: No, ako sa slovenský povie české slovo ostružina? Teraz je obdobie, kedy trháme ostružiny. Máte šajnu aspoň?
1: Tak nám dej první písmeno aspoň.
4: Tak je to
1: jenom první písmeno.
3: Je to tretie písmeno z abecedy.
4: ABC. Takže...
3: Ale vylepšené. Vylepšené tretie písmeno.
4: Vôbec netuším.
1: Takže bude čučoretka.
3: Cicilík.
4: Boruška.
0: Aha, cicilík. Cumánek.
3: Je to čo.
1: Tak to bude...
3: Jakú to má farbu?
4: Černá malina.
0: Čierna malina.
1: Čierna nadpisom. A nad hromom.
3: Malina.
4: Takže?
3: Nie, je to čer.
1: Červotoč.
3: Černí.
1: Nica.
3: Černica.
1: A to je taková písnička, to se píše.
3: Ano.
1: A já taká čárnica, čárna,
3: jak čárnica.
1: No, to vidíte to, já znám ty ledovky.
4: A červený šátečku kolem se toč.
1: Černice, jo.
3: Černica. Černica.

0: Standa Hložek, já ho mám hrozně rád, člověče.
1: To je takový...
2: To si vyříte z bolu, ne? To se netahej.
0: On má dneska narozeniny.
3: Mohli se potkat.
4: A já se pýtám, je starší pan Hložek, alebo prvý pôrod miminka naživo v televízii?
0: Jako naživo v televízii?
4: Kedy sa to poprvýkrát vysielalo v televízii?
5: V televízii vysílali porod miminka.
4: A bolo to poprvýkrát.
2: Počkejte.
4: Bolo?
5: A kde byla ta kamera?
4: Pred hlavičkou, za hlavičkou, nesmí nikdo stát.
5: Nebo nebudu vládu.
2: Jak se jmenuje ten, co ho hádáme?
5: Hložek.
4: Stanislav Hložek. Majdalenka, Polenka.
2: Mimochodem, Stanislav Hložek je dost starý pán, tomu už bude kolem 70.
4: No to teda bude aj viac možno.
2: Možná aj viac. Mm.
5: Hložek je starší než tohle video.
4: Hložek je starší než video taky porodu
0: si,
4: miminka.
0: Taky si nedokážu představit, že by vysílali černobílý porod miminka.
2: Já si myslím, že ne.
4: Takže podle Mikeše je porod starší.
2: Tak. V televizi.
4: Takže, pan Hložek má dnes 72 rokov.
2: Hložky.
4: A prvý pôrod, samozrejme, kde inde, než v Amerike to dávali, je starý 54 rokov.
2: To som si prohral.
5: Na koze, roděj.
0: Hele. A to dávali v MTV, nebo že?

0: ragazzi.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Představte si období cuket, takže...
3: Já nemám popřeskátku.
0: Ty jsi vůl.
2: Tak období cuket, pojďme na myšlenku dne.
4: Verte alebo nie, ale dnes mi urobil radosť pohľad na cuketu, ležala na dne popelnice.
0: Takhle, já jsem dneska taky dvě cukety přinesla. A dala
3: popelnice?
0: Dala jsem je do placu, ať si je někdo veme. A co myslíte, že tam?
2: Schnili tam.
3: Už jsou ta popelnice.
0: Ležej tam. Tak čau.
2: Jo, dovi do podopy.
0: Co ty?
3: Já jsem chtěl říct, kdo vymyslel třeba cuketový karbonátky blázen.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Katka.
11: Pěkný podvečer. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelinský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách technici předpokládají, že blok začne opět vyrábět elektřinu během zítřka. Na pražském letišti se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty při pasové kontrole cestujících, kteří přelétají ze zemí mimo schengenský prostor. Jeho ředitel Radomír Lašák kvůli tomu na tento pátek volal mimořádné jednání představenstva. Komplikace způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Hostem presklubu bude teď po zprávách poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Jakub Weinlich se bude ptát i na to, proč se opozice neumí prosadit ve sněmovně se svými tématy. Trenér Radoslav Kováč věří, že se fotbalisté Plzně ve čtvrtek v evropské lize proti Saint-Gilloise nastartují vítězstvím. Plánuje pár změn v sestavě.
5: Frekvence 1.
6: Počasí.
11: Přes Česko se přežene dnes večer a v noci studená fronta s bouřkami a deštěm. Zítra hlavně v Čechách po ránu čekáme mlhy. Přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Naměříme 17 až 22 stupňů.
6: Frekvence 1.
5: Doprava.
11: Velké zdržení hlásí z D1.
12: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 102. kilometru D1 na Ostravu. Místo je průjezdné pouze stoupacím pruhem. Počítejte s velkým zdržením. Do kolony najedete na kilometru 94. Poslední volný sjezd je exitem Humpolec na kilometru 90. Dálnice D5 je uzavřena na Prahu v úseku dopravního omezení na 103. kilometru, kde zastavil porouchaný kamion v jediném pruhu do Prahy. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 119 exitem Benešovice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinlich a host.
13: Hezký podvečer, středeční Pressklub právě začal a vítáme zde také ve studiu na Frekvenci 1 poslankyni Pirátské strany Vendulu Svobodovou, což je také členka rozpočtového výboru. Vítejte a díky, že jste dorazila.
0: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
13: Paní poslankyně, jste stranou, která hlavně čerpá peníze z eráru, nebo stranou, která nenávidí podnikání, tedy aspoň tak o vás mluví například vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO?
0: No, já pana Karla Havlíčka zase tak vážně neberu, on musí něco říkat a tyhle ty úderné nálepky víme, že se propisují do novinářských titulků, takže víme, proč to děláme. Rozhodně nejsme žádnou takovouhle stranou. Přicházíme s konstruktivními návrhy a rozhodně to není tak, že bychom nesnášeli podnikatelské prostředí a podnikatele. Třeba zrovna já jsem navrhovala už několikrát a podávala jsem i pozměňovací návrhy, které vyšly ve prospěch podnikajících rodičů, kteří začínají podnikat třeba na rodičovské dovolené, protože mají mají potřebu vlastně získat něco pro rodinný rozpočet a zároveň mají nějakou flexibilitu, kterou i vyhledávají, aby mohli kombinovat práci a péči. Takže já jsem šla tímto směrem a třeba zrovna ta oblast podnikajících matek, tak ta je mi velice blízká. Takže určitě se nedá říct, že bychom nenáviděli podnikatelské prostředí a podnikatele.
13: Pojďme k penězům, k ekonomice. Dnes zasedal rozpočtový výbor v Poslanecké sněmovně. Na programu sice nebylo projednávání státního rozpočtu, ale předpokládám, že tam toto téma nějakým způsobem rezonovalo, vzhledem k tomu, že zítra zasedá kvůli tomu koaliční rada, tripartita. A tuším, že v pondělí 21. by vláda měla rozpočet definitivně schvalovat.
0: Ano, no teďka se neřeší skutečně nic jiného, ačkoliv my ta čísla jako neznáme, ale v kuloárech se neřeší nic jiného a dá se říct, že i v novinových titulkách, na sítích taky nejde nic jiného. Opravdu ten rozpočet teďka hýbe všemi tématy a my se samozřejmě tomu věnujeme také, máme nějaké návrhy a já jsem teď jenom zvědavá, s jakým teda výsledným rozpočtem, těmi základními parametry koalice přijde, jak se shodne se svými koaličními partnery, protože to je vlastně taky zajímavá podívaná, sledovat tu dynamiku mezi nimi, kdy ty dvě slabší strany jsou vlastně jako takové nešťastné, přišlapují tak jako na místě, snaží se možná místy lehce vyvíjet nátlak, ale já vlastně nevím, s jakým úspěchem.
13: Vladimír Pikora tady seděl před vámi, což je předseda rozpočtového výboru, jehož jste právě členem, a říkal, že i oni byli jako koaliční partneři překvapení, protože do poslední chvíle skutečně to číslo, se kterým Alena Schillerová vystoupí na té tiskové konferenci, netušili ani oni.
0: No, mě to překvapilo, je to takové, pokud je to pravda, tak je to takové asi jako nesolidní úplně vystupování vůči koaličnímu partnerovi, ale zase na druhou stranu jiní motoristé dělají taky plno neplechy zase směrem k Hnutí ANO, takže možná je to, že si tak možná vrátili nějaké ty problémy s Fosgenem a tak dále. Ale přijde mi to takové úplně, není to úplně vhodné, působí to, že ta koalice vlastně není zase tak soudržná a je vidět, kdo tam udává ten směr. Hnutí ANO prostě bude mít rozpočet takový, jaký se rozhodne. A ty dvě menší strany, ať se snaží nebo nesnaží, tak my nevíme, s jakým výsledkem oni z toho jednání odejdou.
13: Připomínujem posluchačům, že na stole je zatím návrh schodku 389 miliard korun. Mám pocit, že s jeho výší nesouhlasí vlastně nikdo.
0: Není ospravedlnitelný.
13: Jsou překvapení i někteří zástupci Hnutí ANO, co jsem zaregistroval. Vy v opozici, to je asi logické, protože ještě jsem nezažil opozici, která by souhlasila s návrhem vládního rozpočtu, to buďme zase upřímní. Tak s jakým schodkem byste se dokázali stotožnit nebo alespoň trochu smířit vy, tak abyste pro ten rozpočet zvedli částečně ruku a jaké návrhy tady máte připravené?
0: Určitě ještě na začátek bych ráda řekla, že ten schodek je vlastně ještě vyšší, protože ona tam není zařazená položka na dostavbu Dukovan, takže my se vlastně pohybujeme přes 400 miliard. A to bych teda jenom tady přidala trošku kritiky paní ministryně Schillerové, která kritizovala ministra Stanjuru, že jeho návrh nebyl realistický, nebyl pravdivý a ona dneska předvádí to též. Jak bychom se k tomu postavili my? Tak jak jsme to propočítávali, tak bychom se byli schopni dostat, neříkám, že možná letos, ale v průběhu dalších let na úsporu, řekněme, 100 miliard.
13: Dobře, ano. Já se vás ptám na ten rozpočet na ten rok 2027.
0: Na tento, ano.
13: Tak, abychom byli realističtí.
0: Ano, jsou tam výdaje, které se dají škrtnout i hned a nebylo by to vůbec bolestivé. Když říkám tyto výdaje, tak mám na mysli třeba právě poplatky za média veřejné služby, které skutečně nemusí být ve státním rozpočtu. Nechceme, aby tam byly, protože by to fakticky znamenalo zestátnění těch médií. To znamená, to je 8 miliard. Pak je tam poplatek za obnovitelné zdroje, který se přesunul do státního rozpočtu už vlastně letos. A ten výsledek je takový, že všichni zdaní tedy plošně platíme tady ten poplatek, ale ve výsledku ono to nikoho nenutí šetřit a nejvíc na tom vydělávají zase ty největší spotřebitelé té energie. Takže a to, kdyby dali pryč, a to je 17 až 18 miliard, tak mají prakticky čistý stůl. Tady máme těch skoro 20.
13: Čili byste 20... s tím rozpočtem v podstatě vrátili v podstatě jenom některé složky, nebo respektive to, co se zavedlo, tak by vy byste zase zrušili a tím by bylo konec, nebo by ještě Piráti nějakým způsobem dál chtěli šetřit, protože to by bylo řekněme, dost jednoduché tedy.
0: Ano, my dlouhodobě říkáme, že je na místě zdanit některé neřesti a zdanit tiché víno. Konečně zrušit tu výjimku, která nedává smysl, když víme, že 2/3 toho vína, které opravdu nepodléhá dani, je dovážené ze zahraničí, takže my tady z 2/3 dotujeme dovoz levného vína. Takže to není na místě, pak tam máme nějaké právě další neřesti, je tam konopí, byl by tam alkohol, tabákové výrobky a tam bychom byli schopni, myslím, 15 miliard vlastně vybrat více. A pak je tam ta druhá věc, se kterou se musí začít co nejdřív a ona by měla postupný náběh. A to je takové jakoby odšpuntování lidského kapitálu a potenciálu, který se skrývá právě v pečujících rodičích, kteří by ale chtěli pracovat. A nebo v lidích, nebo lidé v exekucích, kteří dneska pracují na černo, protože se jim opravdu nevyplatí pracovat, protože většinu toho tu část, kterou vlastně jako vydělají, tak by odvedli. A to jsou skutečně lidé, kteří dneska, dá se říct, jako sedí doma, já to nemyslím jako nějak špatně, ale vlastně oni by chtěli pracovat a my jim to neumožňujeme právě nabídkou, třeba i nabídkou předškolních zařízení pro děti. A já jsem někde četla, že dokonce 92% českých matek pečujících o děti do 4 let by chtělo pracovat, pracuje však jenom 50%. Takže nám tady jako opravdu polovina lidí, i když by chtěla pracovat na nějaký zkrácený úvazek, tak nemůže, protože nemá prostě to hlídání, nejsou ty kapacity v těch školkách, dětských skupinkách, nevyplatí se jim třeba zaplatit drahou dětskou skupinku, protože to, co by vydělali, by zase dali jako zpátky.
13: Tomio Okamura se nechal slyšet, že vláda uvažuje nad přidáním důchodcům 500 až 600 korun. Hmm. Ve hře je také možná jednorázový příplatek. Jak to vnímáte? A i to se dnes řešilo, nejme tomu, na rozpočtovém výboru?
0: Ono to v tom rozpočtu zřejmě je schované. Ona tam nějaká rezerva je, nějakých 6 miliard, myslím, takže dá se předpokládat, že opravdu teďka ještě před volbami proběhne takovéto přidání důchodcům a je to jenom čisté předplácení těch hlasů, protože víme, jak vypadá skladba voličů hnutí ANO, SPD taky dlouhodobě cílí právě na seniorní voliče, takže tohle to já vnímám opravdu jako nakupování hlasů a je to jeden z těch výdajů, který skutečně jako do budoucna nám nic nepřináší. Naopak, pokud by se ještě to zapracovalo do zákona, tak vzniká další požadavek na další rozpočty. My bychom se spíš měli dívat na tu generaci mladou, která skutečně může vytvářet zajímavé kreativní projekty, může rozhodně zvýšit tu hodnotu té svojí práce a těm bychom měli právě pomáhat. Tam bychom měli směřovat i naše investice. Ne investovat do seniorů, víme, že prostě tam je zákonná valorizace. To je dostatečné, to, že prostě letos by to byly 300, tak jsou to 300.
13: Čili vy byste šla raději cestou podpora mladších?
0: Určitě, protože my to vidíme, tahle vláda prostě není pro mladý, my to víme, jedou podle svých voličů, ale oni by si měli uvědomit, že tady nejsou vláda svých voličů, ale oni jsou vláda všech, oni by se skutečně měli podívat na všechny a nebrát právě perspektivu těm mladým.
13: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 poslankyně Pirátské strany Vendula Svobodová.
5: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinlich a host.
13: Paní poslankyně, ještě než se začnu ptát dál, budu se zajímat, co ještě bylo dnes na rozpočtovém výboru, tak zopakuju našim posluchačům, jenom známe telefonní číslo, protože ptát se mohou i oni. 257 403 devítky stačí, když zavoláte a můžete se paní poslankyně ptát. Paní Svobodová, zajímá mě, proč by měla platit u některých potravin snížená sazba DPH na 6%, tak jak to navrhujou právě Piráti a projednávalo se to dneska na rozpočtovém výboru.
0: Já jsem dneska načítala tento pozměňovací návrh, my jsme to ale už podali hnedka na začátku volebního období jako novelu. To je zaparkované ve sněmovním systému, zřejmě koalice vůbec nebude chtít, aby se to projednalo, ale proč? Ta logika jde tam, že když si představíte takový nákupní koš běžné rodiny a byl by to nákupní koš jako řekněme zdravých potravin, tak tam právě bychom měli se podívat na nějaké úspory, protože česká domácnost dělá jednu věc, ona táhne českou ekonomiku. Skutečně ta spotřeba táhne českou ekonomiku. A my víme, že i když rodinám ulevíme a jim zůstane víc peněz v peněženkách, tak ono to úplně nejde do úspor, ale jim to zase prostě utratí za něco dalšího, protože prostě ty náklady a nároky na ty mladé rodiny jsou obrovské. Máme tady drahé bydlení, ale i jako různé kroužky pro děti, všechno to vybavení školní. Takže tímto směrem by šel ten náš návrh, že bychom ulevili právě těm všem lidem, kteří nakupují skutečně zdravé, nepředzpracované potraviny.
13: Pojďte mi říct, který speciálně potraviny by se
0: dotýkalo. Které to jsou? No, jsou to základní potraviny, jako je třeba voda, zelenina, ovoce, těstoviny. Takhle bych si to ještě musela všechno najít, ale ten výčet lze najít právě v tom našem sněmovním systému, který je veřejně dostupný, takže se na něj každý může podívat. A pak tam máme samozřejmě ještě hygienické pomůcky a pleny. Takže jsou to skutečně ty věci, které česká rodina spotřebovává a kde by se jí dalo ulevit. A určitě byste se mě zeptal na to, jaký to má zásah do státního rozpočtu, tak jsem se dívala, je to něco mezi 5-6 miliardami, ale ten náš návrh počítá.
13: Je to výpadek.
0: Je to výpadek, ale právě proto ten náš návrh je chytrý a on počítá s tím, že by se zase do vyšší sazby přesunuly ty potraviny, které jsou zpracované a obsahují vysoký podíl cukru. Jo, byly by tam různé, jo, opravdu takové ty cukrovinky, nezdravé zase jakoby nápoje, nezdravé potraviny, a tím by se to kompenzovalo. A pořád ještě pro kompenzaci našich návrhů vždycky počítáme se zdaněním tichého vína, kde jsou ty 4 miliardy. Ty tady pořád prostě leží někde na chodníku a nikdo o ně nemá zájem a já se ptám proč.
13: Chtějí se ptát taky posluchači. Poprosím vás, jestli si můžete nasadit sluchátka, abychom zvedli telefon a slyšela jste otázku. Hezký podvečer, můžete se ptát.
10: Dobrý večer. Často se mluví o tom, že po minulé vládě zbyly nějaké díry v rozpočtu, že tam nebylo všecko zahrnuto, například na dopravní stavby, a rovněž bych taky úplně tak nenálepkoval voliče a tak dále. Jo, hnutí ano a tak.
13: Děkuji pěkně, díky za váš dotaz, paní poslankyně.
0: Určitě, ten rozpočet, jestli myslíte právě ten rozpočet na rok 26, co šel z pera ještě Zbyňka Stanjury, tak tam byly díry. A my jsme to kritizovali, tam opravdu chyběly i na sociální dávky, chyběly tam na dopravní infrastrukturu. Ten rozpočet rozhodně nebyl úplně realistický, zároveň ale víme, že pan Zbyněk Stanjura počítal s tím, že mu

0: sociální systém. Tak jakým způsobem probíhá v Poslanecké sněmovně spolupráce opozičních stran? Protože to vypadá, že jste docela roztříštění a tím pádem se ochuzujete o to, abyste vlastně kdokoliv cokoliv prosadil.
1: V některých věcech se skutečně neshodnem. Tam i návrhy pana Jakoba vždycky vedou jako k velice tvrdé konsolidaci. Tam jako on skutečně by se škrtal mnohem víc, než co jsme ochotní třeba se škrtat my právě s ohledem na tu podporu rodin. Takže já tomu rozumím. V těch zásadních věcech my se o tom bavíme celkem, třeba když jsme se bavili o rozvolňování rozpočtových pravidel, tam jsme naopak byli všichni jako jeden muž a jako jedna žena. Opravdu ty naše argumenty byly totožné, protože tam jsme se obávali právě o to, co se děje teď, že vznikne opravdu vysoký deficit. Ty společnosti, které nám půjčují jako českému státu, to uvidí a budou zvyšovat úroky, což se ale promítne lidem do hypoték. Takže to byla jedna z těch našich obav. Pak je tam ten 10% biankošek pro vládu, která si může vyčerpat nad rámec rozpočtu 240 miliard. Tam máme taky velkou obavu, že si na to sáhnou i bez nějaké jakoby opravdu zhoršené bezpečnostní situace. Takže tam naopak jsme se shodli, ale to je asi přirozené, že ne všechno prochází, že bychom se jako shodli na 100%, ale myslím si, že jsou tam prostory i k tomu, aby jsme o tom jednali. A já jsem to na tom rozpočtovém výboru neřekla úplně tak detailně, já jsem tam ještě pak pospíchala pryč. Ale myslím si, že pan Jakoby slyšel právě na to, že by ten výpadek v té dani, tak by byl kompenzovaný zase právě přesunem některých těch potravin do vyšší sazby.
0: Máme ještě jeden telefonát. Mm-hmm. Hezký podvečer, Jakub Vajnek, Frekvenci 1. Můžu vás poprosit, abyste se nám také představili a řekli případně, odkud
2: voláte.
0: Dobrý den,
2: tady je Tomáš.
0: Dobrý den, Tomáši.
2: Já bych chtěl jenom říct, že bych důchodcům přidal třeba i 2000, protože to jsem sebral Fiala, tak to není možný. Snad by tady paní ministrině nechtěla, aby důchodci dělali. Teď mladí můžou dělat, ty mají ruce jako já. Děkuju, nashledanou.
0: Děkujeme, Tomáši, jenom zopakuji, že máme ve studiu paní poslankyni, ne paní ministrině, paní poslankyni Svobodovou. Tomáš by přidal důchodcům 2000.
1: Já když jsem se dívala, kolik se přidávalo za Fialovy vlády, tak tam dokonce jako byl výrazný nárůst těch důchodů. Ono se to tak jako říká, že vám ano vrátí to, co vám Fialová vláda vzala, ale já vlastně nevím, co teda ta vláda vzala, ano, tam byl ten konsolidační balíček, ale zrovna důchodcům ona opravdu nebrala, ale přidávala v té první části toho vládnutí vlastně velmi jako vysokou částku, tam to šlo myslím přes 1000, pak už se to samozřejmě snižovalo, protože se to navázalo jako na inflaci a na reálné mzdy.
0: Ještě než skončíme, tak by mě zajímalo, mluvili jsme o té spolupráci opozice. Tak už máte sebrané podpisy pro svolání mimořádné schůze, tak jak to navrhovali lidovci, přidali například Piráti podpisy pro to, aby se mohlo jednat, případně hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě.
1: Ty formální kroky jsou naplněné, ty podpisy jsou pozbírané a teď jenom jednáme o tom, kdy tedy tu schůzi svoláme, tak aby to načasování bylo tak nějak jako vhodné. Zatím jsou tam skutečně zákony, které je potřeba projednat. Já jsem ještě nezmínila, že ten rozpočtový výbor byl tak trošku rozbitý ještě tím, že unikla informace, že by se snad jako mělo dostat na program i právě převedení poplatků za Českou televizi, Český rozhlas.
0: Ano, měla by být mimořádná schůze poslanecké sněmovny příštím týdnu, jestli se nemýlím.
1: No, a pak zase proběhla informace, že to teda ještě do voleb nebude, takže my jsme byli trošku, ještě jsme reagovali na tyhle ty informace, dá se říct, zvenčí. Takže teď očekáváme, co navrhne koalice, jaké budou ty mimořádné schůze, čeho se budou týkat a pak budeme dělat další kroky. Ale tohle probíhá opravdu v souladu a ve veškeré koordinaci celé opozice.
0: Čili těch 50 potřebných podpisů už je opozice sezbírala, chápu to správně?
1: Já nebudu mluvit za všechny strany, protože nejsem jako účast na všech těch jednání, nicméně za Piráty my jsme ty podpisy přidali a teď se opravdu jako koordinuje a vyčkává, co s tím.
0: Dnešním hostem presklubu na Frekvenci 1 byla poslankyně Pirátské strany Vendula Svobodová. Díky moc, že jste dorazila, někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: No a od mikrofonu Frekvence 1 sloučí také Jakub Vajnek.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Super ceny bez čekání na akci.

0: DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jedno.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!
2: Hezký večer vám přeji ve středu 16. září, tak dneska jsme to měli s hezkými letními teplotami, no a co už jsme předpokládali, že dorazí k večeru bouřky a déšť, které máme na mnoha místech Česka, tak ať vám to pokud možno dobře jede a bezpečně, pokud jste v autě a pokud máte štěstí, tak jako my, tady v místě, kde je studio Frekvence 1, stále na hezké počasí, tak si ho užívejte. Už za chvíli Cornwalls, Shania Twain a do večera vstupujeme s divokým Billem, hitem Čmelář.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

74 75 a to byly Cornels do toho dnešního podvečerního deště, který možná u vás taky máte a je to i s lehčími bouřkami, jak se dívám. Tak máme lehce po půl sedmé, my si dneska užijeme hodně sentimentu, jako vždycky, taky hodně vzpomínání. Já jsem se dneska díval, tak ve Velké Británii se dnes opájili takovým výročím, protože v 85. tam pro Velkou Británii vyšla velmi důležitá deska jejich naprosto zbožňované zpěvačky Kate Bush. Ano, dneska takové výročí, protože právě 16. září před mnoha lety v roce 1985 Kate Bush vydala své mistrovské dílo Hounds of Love a tam taky mega hit. Co je zajímavé, že tenhle ten hit z hlouby 80. let, myslím důvěrně, taky znají vaše děti, protože právě tenhle hit o desítky let později zažil obrovský comeback díky seriálu Stranger Things, no znovu se dostal do Reels a Stories na všechny ty Instagramy a TikToky, takže a to je moc fajn. Tenhle hit zpěvačky Kate Bush je stále živý. No a co nového? Sparta se rozehrála dnes večer, míříme k tomu, ale předtím Fun Factory, Adele nebo Pokáč.

0: Celebration. A to bylo zpátky do léta, to byly Fun Factory. Tak Sparta nabíhá právě teď na trávník. Fotbalisté vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem je Ararat Arménia, s nímž se utkali i minulý rok. No a zápas v Jerevanu startuje právě v těchto okamžicích. Jenom přidám, že před rokem na sebe oba týmy narazili v rámci třetího předkola konferenční ligy a dál šla Sparta. Teď se potkávají v rámci Evropské pohárové soutěže číslo 2. Tak právě teď startuje tento zápas, který taky budeme kontrolovat dnes večer. Za chvilku pro jistotu zprávy souhrnné s Katkou, co dal dnešní den, povíme z muziky třeba Cyril, Sam Lenin, Lorin anebo Krištof. Tak nějak málo tančí.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak to už, co to je? Proznáte to?
3: No nemůžem.
5: No to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Stablenin, to byl Cyril po 19. s námi, Patrick Swayze. Taky Sean Baker, Give. A nebo Danielová to.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
6: Dobrý večer. Pražský soud v říjnu projedná obžalobu muže viněného ze špionáže pro Čínu. Teplo v Česku zdraží a komplikace hlásí z D1 a D5. Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Vláda na konci září musí poslancům předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhuje schodek ve výši 389 miliard korun. Zítra bude státní rozpočet řešit i tripartita. Pirátská poslankyně a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová v presklubu Frekvence 1 k výši navrhovaného deficitu řekla.
7: Je vlastně ještě vyšší, protože ona tam není zařazená položka na dostavbu Dukovan, takže my se vlastně pohybujeme přes 400 miliard. A to bych teda jenom tady přidala trošku kritiky paní ministryně Schillerové, která kritizovala ministra Stanjuru, že jeho návrh nebyl realistický, nebyl pravdivý a ona dneska předvádí to též.
6: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Teplo kvůli daňovým změnám pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny zdraží, uvedlo to sdružení. Třeba nemocnice si připlatí až stovky tisíc korun za rok. Tenistka Dominika Šálková po dvoudenním čekání kvůli dešti porazila v São Paulo nasazenou Španělku Jessiku Bouzasovou 7-5, 6-1 a prošla do druhého kola.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Přes naše území se dnes večer a v noci na zítřek přežene studená fronta s bouřkami a deštěm. Zítra hlavně v Čechách po ránu čekáme mlhy. Přes den bude oblačno až polojasno, přehánka bude jen výjimečně. Denní maxima budou mezi 17 až 22 stupni.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Kolony hlásí D1 a D5.
8: Dopravní nehoda se vyšetřuje na stém druhém kilometru D1 na Ostravu. Místo je průjezdné pouze stoupacím pruhem, počítejte s velkým zdržením. Do kolony najedete na kilometru 94, poslední volný sjezd je exitem Humpolec na kilometru 90. Dálnice D5 je uzavřena na Prahu v úseku dopravního omezení na stém třetím kilometru, kde zastavil porouchaný kamion v jediném pruhu do Prahy. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 119 exitem Benešovice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: A krátce po 19. hodině ladíte Frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer, jako vždycky vám přeji ve středu po 19. hodině a nabízím Petra Jablonského už za chvilku. Jsme v půli týdne, tak jenom připomenu, že opět v neděli ho tady máme po 13. v Lifeu. A jak skvělý byl, zjistíme už za chvíli. Teď, Luj Fonzi a Despacito.

0: aneb časy, kdy Evropou a celým světem vlastně vládly boybandy. Tohle byl jeden z těch nejslavnějších ze Spojených států. To byl Backstreet Boys, už za chvilku je Patrick Swayze. Posílám Lynn Marlin do dnešního podvečera. No a teď skvělý Petr Jablonský z neděle ze svého lifeu. Tak o koho byl zájem?
1: Tady je Petr Jablonský, frekvence jednak, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Vincent Budějč.
1: Zdravím, do Budějovic.
2: Zdravím.
1: Dneska
2: taky zdravím.
1: Jižní Čechy, výborně, tak
2: jižní
1: zdravím.
2: Čechy, ano.
1: Ano.
2: Přál bych si Babiše.
3: Ano, dobrý den. Tak jsem rád, že jste ten rozumný, co si přejete mně. Oni si přijou různé věci.
2: Já bych
3: věci.
2: Vám chtěl v každém případě potřást rukou.
3: No to v rádiu nejde, bohužel. No.

0: Viem, že pre voľbe.
1: No, a koho budete voliť schválne? No, koho volíte?
0: Áno, budú voliť áno.
1: No, ale meno, řeknete mena, nebuďte slušný.
0: Jo, mena.
1: No, no nevíte, no. Tak ja vám dám tip, hejte sa, tady na to koukám. Máme v Budejkách toho lavičku, áno, tak z toho si sedněte na zadek, normálne. Sedněte na zadek z lavičke, takže volte lavičke. Jasné je to, slyšíme sa. On se lekl toho lavička. Haló! No, takže další volič, který zklamal.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

čísla, kde ven, a to byla ta slavná filmová, to byl samozřejmě Patrick Swayze, tenhle chlapík nebyl žádná voňavka, on to byl vlastně takový tvrdohlavý kaskadér a většinu nebezpečných scén natáčel sám bez dublera. A třeba při tom natáčení Hříšného tance si při tom známém tanci na kládě obnovil zranění kolena a třeba při natáčení filmu Dopisy od vraha z roku 1998 spadl z koně tak nešťastně, že si zlomil obě nohy a přetrhl ramenní šlachy. No a on žil tak jako velmi zajímavě, protože chtěl vždycky být mimo Hollywood a tak žil na svém ranči Day Spring v Kalifornii, kde choval špičkové arabské plnokrevníky a byl uznávaným chovatelem a s koňmi uměl skvěle pracovat. Výjimečná osobnost. Za chviličku Boyzone a tak jedeme lovat po ránu s námi dnes Music Studio Live. Byli Čechomor, za chvilku více, ale teď spolu a Mikael.

0: Tohle bylo o slovech, no a hudbu složil, slova napsal, tady je to jasné, to byly původně Bee Gees v roce 1968 a právě kapela, která s námi byla Boyzone, to trochu načehrali. Tak já vám přeji hezký večer, máme 8 minut po půl osmé, už za chvilku další nové zprávy, docela nadějné počasí na zítřek, ono se nám vyprší, bude dobře. A teď zpátky do dnešního rána je tady skupina Čechomor, tedy byla osobně s námi, no a my jsme zaspomínali, jak se jmenovaly první skupiny jednotlivých členů téhle kapely?
1: Já jsem měl kapelu, která se jmenovala Perkolátor.
2: Perkolátor? Cože?
1: Což je nějaký, co jsme zjistili pozdějíc. Já jsem to našel v tátových notách, název jedný skladby Perkolátor, jak se mi to líbilo, že tam bylo to R. Aha. A je to nějaký stroj na výrobnu hnojiva. Takže, ale to jsme zjistili až po.
3: Já měl kapelu v 15 letech Veteráni, se to jmenovalo.
2: Brzo teda.
1: Ty jsi začínal
3: dobře. Ale je fakt, že Karel to pojal líp, protože každá kapela, která chce uspět, musí mít na konci to or, že jo, že jo. Lahvátor. A tak jsme to dotáhli k dokonalosti s tím Čechomor.
1: Perkolátor.
3: Správně.

Ztracená bloudím, to byla Verona, tak za chvilku je tady 20. hodina, dál status quo. Po 20. je Beverly

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo má Katka.
8: Dobrý večer. Poslance čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Nepál zvýšil bilanci pohřešovaných po srpnových záplavách a stále budete popojíždět na D1 a D5. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo zpřísněním trestů za týrání zvířat. Schvalovat mají také například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
9: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
8: Podle Okamury by se ve čtvrtek mělo jednat o možném termínu zahájení sněmovní debaty o sporné změně financování České televize a Českého rozhlasu a o zmrazení platů vrcholných politiků. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dřív schválila Rada ČT. Na dnešním jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Veřejnoprávní televize v současnosti zaměstnává zhruba 2900 lidí. Nepál zvýšil bilanci pohřešovaných po ničivých záplavách z 26. srpna téměř o tisícovku na 6150. Ještě v úterý úřady uváděly více než 5000 pohřešovaných. Údaj byl upraven po sběru a ověření dat z postižených oblastí, jak uvedla agentura AFP. 8 českých reprezentantů a reprezentantek se představí na mistrovství Evropy v boxu, které začne ve čtvrtek v Sofii. Nechybí mezi nimi ani Lenka Bernardová, která se před 4 lety postarala o poslední velký úspěch českého boxu na kontinentálním šampionátu, když v Budvě získala stříbrnou medaili.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
8: Zítra očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně čekáme možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě bude zataženo a na východě místy zaprší. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 12.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Komplikace stále hlásí D1 i D5.
11: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 102. kilometru D1 na Ostravu. Místo je průjezdné pouze stoupacím pruhem. Počítejte s velkým zdržením. Do kolony najedete na kilometru 94. Poslední volný sjezd je exitem Humpolec na kilometru 90. Dálnice D5 je uzavřena na Prahu v úseku dopravního omezení na 103. kilometru, kde zastavil porouchaný kamion v jediném pruhu do Prahy. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 119 exitem Benešovice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Ze zpráv je to vše, slovo má opět na frekvenci 1 Milan Bílek.
7: Už za chviličku pro vás mám jednu storku, dá se říct, nebo příběh, který se týká klipu, který byl natáčen 16. září, skoro před 50 lety, a já, když jsem ho viděl, tak jsem z toho byl paf. Bylo mi náct a 60 zcela nahých modelek jezdilo kolem stadionu na kole, a to byl ten slavný klip kapely Queen. Tak více o něm už za chvilku, teď Nicker Show, Passion Fruit, anebo Ed Sheeran, Shape.

0: Nicker Show s námi, to jsme si hráli něco z hloubě 80. let tady na Frekvenci 1. Za chvilku vás budu zvát taky na víkend, ten má co nabídnout, ale teď pozvánka za jedním z nejroztodivnějších klipů všech dob. Nemůžu vám ho tady pustit, ale myslím, že velmi jednoduše si ho najdete. Ono se na to nespomínalo, protože je to bezmála 50 let, co se 16. září natáčel klip k bezvadnému hitu kapely Queen, Bicycle Race. Což o to píseň je to bezvadná. Každopádně v roce 1978 bylo třeba taky natočit videoklip k téhle písni. A protože kapela Queen byla v té době už jako velmi slavná a mohli cokoliv a mohli mít jakékoliv přání, tak si pronajali stadion ve Wimbledonu a natočili tam kultovní videoklip právě k tomuto válu. A viděli jste to? Učinkovalo v něm 65 úplně nahých modelek jedoucích na kolech. Já jsem to viděl, když mi bylo asi 12. Vůbec jsem to nepochopil, co, jak a proč a tak, to znáte. No a co je zajímavé, tak půjčovna kol, která jim bicykly poskytla, poté donutila management, aby odkoupil všechna sedadla z těch kol, protože na nich ženy seděly nahé. Tak pro jistotu, ale ten management to všechno zaplatil. Kapela Queen má na dosmrti asi bezvadný klip. Vzpomínal na to taky jeden z členů, že jsou toho strašně nasmáli, protože si mohli naporučit cokoliv. A myslím, že u toho byli dokonce taky jako hezky zkouřený, tak si řekli, proč bychom nemohli mít 65 hezkých holek, jak jezdí úplně nahý na kole kolem Wimbledon, to by mohla být prča. Krásný časy. Tak za chviličku status quo, dáme víkend, co na nás čeká, anebo opět a Radeček, i tak to za to stojí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Indiarmi Now, to byly Status Quo, tak myslíte ve středu na víkend, já už vždycky takhle ve středu, protože to většinou si dám naposledy, tak si říkám, a čtvrtek, pátek, sobota, to je fajn, je to před námi. Jestli to máte podobně, přestože jdete do práce následující dva dny, tak se víkendem můžete klidně projídat, protože ten následující víkend nabízí po celém Česku výborné gurmánské akce, stelákání třeba na burča, krajové speciality, netradiční suroviny, jak se dívám, tak tady máme v přehledu třeba litoměřické vinobraní a bude to tradiční oslava vína burčáku a navíc historické centrum Litoměřice jsou skvělé, tam to mám rád. Kdyby náhodou, tak můžete vyrazit taky na tvoruškové dožínky v Lošticích. Pro milovníky olomouckých tvorušků, tedy povinná zastávka, no a právě tam vás čekají tvoruškové speciality na slanu, ale ku podivu taky na sladko. No a jestli máte rádi takovou tu českou klasiku, tak festival řízku proběhne v Malé Morávce a pokud brambory, tak na Edenu Bystřice pod Pernštejnem. Ochutnávky bramborových jídel a program pro rodiny s dětmi. Taky se mi vám zbíhají sliny a s tou úplně zapomínám mluvit. Tak kdyby náhodou jste vyrazili, tak samozřejmě dobrou chuť, ať vám chutná, užijte si to. Už za chvilku Suchánek a Kolečko z muziky Beverly Craven, Promise Me, anebo teď Baby.

0: Se svojí velkou baladou tady byla Barely Craven a promyslí jsme si hráli už za chvilku. John Osborne, YouTube, taky Alvaro Soler, La Cintura. No a Suchánek a Kolečko reagují právě na váš dotaz.
1: Cože?
2: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Proč se při čištění zubů říká, že si máme čistit zuby 2 minuty? Co se stane, když si budu zuby čistit 1 minutu a 50 vteřin? Pozná to zubař? Lenka, 46 let, Plzeň.
4: No zubař to většinou toho pozná hodně, no. Ale já jsem jako nikdy v životě ještě nepotkal zubře, který by ti řekl, že jako čistíš dobře, no. Jak co, jaký to bylo ty, když byl naposledy u zubaře?
3: No, vůbec jsme neřešili čištění zubů, ale spíš jako...
4: Záchranu.
3: Celý zuby.
4: Celý zuby, no. A ty máš nový?
3: No někde jo.
4: Aha, to já ještě nemám, ale já jsem právě hodně nebyl dlouho, takže nemám nový. A no, tak máš dobrý, máš ty nasazovací ty černý korunky vlastně, ty jsou dobrý.
3: Tak počkej, jsme odpověděli, jsme něco.
4: Ale ne, jestli prostě čistí minutu 50, dostane zánět o kostnice brzo, takže určitě bych čistil 2 minuty. Musí se dávat ty mezizubní, že jo, to všichni víme, nikdo to nedělá. Musí se chodit na dentální hygienu, což je strašně nepříjemný, protože oni ti do toho šťouráte nepříjemnější než zubař.
3: Tak, tak.
4: Protože ono ti to začne hrozně, jako mě to vždycky začne strašně jako štvát u toho zubaře po nějaký době.
3: Jo, já jsem jednou byl tady na té dentální hygieně. Poprvé, teď mi to nějak dělala a hrozně to pálilo, ale jakože strašně mě to pálilo. A já jsem se styděl to přiznat. A když už se mi kouřilo stlamit, tak ona přestala a řekla, ježišmarja, se omlouvám, mě nejde chlazení.
1: Cože?
2: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
5: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: frekvenci 1 si hrajeme YouTube, 21. hodina je tady, máme pro vás události dnešního dne.
1: 21 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný večer. Pražský soud v říjnu projedná obžalobu muže viněného ze špionáže pro Čínu. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 nad Armény a brzdí se na D5 směrem na Prahu. Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Vláda na konci září musí poslancům předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhuje schodek ve výši 389 miliard korun. Zítra bude státní rozpočet řešit i tripartita. Pirátská poslankyně a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová v presklubu Frekvenci 1 k výši navrhovaného deficitu řekla.
3: Je vlastně ještě vyšší, protože ona tam není zařazená položka na dostavbu Dukovan, takže my se vlastně pohybujeme přes 400 miliard. A to bych teda jenom tady přidala trošku kritiky paní ministryně Schillerové, která kritizovala ministra Stanjuru, že jeho návrh nebyl realistický, nebyl pravdivý a ona dneska předvádí to též.
2: Celý rozhovor si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Americká centrální banka na závěr dvoudenního zasedání svého měnového výboru podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% do pásma 3,75 až 4%. Oznámila to v tiskové zprávě. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Hlasovalo pro něj všech 12 členů výboru. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude přes den oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s dosnívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojediněle mlhy, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměříme 12.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Krátce po 9. večer přidáme pohled na silnice.
4: Dálnice D5 je stále neprůjezdná z důvodu porouchaného nákladního vozidla v omezení mezi 119. a 89. kilometrem z Rozvadova na Prahu. Odklon dopravy se provádí exitem 119 a objízdná trasa vede přes Stříbro a dále po silnici 2/605. A z opatrností projíždějte na 127. kilometru dálnice D3, kde blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla z Prahy na České Budějovice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Po zprávách má na Frekvenci 1 slovo opět Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, v půli týdne my jedeme dál, tak za chvilku jedna z novinek, Vesna Vínečko, taky Shakira, teď Los Frequencies a Reality.

Just the way it is, baby, to byly Rembrandts a jejich slavný hit. 13 minut máme po 21. hodině, no a teď jedna z kapel, která byla nasazena taky do naší parády. Tak uvidíme, jestli vás to bude bavit. Doufám, že ano, je to dívčí kapela Vesna, která představuje novinku, která se jmenuje hezky Vínečko. No a romantický klip natočila na Vinohradu s Janem Polívkou. Tak kdyby náhodou ta kapela Vesna vám při svým vyprodaným koncertem ve Foru Karlín 22. října posílá právě tuhle novinku. Hezký hit s takovým samozřejmě folklorním nádechem. Tak dáme si vínečko.

0: Rain zavlá Fatbel Fancy před půl desátou. Marta Jandová se nám tady dnes taky objevila. No a čím žije a jak je to bylo dnes po desáté, tak pojďme se vrátit právě do dnešního dopoledne.
1: Celine Dion, holka z Quebecu, je ta, o které tady dneska mluvím. Ona se narodila jako nejmladší ze 14 dětí. Jo. Zpívat začala prakticky dřív, než pořádně uměla chodit. Už jako 12-letou ji objevil její budoucí manažer René, jako 12-letou její budoucí manžel. Oh, to zní zvláštně. Ten jí tak strašně moc věřil, že dokonce zastavil svůj dům, aby financoval její první desku. Prostě z ní byl úplně jako paf, jo. No a potom přišly ty hity, Grammy, dokonce Oscar samozřejmě za písničku My Heart Will Go On z Titanicu. Představte si, že tu písničku Celine málem vůbec nenaspívala. Bylo to tak, že ten skladatel James Horner jí tu písničku zahrál na klavír v Las Vegas a Celine se do ní jako vůbec nehrnula, jo. Její manžel a potom teda její manažer a pak už je manžel, ten René, ten je ale přece, že říkal, prosím tě, tak aspoň jednou to nahrajeme jako demáč, aspoň jednou. No a ona to zaspívala na jediný pokus, takhle jak to slyšíte. Vtipný pak ještě bylo, že tady ten Horner tu nahrávku odnesl Jamesovi Cameronovi a ten Cameron vůbec žádnou písničku na konci filmu nechtěl, jo. A ten Horner, ten James, jí vytvořil prakticky za jeho zádama. Čekal na správný okamžik, až mu ji pustí a Cameron řekl nakonec, ano. To je co, to je příběh.

0: Made in England, to byl Elton John s námi na frekvenci. Ta hezký večer vám přeji. Tak co nás čeká zítra? Prý to má být jako prudké ochlazení, ale pozor, pozor, prudké to nebude. Teploty kolem 21, 20 stupňů, takže ono se nám přes noc vyprší a bude to nakonec docela fajn. Stejně jako ten následující víkend, jak jsem lustroval, mohlo by to klapnout. No a z těch důležitých a vážnějších věcí, které na nás budou padat ze zpravodajství, zítra nás čeká měnově politické jednání bankovní rady. No a zítra odpoledne oznámení rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Tak bude to velmi zajímavé, jinak úrokové sazby byly dnes zvýšeny ve Spojených státech, tak uvidíme, jaká bude reakce České národní banky. Každopádně výstup o tom zítra odpoledne. A jak se dívám do přehledu dalších věcí, no tak jednání k rozpočtu dál a dál a dál a dál a dál. Tak tím vás zatěžovat nebudu. Pojďme si hrát Chicago, Hard to Say I'm Sorry, One More Time, a nebo Lady Gaga, Hold My Hand.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak to už, co to je? Prozraďte to.
3: No nemůžem.
5: No to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Policie přijala kvůli kontaminované lokalitě na Šumavě trestní oznámení. V Praze funguje Centrum pro řešení sousedských sporů a ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Celníci při kontrole přepravy balíků na Zlínsku odhalili začátkem září 331 zásilek obsahujících léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi více než 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
3: Celkem celníci zadrželi 9 803 kusů léčiv a 3 387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 100 90 kusů přípravku. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
2: Na stejném místě celní správa přitom zasahovala už v květnu, kdy odhalila další tisíce léčiv v desítkách zásilek. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů či konfliktů ve školách. Ve středu ho otevřeli zástupci Prahy 1, které ho zřídilo za účasti první dámy Evy Pavlové. Jde o první podobný projekt v Česku. Podle Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. Olomouc v prvním kole hokejové extraligy podlehla Spartě 2-5. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Špaček.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách to budou maxima kolem 12.
4: Hezký večer, tak už víme, jak bude, případně jaké to dnes bylo, to bylo ve zprávách. No a za chviličku, díky tomu, že jako houby jsou kolem nás úplně všude a všichni ani vyráží, nešlo se nezeptat kapely Čechomor, která s námi dnes byla po ránu, jak to má s tím houbovým královstvím právě ona. Víc už za chvilku, teď vám po 22. vezu Take That Rihanna nebo Enrique Iglesias, Duel El Corazón.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Back for Good. Náležitě romanticky po 22. s kapelou Take Red. Tak za týden tady máme podzim úplně přesně, nebo skoro přesně 23. Tuším, že tady máme první podzimní den a kdyby náhodou jste se chtěli ohřát, možná budete volit Egypt. Egypt je báječn, ale pozor, je docela dobře možné, že pokud vyrazíte ještě v tomto týdnu, tak se ohřejete až moc, protože ten zažívá na půlku září nezvykle vysoké teploty. A třeba Fasuán dokonce včera naměřil 48 stupňů, což je nový zářijový rekord pro celou zemi a významnou vlnu veder zažívají taky na arabském poloostrově. Jenom to se čteme, tak na jihu Egypta byly začátkem tohoto týdne teploty skoro 10 stupňů vyšší, než je vlastně obvyklé a Fasuánu byly dokonce o 0,2 stupně překonán národní zářijový rekord. No a takové to oblíbené středisko Marsalam, tam naměřili 40 stupňů Celsia, což je zhruba o 6 stupňů více, než je právě v září obvykle. Tak ať vám, pokud tohle počasí máte rádi, ať vám samozřejmě vydrží a parádní dovču, v pořádku se nám vraťte na Frekvenci 1. Už za malou chvíli Lucie, One Republic a Miley Cyrus, Angels Like You.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Byl to jenom sen Lucie a Lenka Dusilová na frekvenci 1 před půl jedenáctou. Tak jak se dívám, budeme rozdávat skoro perly. Kylie Minogue za chvilku, taky Sia, Sting, Desert Rose. No a teď vlastně Ital, byť nám bude zpívat anglicky First Time, je totiž velký hit od italského zpěváka Damiana Davida, což je frontman kapely Maneskin, který původně vyšel v květnu roku 2025. Zabralo to to je taková ta jako osobní zpověď o nalezení skutečné lásky a je to obrovský hit, protože to, co si budeme hrát, vlastně je skladba, která nazbírala na streamech stovky milionů přehrání a patří ke nejúspěšnějším songům jeho solové kariéry. Tak tady je Damiano David, First Time.

0: Desert Rose a to byl Sting na frekvenci 1. Tak polovina září, my se nacházíme v naprostém houbovém šílenství. Každý vyráží do lesa a každý doufám, že najde, má z toho hodně velkou radost a my jsme tím pádem nemohli taky minout otázku pro naše dnešní ranní hosty. Skupina Čechomor, tak jak to má s houbami? Chodí do lesů, ráda sbírá.
1: Já to miluju a myslím, že Fanda taky.
2: Já od malička, táta byl velký houbář a tak jsem s ním pochopitelně chodil jako malý kluk. A do dneška to miluju, akorát na to nemám moc čas. Naposledy jsem jedl houby nějaký, když mi to Karel dělal smaženici.
1: To je pravda, no.
2: A byla teda výborná, Kájo.
1: Skvělá. Čověk. Dneska na houby, jo?
2: No.
3: Co to no, rostou rovnou, teď.
4: Jako ve středních Čechách rostou.
1: Dneska. To dobrý.
4: Dneska.
1: No, jindy než dnes.
2: Tak jo, tak my se na všem dohodneme.
3: Trofnete si sbírat i takový, Lubka sbírá prašivky, že jo?
4: Ne, zelený, prašivky.
3: Modrý.
4: Zelený nezbírám, fialový sbírám.
2: No to musíte ty prašivky trošku znát. Achovka jako.
4: Ametistová je fialová.
2: Správně, kotička to zná.
3: No. Ne, počkej, tak
2: já nějaký... to znal taky všechno podle názvu, jako jo.
3: A už je to pryč, jo.
2: Tak ně... není úplně, no.
1: Ne, není to pryč, akorát, že ty houby prostě nerostou v bytě, to je blbý, no.
4: Šampiony.
2: No ne, ale jak se pak staneš tím znalcem těch hub, jo, tak no. Oni chtějí ty potí nosí hromady hub domů, jo, a ať to, to rozstřídíš, jo, jako.
1: Jo.
2: No, ať to rozstřídíš, jo, tak... No. Tam v té době mě tenkrát napadlo, že je dobrý hrát demenci.
5: Frekvence 1.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Poslance v příštím týdnu čekají dvě mimořádné schůze. Teplo v Česku zdraží a ve čtvrtek bude až polojasnost 22 stupni. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo zpřísněním trestů za týrání zvířat. Schvalovat mají také například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
3: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
2: Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Teplo v příštím roce zdraží. Důvodem je letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy si kvůli tomu podle tepláren mohou připlatit desítky až stovky tisíc korun za rok. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezóny ve středu doma přetlačili Kometu Brno 2-1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.
4: Hezký večer vám přeji po 23. To bylo shrnutí těch dnešních událostí s datem 16. září. No a teď po zprávách dáma, která ovládla Paříž, je znovu na koncertním pódiu a dejí to skvěle a všichni z toho mají radost. Tak I'm Alive a Celine Dion.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Tohle byl rok 1991 a příběh jedné rockové kapely, která dokázala, že i chlapi z hardrockové scény vlastně umí být zatraceně romantičtí. To Be With You, a to byly Mr. Big a milá vzpomínka na hit začátku 90. Za malou chvíli Jana Kápeča Boys a taky Marek Ztracený, Stále věřím.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak što to s námi od desíti k pěti.

0: Opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli mám.
1: Na malou chvíli, a to byla Anna K. na Frekvenci 1. Pokud náhodou šelháte po víkendu a máte velké plány, s počasím to nebude vůbec špatné. Očekáváme polojasno, teploty nad 20 stupni Celsia. Nevím, jak vy, já to beru. Za chvíli byla v teď First Day of My Life a Mel C.

0: Sweet Harmony a to byly Bělav na Frekvenci 1, tak ode mě dobrou noc až do rána. Povětšinou říkám, těším se na vás v neděli, ale rád udělám výjimku, takže v sobotu po 14. mě to opět máte a těším se na vás o víkendu. Posílám Sašu, Lian Rimes a taky Byt číslo 660 a Kateřina Marie Tichá.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Mažu stopy.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
3: Policie přijala kvůli kontaminované lokalitě na Šumavě trestní oznámení. V Praze funguje Centrum pro řešení sousedských sporů a ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Celníci při kontrole přepravy balíků na Zlínsku odhalili začátkem září 331 zásilek obsahujících léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi více než 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
4: Celkem celníci zadrželi 9 803 kusů léčiv a 3 387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 190 kusů přípravku. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
3: Na stejném místě celní správa přitom zasahovala už v květnu, kdy odhalila další tisíce léčiv v desítkách zásilek. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů či konfliktů ve školách. Ve středu ho otevřeli zástupci Prahy 1, kterého zřídilo za účasti první dámy Evy Pavlové. Jde o první podobný projekt v Česku. Podle Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. Olomouc v prvním kole hokejové extraligy podlehla Spartě 2-5. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Špaček.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách to budou maxima kolem 12.
2: Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

vlasy trpí závadu. Je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatou.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Poslance v příštím týdnu čekají dvě mimořádné schůze. Teplo v Česku zdraží a ve čtvrtek bude až polojasnost 22 stupni. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo zpřísněním trestů za týrání zvířat. Schvalovat mají také například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
2: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
1: Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Teplo v příštím roce zdraží. Důvodem je letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy si kvůli tomu podle tepláren mohou připlatit desítky až stovky tisíc korun za rok. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezóny ve středu doma přetlačili Kometu Brno 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.